buďa nebo. Štěstí i vstárnutí, oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Le Défense rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman

I následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O. Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i vezdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůjí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra, skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého Vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena se tam

určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Roussose a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Dešť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Roussosovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kg. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Dimis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love, Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růže k vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaub, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Otavy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životní cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilénovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený, ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést, ale primárně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát jsem ji v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne.
5: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva. Jinak, co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: obchodního centra.
1: Určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat. Dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko, no tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohle to přicmrdávat, a dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
4: Zavolej Černoch.
3: Karle!
4: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
4: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčí ruce s kapsionem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte pro Boha.
4: Karle, dělej ze sebou něco.
5: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
4: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
4: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde. Jak můžu tancovat bez partnerky? Uznejte to.
3: Máte Vimra.
4: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může. Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
4: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přece...
3: Jedeš ty. Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete. Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
4: Jak to vypadáte, prostě? Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
6: No co, přijel jsem ze Skotska.
4: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
6: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský? Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo. Budeme tančit.
4: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
6: Ale ze Skotkama jo, snad.
7: Tak si nějak dohodnete.
5: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
6: Počkejte, to jsou vaše garde dámy.
4: Ne, garderoběři.
5: Nenapadat.
7: Nebo padat.
6: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
4: Jo.
6: Totiž, než přijdeme k samotnému tanci, To předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
7: Ano, já jsem Karel.
6: Jiřina, tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
7: No tak to už vůbec ne, teda.
6: No tak děvče, no.
7: No tak to radši žena, ale nějaká divná, teda.
6: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
7: Ano.
6: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten po... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
7: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují, Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, počkej, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... Hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No, tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný. To, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, viď? Ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Kdyby to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlus Dvisihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo, a dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, o které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. Ano. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapit, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak, lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych ještě, měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne, bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, poledne, poledne a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem tak si jo, to. Tak děkujeme. Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Libor Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně. Mm-hmm.
8: Výborně, super, děkuji.
4: Nashledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si psal Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte, jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník scénka taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka. Ano. A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Jo.
10: Jo? Čili já jako sedím, jo?
11: Jo. Smím prosit.
10: Cože, co?
11: Smím prosit.
10: Co jsem?
11: Smím prosit?
10: No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
11: Aha, jo, zahle. Smím prosit?
10: Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo? No a taková ta konverzace, že jo, ano. S dámou.
11: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
10: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
11: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo, jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo.
11: No jak pokračujte, já už dál nevím.
10: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba, že budete opěvovat její půvaby, že, zezření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne, tak...
11: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dál třeba něco.
11: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Je Luděk, je tady.
3: Tady Ludě. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A vy užili naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolnosti přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: takový

0: mladý umělec.
1: To se nezapomene. A samozřejmě, já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho show businessu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl, a já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jak k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
2: No, byl to úspěch.
1: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů. No, to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
2: To je
1: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
2: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
3: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardo Bašta tam byl.
4: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
2: Celé spektrum.
1: Takže, no, opravdu, ani, abych na nikoho nezapomněl,
3: no vaše Klauzu tam samozřejmě byl, ano, ano.
2: Tak dobře.
1: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
2: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
1: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mně se někdy říká, že jsem tak jako lehce, jenom lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
2: Nevzpomenu si to.
1: Ne?
4: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
5: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mně to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel, veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Já takhle přísně jsem neřekl, hele, děti. Jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu. Ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen. Nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
4: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat. Já se chci slyšet.
6: Tak nežadon, že tady žebráš.
4: No nežebrám, já hezky prosím. Hlasujte.
6: A tak dobře, tak. Tak hlasujte, no.
2: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi. Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek, dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr a Pavel. Jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je shoda křesních jmen Petr a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Mm-hmm. Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
3: Dobrý den.
4: A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky.
3: Ano,
1: že?
3: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy.
1: Aha.
3: Ten byl takový trošku hodnější ještě.
5: Jo, takový letu, tě potom na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže.
3: No, tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: A Zdárek, dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonský, já bych chtěl radši dokončit Novotnýho.
1: No,
5: jo,
1: je to na
5: vás.
1: Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
7: a
3: den.
7: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře. Píšeme
5: no,
1: si hlas.
5: Lida šikovný, má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: No. Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval no, doslova.
5: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
5: On je taky docela vtipný. Vytaťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože no. Už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
3: Jo.
9: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky mezi nimi. Já jsem projížděl a ve tmě, je to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taký vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na hen tam, nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, mi moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou? A to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší. Jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný. Já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Jo. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastním očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svíni, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, nuž to od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
10: A Urvínkem
1: souboj.
10: Taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír, Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prým a bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla, o Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko, pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou.
1: Nashledanou, naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe, až příště přijď zase.
5: Tak příště, Lustvisiák je taky dobrý.
1: Že jo, tak
3: no,
1: si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: Ona pestrost ve stravě je strašně důležitá, tak. Ale taky je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: Po čem máte ten červený nos?
6: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porák polehává.
7: Nemocná?
6: Ne, líná.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: A chybí vám něco?
6: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem dolar.
8: Myslela, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi,
8: prosím,
7: já nejsem syn.
8: To nevadí.
7: Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál. Lidu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Město Kroměříž zajistí provizorní zastřešení zchátralého domu na Rigrově náměstí. Letní scéna muzea Kampa dnes ve svém muzikále Klan Baťa poprvé představí život zlínského krále obuvi. Na Vysočinu míří prezident Petr Pavel. Dnes bude v regionu převážně polojasno a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Nradilek u mikrofonu. Kroměřížská radnice zajistí provizorní zastřešení soukromého chátrajícího domu na začátku Rigrova náměstí. Zabezpečení domu v havarijním stavu s propadlou střechou nařídil vlastníkům již v roce 2016 stavební úřad. Majitelé se proti rozhodnutí bránili u soudu, ten ale rozhodl, že mají nemovitost provizorně zakrýt. Protože to dosud neudělali, radnice splnění povinnosti vymáhá exekučně, uvedl mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
2: Jelikož nekoná majitel, exekutorka podle zákona nařídila městu, aby nemovitost zabezpečilo na své náklady s tím, že tyto náklady poté na majitelích domů bude vymáhat a městu by je měli uhradit. Celá stavba bude nad druhým nadzemním podlažím překryta ocelovou konstrukcí střechy a plechem. Náklady na provizorní zastřešení chátrajícího domu činí zhruba 1,1 milionu korun.
1: Práce začnou v červenci a potrvají do září. Letní scéna muzea Kampa dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Ten v Praze připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati.
3: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
4: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
5: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
4: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku, setkání s vedením Jihlavy a obědě s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. Čeká je také návštěva osové býtýšky a firma První brněnská strojírna ve Velké Býteši. Přímo s občany se prezident setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči.
6: Sport.
1: Česká reprezentace odpoledne odletí do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu. Jestli mají hráči při přesunu do dějiště zápasu speciální požadavky, vysvětluje technický vedoucí Michal Černý.
7: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležité si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jet na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu. Snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl, jestli všichni mají všechno, co potřebujou. Vždycky v hlavě je deadline zápisu hodinu a půl před.
6: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně skoro jasno, případně i jasno, ale také se může objevit lokálně zvětšená oblačnost. V průběhu dopoledne a v první části odpoledne čekáme většinou polojasno. Povene ráno slabý, přes den pak mírný západní až jihozápadní vítr. Aktuální teploty 11 až 6 stupňů, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava ve Zlínském kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré úterní ráno přeje taky Petr Uhřík. Vítám vás, milí posluchači, do 16. června. Stále máme ještě kalendářní jaro. Svátek oslaví Zbyněk a Helena Vondráčková, ta se pokusí přes písničku přivolat slunce. Já zatím chystám zajímavé informace do kalendária, kde se ohlédneme za událostmi z historie. Teď je 5 hodin a přesně 5 minut.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín. Vítáme se do úterý s datem 16. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 1877 se v Boskovicích narodil speleolog, geograf a archeolog Karel Absolon. V jeho badatelském nadšení ho velmi ovlivnil dědeček, amatérský archeolog Jiří Vankl. Na gymnáziu sice propadal, ale zároveň mu také vyšla jeho první publikace. V roce 1928 otevřel na výstavišti v Brně expozici Člověk a jeho rod. Její největší atrakcí se stal mamut v životní velikosti. V Uherském Hradišti se právě 16. června roku 1935 narodila Věra Domincová, interpretka lidových písní a kmenová zpěvačka souboru Hradišťan. Často účinkovala také například s Brolnem. Rovných 45 let dnes uplyne od úmrtí trumpetisty a člena legendárního orchestru Karla Vlacha a také tanečního orchestru Československého rozhlasu Richarda Kubernáta. Byl mimo jiné tedy manželem a herečky a zpěvačky Laďky Kozderkové. A dnešek připomíná i českou herečku Gabrielu Vránovou. Zemřela 16. června roku 2018. Dětství prožila v Brně, debutovala ve filmu Hledá se táta po boku Vladimíra Menšíka. Následně získala angažmá v Moravskoslezském národním divadle v Ostravě a poté odešla do Pražského divadla na Vinohradech. Účinkovala v televizi a dabingu, později učila na konzervatoři. Na závěr už jenom připomenu filmovou podívanou. V roce 1978 proběhla premiéra dnes už legendárního snímku Pomáda. Ano, John Travolta, krásná Olivia Newton-John v hlavních rolích.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Za minutu bude 17:15, pustíme si Jiřího Korna, co by Robinsona.

0: Před 2 minutami bylo 17:15, dobré úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Projdeme si nové zprávy meteorologů a než otevřu krátkou předpověď, nahlížím do ranního regionu číselně.
1: Počasí.
0: 10 stupňů to je aktuálně Kroměříž, Holešov, Kateřinice Ojčná a Valašské Meziříčí. 9 stupňů hlásí Staré Město, Maruška Hostýnské Vrchy, Hošťálková, Zlín, Vsetín a Horní Bečva. 11 stupňů uvádí Bystřice pod Hostýnem a Rožnov pod Radhoštěm. 8 stupňů je teď ve Vizovicích, Bojkovicích, Luhačovicích a ve Valašské Senici, tam ještě přidáme Velké Karlovice. A končíme hodnotou 7 stupňů, kterou momentálně sleduju ve Strání a ve Štítné nad Vláří. Dnes ráno bude převážně skoro jasno, případně i jasno, ale také se může objevit lokálně zvětšená oblačnost. V průběhu dopoledne a první části odpoledne čekáme většinou polojasno. Později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat další oblačnost a postupně čekáme oblačno až skoro zataženo, ovšem částečně průsvitnou oblačností. Večer se může na části území objevit občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší dnešní teploty těsně pod letní hranicí 21 až 24 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až jihozápadní vítr s rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Teď ráno máme většinou dobré rozptylové podmínky, ovšem místy až mírně nepříznivé, přes den se postupně vylepší na velmi dobré. Biozátěž zůstává mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Napadlo vás, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Výsledek se dozvíme už za chvíli.
2: Kristýna Odložilová z Otrokovic se narodila se vzácnou genetickou vadou. Ze svého postižení si ale umí dělat i legraci. Třeba na sociálních sítích na profilu Humor na kolech, kde ukazuje svou energii do života. I když je imobilní, pokořila skálu nebo lyžařský svah. S 26-letou Kristýnou Odložilovou z Otrokovic se potkáme už 18. června. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

taky jsem se narodil bos, jako každý chlap. A kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Celkem 11 posádek z řad středoškoláků z celé republiky zítra na Štěrkovišti v Otrokovicích změří síly v závodě betonových kánojí. Do projektu, který začal jako soutěž mezi univerzitami a vysokými školami, se v posledních letech začaly zapojovat i střední školy. Letošní ročník hostí střední průmyslová škola právě v Otrokovicích. Projekt na vybudování zázemí pro dvě nové dětské skupiny ve Vizovicích se ruší. Rekonstrukce a dostavba budovy číslo popisné 680 na Masarykově náměstí není kvůli špatnému technickému stavu budovy možná. V 9 hodin ráno vyjede těžká armádní technika v rámci cvičení na dálnici D35. V konvoji budou i tanky Leopard. Přesun budou trénovat konkrétně v úseku mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem na Olomoucku. Podle mluvčí mechanizované brigády budou vojáci nacvičovat bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd. Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saudské Arábie s Uruguají skončil 1-1. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně skoro jasno, případně i jasno, ale může se objevit i lokální zvětšená oblačnost. V průběhu dopoledne a v první části odpoledne čekáme většinou polojasno. Povane slabý vítr, přes den potom mírný západní až jihozápadní. Aktuální teploty se pohybují mezi 11 a 7 stupni, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Holešově v ulici Palackého se jezdí kyvadlově. Důvodem je oprava povrchu komunikace. Ze zpráv bylo vše, další ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nové místo k procházkám a relaxaci můžou lidé využívat v Kojetíně na Přerovsku. Jenom několik stovek metrů od centra města dělníci vybudovali rekreační zónu. Za chvíli se tam vydáme taky. Teď je 17:30 a 3 minuty.

0: Úterý 16. června, 6:30 a teď jeden tip na výlet do místa, jenom kousek za hranicemi našeho kraje. V Kojetíně na Přerovsku dělníci dokončili nový relaxační areál. Za 14 milionů korun ho nechala vybudovat radnice. Nachází se nedaleko centra města, v lužním lese u slepého ramene řeky Moravy. Sloužit bude nejenom rekreantům, ale taky živočichům. Zadržovat má vodu v krajině.
1: Slyšíme hlasy žab, je to skokan skřehotavý a skokan zelený. Tyhle vodní skokani jsou vázáni na vodu v průběhu celého roku, neodcházejí od té vody. Během jara se velmi hlasitě projevují právě tím skřehotáním.
2: Michal Krejčí je vodohospodářem z agentury přírody a krajiny z olomoucké pobočky. My právě spolu stojíme na vyhlídkovém molu nad uměle vybudovanou tůní.
1: Původně to zřejmě vzniklo z říční činnosti řeky Moravy, která se tady kdysi dávno větvila, vytvářela různé meandry a vznikaly mrtvá a slepá ramena, ty se postupně zazemňovaly a takový mokřad se vlastně ve svém konečném pozůstatku nacházel i zde a už před sebou vlastně neměl moc dalšího vývoje, kdyby přinášel ten užitek pro biodiverzitu, pro tu místní zvířinu a rostlinstvo. Proto jsme přivítali záměr města Kojetín a podpořili z operačního programu životní prostředí zde vytvoření nového mokřadního biocentra. Jehož základem je tato velká tůň přes 7000 metrů čtverečních.
2: Procházíme spolu po naučné stezce, dlouhá je necelý kilometr. Tůň propojují vodní kanály, přes které vedou dřevěné lávky.
1: Vlastně všichni ti oboživelníci dneska patří mezi zvláště chráněné druhy, protože těch vodních prvků v krajině za minulých 100 let, kdy se intenzifikovalo zemědělství, de facto průmyslová výroba jako v krajině, tak ubylo. Proto se taky tyhle tůně a mokřady obnovují.
2: Mokřad navazuje na biocentrum, které město vybudovalo před 4 lety. Připomíná nezávislý starosta Leoš Ptáček.
3: Charakterem je to, řekl bych, poněkud jiné, zatímco biocentrum jsme vybudovali na louce, to znamená, tam se schovat někde, najít stín je poměrně problém, no tak tady jste ve stínu v podstatě na tom mokřadu pod nějakými možná 150 vzrostlými stromy, takže opravdu je to trošku jiný věm.
2: Vy máte ale v plánu ještě nějaké další akce, vlastně, které by měly navazovat, jaké to jsou?
3: Máme vymyšlenou poslední etapu v podstatě. V té nejvzdálenější části naučné stezky směrem od centra už začínáme budovat oboru pro lesní zvěř, bude tam stádo daňků, ale tam bude ústředním prvkem replika seníku z 19. století s doškovou střechou, dělaná podle fotografie, která je stará víc než 100 let. Takže to bude velmi náročné stavební dílo, ale myslím, že to bude obrovské lákadlo, zejména pro děti.
2: Plánuje nezávislý starosta Leoš Ptáček z Kojetína, Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Teď je 6:15, pokračujeme krátkou předpovědí a nejdřív nabídnu kompletní údaje měřících stanic, jaké teploty doprovázejí dnešní ráno.
1: Počasí.
0: Aktuální hodnoty 10 stupňů, to je Kroměříž, Holešov, Kateřinice Ojčná a Valašské Meziříčí. 9 stupňů hlásí Staré Město, Maruška Hostýnské Vrchy, Hošťálková, Zlín, Vsetín a Horní Bečva. 11 stupňů vidím v Bystřici pod Hostýnem a v Rožnově pod Radhoštěm, 8 stupňů uvádějí Vizovice, Bojkovice, Luhačovice a Valašská Sednice. Strání a Štítná nad Bláří mají na teploměru momentálně 7 stupňů. Dnes ráno bude převážně skoro jasno, případně i jasno, ale také se může podle meteorologů objevit lokálně zvětšená oblačnost. V průběhu dopoledne a v první části odpoledne čekáme většinou polojasno. Později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat další oblačnost a postupně tedy až na oblačno skoro zataženo, ovšem částečně s průsvitnou oblačností. Večer se může na části území objevit občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den mírný západní až jihozápadní vítr, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Teď ráno máme většinou dobré rozptylové podmínky, místy ale až mírně nepříznivé, pak dojde k nápravě, přes den budou postupně až velmi dobré, s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu, a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

0: vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimi špátky jdou do nedělí.
1: Dobré úterní ráno si přejeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. I dnes, 16. června po 13. hodině, vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové folkový zpěvák, hudební skladatel a kytarista Honza Nedvěd mladší. Dozvíme se například i to, kdo přišel vlastně s nápadem, aby se dali dohromady s bratrancem Vojtěchem Nedvědem.
2: No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od něj spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
3: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert.
1: Celý rozhovor s Janem Nedvědem mladším si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy uvede Matěj za chvíli, 6 hodin bude za necelých 9 minut. Dobré úterní ráno.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Začala rekonstrukce parkoviště u Hološovského zámku. Ve Valašském Meziříčí zítra začíná festival Valašský špalíček. Od září musí být v každé první třídě základní školy z více než 15 žáky asistent pedagoga. Dnes očekáváme v regionu převažující polojasno a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Neraděléka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Město Holešov začalo s kompletní rekonstrukcí parkoviště pod zámkem, včetně přilehlé zámecké uličky. Stavební práce uzavřely parkoviště na zbytek celé turistické sezóny. Hotovo má být 15. listopadu. Podle starosty Milana Frice z Hnutí ANO jde o investici za 25 milionů korun, kdy 10 milionů z této částky pokryje dotace a rozšíří se podle starosty i počet parkovacích míst z 30 na 55.
3: Jedná se jednak o úpravu stávající plochy, ale také o rozšíření té parkovací plochy na další pozemek, který patří městu. Přibudou parkovací místa, budou tam nové podzemní kontejnery, dobíjecí stanice, místo asfaltu tam budou zasakovací dlažba, přibude zeleň a vlastně celkově dojde, řekněme, k takové revitalizaci toho okolí plus těch přilehlých chodníků, malé uličky a tak dále.
1: Na zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí zítra začíná hudební festival Valašský špalíček. Jedna z nejstarších přehlídek v republice nabídne podle mluvčího Ondřeje Smolky na 30 hudebních vystoupení.
4: Vůbec největšími hvězdami festivalu bude Glenn Hansard, který se na Valašský špalíček vrací po 25 letech od vlastně prvního vystoupení. A potom určitě bychom neměli zapomenout na Jax Hollow, která bude největší hvězdou festivalu.
1: Školy mají mít od září v prvních třídách z více než 15 žáky asistenta pedagoga. Narážejí ale na problém sehnat kvalifikované pracovníky. Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Podle úřadu mohou mít potíže některé regiony s celkovým nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí ministerstva Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
5: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
1: Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin mohou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak skontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřad mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
6: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před 2 lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně skoro jasno, případně může být i jasno, ale také se může objevit lokálně zvětšená oblačnost. V průběhu dopoledne a v první části odpoledne čekáme většinou polojasno. Povane ráno slabý, přes den pak mírný západní až jihozápadní vítr. Aktuální teploty mezi 11 a 7 stupni, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Kroměříži v ulici Šafaříkova je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Začíná úterý, taky Petr Uhřík přeje dobré ráno, když se vítáme do 16. června. Jenom připomenu, že svátek oslaví Zbyněk, máme tu současně Evropský den židovské kultury a doufám dobrou náladu na startu, kterou hned podpořím písničkou Hany Zagorové. Pak už nabídnu kousek zajímavé historie v kalendáriu. Teď je 6 hodin a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín. Vítáme se do úterý s datem 16. června. Nahlédneme do kalendária. V roce 1877 se v Boskovicích narodil speleolog, geograf a archeolog Karel Absolon. V jeho badatelském nadšení ho velmi ovlivnil dědeček amatérský archeolog Jindřich Wangl. Na gymnáziu sice propadal, ale zároveň mu také vyšla jeho první publikace. V roce 1928 otevřel na výstavišti v Brně expozici Člověk a jeho rod. Její největší atrakcí se stal mamut v životní velikosti. V Uherském Hradišti se právě 16. června roku 1935 narodila Věra Domincová. Interpretka lidových písní a kmenová zpěvačka souboru Hradišťan. Často účinkovala například také s Brolnem. Rovných 45 let dnes uplyne od úmrtí trumpetisty a člena legendárního orchestru Karla Vlacha a také tanečního orchestru Československého rozhlasu Richarda Kubernáta. Byl prvním manželem herečky a zpěvačky Laďky Kozderkové. Dnešek připomíná i českou herečku Gabrielu Vránovou. Zemřela 16. června roku 2018. Dětství prožila v Brně, debutovala ve filmu Hledá se táta po boku Vladimíra Menšíka. Následně získala angažmá v Moravskoslezském národním divadle v Ostravě a poté odešla do Pražského divadla na Vinohradech. Účinkovala v televizi a dabingu, později učila na konzervatoři. Na závěr už jenom připomenu filmovou podívanou. V roce 1978 proběhla premiéra dnes už legendárního snímku Pomáda. John Travolta, krásná Olivia Newton-John v hlavních rolích, ano, přesně tak. Po kalendáriu měníme téma. Do Chřibů se po 65 letech vrátili sokoly stěhovaví. Už druhý rok po sobě vyvedli mláďata, takže všechno nasvědčuje tomu, že by se tady kriticky ohrožení dravci měli usadit natrvalo. Reportáž nabídneme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Hudebně nás pozdraví Itálie, zajdeme do 80. let. Albano s manželkou Rominou Power připomenou své zlaté hitparádové časy i soutěžní festival Sanremo, kde byli poměrně často, jednou na něm dokonce zvítězili.

0: Za minutu bude 6:45 do 16. června a do úterního rána si přejeme pohodu na startu. A půjdeme dál do regionu, jak jsem slíbil. V Pohoří Chřiby, kousek od vodní nádrže Koryčany, po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburk. Tentokrát párek sokolů svá mláďata vyvedl a úspěšně odchoval na blízké skále Kozel.
1: Teď slyšíme samici.
2: Ukazuje mi lesní správce Petr Kosíř, jak nad 22 metrů vysokou skálou krouží jeden z dravců. Kolik těch sokolů tady vlastně aktuálně je?
1: Tak je tady ten pár, co tady zahnízdil, plus ty 4 mláďata, takže celkem 6.
2: A ty 4 mláďata, víme, jestli to jsou samice, samci?
1: Měl by tam být poměr pohlaví, že by to měly být 3 samice a jeden samec. Loni tady zahnízdili poprvé a loni odchovali 2 samice, takže by to mělo být pravidlem, že se tady bude ten pár vracet. Právě jeden kus přistál na té horní římse.
2: Nakukuje na nás.
1: Ano, teď se na nás dívá. No. Jsou zvědaví, kdo se na ně došel podívat.
2: To je ten mladý, poznáte to? Oni jsou menší, ještě no, zatím ještě rodiče, asi, nebo?
1: Myslím, že to je ten mladý, no, když sedí tak na té římse. Většinou ti dospělí krouží kolem a uvidíme, jestli bude mít štěstí a ještě přiletí u další kusy, anebo jsou už v terénu, protože ty mláďata už jsou teďka opeřený už líců.
2: A může ta mláďata ještě něco ohrozit?
1: Ty mláďata už jsou letuschopný, takže ti už jsou v kondici, takže tam už by nemělo jako být nějaký nebezpečí.
2: Pořád ale tady v okolí skály platí zákaz vstupu?
1: Je to vlastně zákaz vstupu přímo na tu skálu a ke skále nesmí nad tím lítat žádný dron a je tady vlastně do 30.6. pozastavená veškerá lesnická činnost a je to tady ještě monitorovaný hlídkama a jsou tady 3 fotopasti umístěny.
2: Odborníci jsou z návratu sokola stěhovavého do Chřibů nadšení.
3: Hlavně je důležité, že to hnízdiště je stabilní a že ten pár vyvádí mláďata.
2: Říká Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické, který zdejší sokoly sleduje.
3: Je to druh, který v minulosti byl prakticky úplně vyhuben ve střední Evropě a postupně díky ochranářským opatřením a díky tomu, že se přestalo používat DDT, tak tomu druhu se v současnosti daří dobře a postupně obsazuje svá bývalá hnízdiště. Jelikož jsou vynikající letci, tak můžou letat opravdu daleko napříč celou Evropou a zase zpátky. To se týká hlavně těch mláďat, které teďka budou se nějaký čas potulovat po Evropě. Ti dospělí taky můžou zaletět i velmi daleko, ale můžou se taky vyskytovat další dobu v regionu. Záleží pár od páru.
2: Nejrychlejší dravce na světě, kteří během střemhlavého letu za kořistí dokáží vyvinout rychlost až 389 km v hodině, bychom tak v regionu měli vídat i v budoucnu. Z Chřibů Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90. výročí a my společně nahlédneme do jeho historie i plánů do budoucna. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude ředitel školy Pavel Simkovič. Náš rozhovor si můžete poslechnout už 16. června. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Za 10 minut půl sedmé. Teď nás bude zajímat vývoj počasí, poslechneme si předpověď na několik dalších dnů. Tu má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Než se pustíme dál, jako vždycky se ptám na současný stav, jak probíhá po stránce počasí úterní ráno ve Zlínském kraji.
1: Tak lokálně máme zvětšenou oblačnost, jinak nám převažuje oblačnost malá, teploty se nám pohybují od 11 do 8 stupňů, k tomu nám vane vítr slabý, západních směrů do 15 km za hodinu.
0: Zhodnotíme celý průběh úterý, kam se postupně od rána dostaneme dál teplotně a v míře oblačnosti, jak vychází celková předpověď na 16. červen.
1: Tak ty nejvyšší teploty dneska očekáváme od 21 do 24 stupňů, ráno a dopoledne spíše bude převažovat malá oblačnost, ještě stále počátku rána, teda musíme počítat s nějakou tu lokální zvětšenou oblačností, potom během toho pozdějšího odpoledne a večera nám začne od západu té oblačnosti přibývat, postupně čekáme oblačno až zataženo, večer se potom nedá vyloučit i nějaký ojedinělý výskyt občasného deště nebo přehánky, vítr nám k tomu bude vát ráno a večer slabý, přes den potom bude i mírný západní směru do 20 km za hodinu.
0: A to všechno s jakou biozátěží?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Jdeme dál na středu. Zítra už dosáhneme na letní teploty?
1: Tak tam ty nejvyšší teploty očekáváme od 22 do 25 stupňů. Spíše nás čeká taková převážně oblačno. Tam potom ráno a dopoledne může být ta oblačnost i přechodně a lokálně zmenšená. Jinak v noci tam čekáme na většině území občasný déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne by

0: Tak ve čtvrtek tam ještě stále spíše takové bude převládat to oblačnější počasí, takže ta obloha taková oblačnější, i když přechodně tam se dočkáme i slunečních paprsků, čekáme i polojasno. Na večer by se nám měla ta oblačnost začít rozpouštět. Nejnižší teploty od 15 do 11 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 23 do 27 stupňů a pátek ten vypadá slunečnější o něco než čtvrtek a ty nejnižší teploty od 16 do 12 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 26 do 30 stupňů a tam už je šance, že bychom se mohli dočkat sluníčka. Přes den jenom se může vytvořit taková ta menší kupovitá oblačnost.
1: Co nám ještě chybí na závěr? Teplotní porovnání s historií, tedy rekordy pro 16. červen ve Zlínském kraji. Prozraďte, Andreo, prosím.
0: Tak ta nejnižší hodnota 0,3 stupně Celsia je z roku 1949 a naměřili jsme ji na stanici Huslenky. Maximum 31,5 stupně máme z roku 1950 pro stanici Napajedla a stejnou hodnotu 31,5 stupně, ale z roku 2006 máme pro stanici Štítná nad Vláří.
1: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezké dny a zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den naslyšenou.

0: však blbec litovat.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
1: které připravil Matěj Neradilek. Zlínští krajští zastupitelé včera odsouhlasili záměr zřídit veřejnou výzkumnou instituci. Hejtmanství tak chce podpořit vědce a výzkumníky, kteří v regionu pracují, například na Univerzitě Tomáše Bati jako vyučující nově zřizovaných oborů. Kraj chce tímto způsobem získávat efektivněji státní i evropské dotace na podporu vědy a výzkumu. Vsetín plánuje zakázat bezdomovcům spaní na náměstí nebo v parcích. Radnice připravuje novou vyhlášku, která má omezit bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích. Strážníci tam letos zatím řešili přes 40 přestupků bezdomovců a nepřizpůsobivých osob. Rezort obrany plánuje od kraje převzít letiště v Karlových Varech. Z interního dokumentu rezortu obrany, který má k dispozici náš zpravodajský server iRozhlas, zároveň vyplývá, že do areálu by ministerstvo mohlo investovat zhruba 4 miliardy korun. Civilní i záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Převod letiště pod obranu má ještě tento měsíc schválit vláda. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský gólman Vozíňa, který ve 40 letech, stejně jako jeho spoluhráči na světovém šampionátu, debutoval. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Utkání Nového Zélandu s Íránem skončilo 2-2. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne převážně malou oblačnost. Jen z počátku rána se vyskytne lokálně zvětšená oblačnost. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti a postupně čekáme oblačno až zataženo, místy s deštěm. Povane mírný západní až jihozápadní vítr, aktuální teploty mezi 11 až 7, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 490 mezi Frištákem, Žabárnou a Horním Lapačem na Zlínsku se jezdí kyvadlově. Na místě nyní navíc nutno projet ještě s větší opatrností, protože je zde hlášeno popadané přechodné dopravní značení. A po zprávách pokračuje dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dopravní záležitosti bych uzavřel ještě malou historickou připomínkou. 16. června v roce 1903 založil Henry Ford, nebo chcete-li Henry Ford, v Detroitu automobilku Ford Motor Company. A už posílám na dobré ráno písničku Dalibora Jandy. Je 7:30.

0: Půl sedmé a 9 minut, dnes je 16. června, pohodové úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Jenom naznačím, na jakých tématech naše redakce právě pracuje. Kolony, čekání, objížďky, tak vypadá od minulého týdne Zašová na Vsetínsku. Na hlavním tahu na Slovensko platí kvůli přestavbě kyvadlový provoz a řidiči tam stojí v kolonách. Obec proto včera jednala s ředitelstvím silnic a dálnic o úpravách objízdných tras. Podrobnosti přineseme v 7 hodin 20 minut. Ve 32 letech zažívá hokejový obránce David Škůrek ve své kariéře jednu novinku, která potká většinu hráčů výrazně dřív. Poprvé mění dres a po mnoha letech v Olomouci se chystá na nový ročník jako hokejista z Lína. Víc o tom uslyšíte v obvyklém čase pro sportovní příspěvek, tedy před 8 hodinou. A taky počasí se dostane na řadu, už za chvíli se podíváme do úterní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Zaměříme se na počasí. Meteorologové nám vzkazují, že se má v následujících dnech docela razantně oteplovat, ale dnešek ještě zůstane pod letními hodnotami.
1: Počasí.
0: Napřed ještě pohled na hraní region. Momentálně se teploty ve Zlínském kraji pohybují mezi 7 a 11 stupni. Očekávejme ráno a dopoledne převážně malou oblačnost, jenom z počátku rána se ještě vyskytuje lokálně zvětšená oblačnost na jistých místech regionu. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a postupně tedy čekáme oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den pak vítr mírný západních směrů, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. V těchto chvílích máme místy mírně nepříznivé, rozptylové podmínky, jinak dobré a přes den budou až velmi dobré. Biozátěž zůstává pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Po Martě, Medě, Formanovi a Verichovi dnes uvede letní scéna Pražského muzea Kampa další představení věnované významné české osobnosti, a to zlínskému podnikateli Tomáši Baťovi. Právě o něm bude jejich první muzikál, Klan Baťa. Za chvíli si o tom řekneme víc.
2: Bronzová socha Tomáše Bati stojí u budovy Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati na Mostní ulici ve Zlíně. Byla odlita v 90. letech minulého století, stejně jako další tři kopie. Kde je najdete? A víte, že její originál stojí ve Velké Británii? Další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: Český rozhlas Zlín připomíná 16. červen a přeje dobré úterní ráno. Tomáš Baťa sice uměl vyrábět boty, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jestli uměl například zpívat nebo stepovat? To se ukáže na letní scéně Pražského muzea Kampa, které dnes poprvé ve svém muzikálu Klan Baťa představí i další členy rodiny známého zlínského obuvníka. Právě letos si připomínáme 150 let od jeho narození.
1: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem.
1: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
2: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Kus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tím nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
2: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
4: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
2: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
5: V nějakých očích by mohl působit jako takový skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
2: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě Klanu Baťa ožili na letní scéně muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vercha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Střediska ve Zlínském kraji hlásí volná místa na letní tábory v prvním týdnu prázdnin. Ostatní kapacity jsou z 90% naplněné. V Luhačovicích na Zlínsku začala rekonstrukce ulice Mlýnská. Hotovo by mělo být letos v prosinci. V Kojetíně je nový relaxační areál. Dnes bude v regionu převážně polojasno a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Hezké ráno. Nejvíc volných míst na příměstské tábory ve Zlínském kraji zbývá v prvním týdnu prázdnin. Díky posunutému konci školního roku začínají první turnusy dětských táborů v pondělí 29. června. Volná místa v tomto termínu hlásí například středisko volného času v Setín nebo středisko volného času Veselá věda pro Zlínský kraj. Více dodává pracovnice Hana Kováčová.
5: Pro toto léto máme volné ještě dva termíny táboru. Jeden je ve Slavičíně od 29.6. až 3.7. a tam máme ještě kapacitu 6 volných míst. A potom máme druhý volný termíny až 17. do 21.8. Tam máme teďka 5 volných míst.
3: Většina kapacit na dětské tábory o letních prázdninách ve Zlínském kraji je z 90% naplněná. Dopravní omezení čekají řidiče i chodce v ulici Mlýnská v Luhačovicích. Začala tady rekonstrukce místní komunikace za více než 15,5 milionu korun, přičemž téměř 85% nákladů pokryje dotace.
6: Součástí projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu. Ta umožní lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Práce budou probíhat postupně po jednotlivých etapách, hotovo by mělo být do konce letošního roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Nový relaxační areál mohou využívat lidé k procházkám v Kojetíně na Přerovsku. Je zhruba 300 metrů od centra města v Lužním lese u slepého ramene řeky Moravy. Lokalita zahrnuje soustavu tůní, zpevněných cest a mostů a naučnou stezku. Navazuje na biocentrum, které dělníci vybudovali před 4 lety. Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotkách, by dnes mohli podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
7: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM, kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
8: I tak se domnívám, že to mohlo projít bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
7: Pokud Europarlament opatření o zákazu takzvaných svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno a dopoledne převážně malou oblačnost. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti a postupně čekáme oblačno až zataženo. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Aktuální teploty 11 až 7. Nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Brumově Bylnici na Zlínsku v ulici Amálie Kotinové je až do konce srpna omezen průjezd. Z důvodu rekonstrukce je zcela uzavřen most přes řeku Nedašovku. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začínáme nový den, to znamená úterý. Vítám vás, milí posluchači, do 16. června a přeju pohodu na startu, klidné vstávání. Za chvíli už nabídnu další z nekonečných otázek oblasti Moravského nářečí, tak pokud máte chuť soutěžit, pomalu si připravte telefony. Jako cenu pro výherce tu mám dnes knihu vydavatelství Kazda. Její název napovídá samotný obsah Žena bez promile. Jak se píše na obálce, kniha, která mění pohled na alkohol i vlastní život u žen. Nejdřív ještě zaspívá Petr Kotwald a pak se hned pustíme do hry. Je 7 hodin 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Není 15. pátek, ale 16. úterý, to jenom upřesním, 16. června, 7 hodin 8 minut. Pracovní týden v plném proudu, ani dnes nebude chybět oblíbená soutěž, jak se u nás mluví. Za malou chvíli nabídnu otázku a za správnou odpověď následně knihu vydavatelství Kazda. Ta má název Žena bez promile, tak už jenom připomenu telefonní kontakt.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Moravská nářečí ukrývají spoustu zajímavých slov, která leckdy překvapí i nás, rodilé Moravany. Hned se za jedním takovým vydáme do Bystřice pod Hostýnem. Připravila si ho pro nás paní Marie Pospíšilová. Kdo se hlásí na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Haló. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Kde... U telefonu Laďa.
0: Tak pana Laďu máme na telefonu. Jak se vám daří na úterním startu? Jaké máte ráno?
2: No dobré. Už je po snídaní člověk. A nachystané na malování, budu malovat.
0: Krajinky nebo portréty, co to bude?
2: Ne, ložnicu, chalup.
0: Ano. Takže přijde štětka do ruky, kýblík s barvou.
2: No jasně, váleček a pojedu.
0: A jedem. Tak jasně, takže máte teda jako dneska ale velký úkol před sebou.
2: No, z toho mám radost, to je tak na 3 dny ještě.
0: Jej. Tak jo, než teda namočíte do kýblíků s barvou, pojďme soutěžit, já už vám pouštím otázku.
3: Víte, co je skřídla?
0: Co je skřídla? Skřídla.
2: Skřídla, no vím, ale vezmu si nápovědy, ale měla by to být taška na střechu, přikrývání. Krytina.
0: Ano, a vidíte, takovou to možnost tady nemám. Takže, skřídla může být dřevěná lavička nebo poklička na hrnec, no poklička, a nebo je to kámen na broušení nožů. Skřídla.
2: Tak je to poklička.
0: Tak je to poklička, říkáte, správnou odpověď potvrdí, prozradí Marie Pospíšilová z Bystřice pod Hostýnem.
3: Skřídla je poklička.
0: Je to skutečně poklička, no. Ano, ano.
2: Tak, výborně, to je víc druhu, to je na taška skřídla.
0: Ano, ano, říká se tomu taky tak. A my jsme měli na mysli teď úplně jiný předmět.
2: No, jasně.
0: Poklička je uvaření některých jídel velice užitečná, protože mimo jiné teda šetří mnoho, třeba se říká až 50% energie. No,
2: je,
0: taky.
2: A aby nepadali do jídla mušky, a když zabíjačku jsem dělal, je, to letali muchy, aby do jídla nepadali.
0: No,
2: mušky.
0: A víte, co mě ještě napadá z čistě praktického pohledu? Poklička, skřídla brání taky, aby vám pořád někdo neujídal z toho hrnce, že?
2: No ano. No.
0: Zaklopě. Děláte to, zvedáte pokličku, ochutnáváte?
2: No ježíš malé,
0: no, to má
2: ale dám mojí do hrnců.
0: No, tak to si rozumíme. Dobře, pane Laďo. Tak jsme si jenom tady trošku povykládali o našich návicích. A vy vyhráváte knihu, kterou si přečtete možná se zájmem, možná někdo jiný, to už nechám na vás, ano?
2: No ano, manželka to přečte.
0: Dobře.
2: Já nečtu.
0: Se tam ozývá, tak. Slyším. Tak pozdravujte, mějte jo, se krásně a zase za 2 měsíce, pokud budete chtít soutěžit, ano?
2: Já také celém rádiu přeju hodně zdravíčka a ať vám to klape.
0: Tak
2: já,
0: jo.
2: Mám štěstí u vás, skoro po každé výhraju, já už asi teď po 8.
0: Ať se vás to štěstí drží dál.
2: 3 měsíce jsem nedělal a... Tak...
0: Pane Laďo, pěkný ano. Den, nashledanou a vydržte na telefonu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tak samozřejmě odbočím k muzice cíleně. Rok 84 Bryan Adams vydal jedno ze svých zásadních alb, na kterém bylo hned několik pozdějších hitů. Ten asi největší nás zavede textem do léta 69. V Británii to byla 4x platina v prodejích.

0: Před minutou bylo 7:45. Projdeme si nové zprávy meteorologů a než otevřu krátkou předpověď, nahlížím znovu do ranního regionu číselně.
1: Počasí.
0: Teď se pohybujeme v rozmezí 9 a 13 stupňů, samozřejmě se bavíme o Zlínském kraji. Ráno a dopoledne očekáváme převážně malou oblačnost, jenom zpočátku se ještě vyskytuje lokálně zvětšená na několika místech. Později odpoledne a večer začne pak od západu přibývat oblačnost a postupně se očekává tedy v průměru oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánka. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 24 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den vítr mírný západních směrů, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Teď rozptylové podmínky, které jsou momentálně, jak si všímám, místy mírně nepříznivé, jinak dobré, přes den budou až velmi dobré. Biozátěž se nemění, pořád platí první, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Kolony, čekání, objížďky, tak vypadá od minulého týdne Zašová na Vsetínsku. Na hlavním tahu na Slovensko platí kvůli přestavbě kyvadlový provoz a řidiči tam stojí. Obec proto včera jednala s ředitelstvím silnic a dálnic o úpravách objízdných tras. Podrobnosti uslyšíme už za chvíli od naší reportérky Gabriely Hickl.
2: Za dveřmi urgentního příjmu se odehrávají příběhy, které často mění životy. Lékaři, sestry i pacienti se tu setkávají v okamžicích, kdy nic není jisté. Kdy je dobré vytočení 155 rozhodně neodkládat? I pro vaše otázky tady bude primář urgentního příjmu Baťovy nemocnice Michal Pisár. Už 17. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko, hlavně v dopravní špičce, tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto včera jednalo s vedením obce o změně objízdných tras. Co se chystá, zjišťovala reportérka Gabriela Hiklale. Nemůžeme se technicky propojit, nedaří se nám to technické spojení, takže se prozatím omlouváme a jak se to říká u soudu, odročujeme na později, ano? Tak tyto informace rozvedeme později. Pustíme si Modus, Mira Žbírku, máme 7 hodin 24 minut, dobré ráno.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Žáci základní školy v Prostřední Bečvě na Vsetínsku se dočkají nové školní zahrady. Projekt počítá s novými herními prvky i zázemím pro venkovní výuku. Největším lákadlem má být hobití domeček zabudovaný do kopce. Kroměříská radnice zajistí provizorní zastřešení soukromého chátrajícího domu na začátku Rýkrova náměstí. Zabezpečení domu v havarijním stavu s propadlou střechou nařídil vlastníkům již před 10 lety stavební úřad. Majitelé se proti rozhodnutí bránili u soudu, ten ale rozhodl, že mají nemovitost provizorně zakrýt. Protože to dosud neudělali, radnice splnění povinnosti vymáhá exekučně. Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil náš server i rozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil, proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 byl minulý měsíc po odpykání 2 let za jiná znásilnění podmíněně propuštěn na svobodu. Fotbalisté Španělska začali mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Belgie hrála nerozhodně s Egyptem 1-1. Stejným výsledkem skončil i souboj Saúdské Arábie s Uruguají a Nový Zéland remizoval 2-2 s Íránem. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána a dopoledne převážně malou oblačnost. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti a postupně čekáme oblačno až zataženo. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Aktuální teploty 13 až 9 stupňů. Nejvýše naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dnes ráno se naším krajem jede plynule. Zprávy končí a dál pokračuje ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli nabídnu i několik pozvánek na zajímavé akce, půjdeme do oblasti kultury. Teď je 7:30, k tomu 2,5 minuty, společně začínáme 16. červen. Přeju pohodové úterní ráno.

0: Tady je Český rozhlas Zlína přející dobré úterní ráno do 16. června za 5 minut 7:45. Jdeme za kulturou. Dnes večer se ve Zlíně uskuteční charitativní koncert Harafica Symphonic, na kterém dojde k jedinečnému hudebnímu propojení cymbálové muziky Harafica s Filharmonií Bohuslava Martinů. Akce se koná na podporu organizací Na cestě. Na platformě mezi budovami 14 a 15 Baťova institutu koncert začíná ve 20 hodin. Ve Zlíně se dnes taky koná den otevřených dveří v ambulancích rehabilitačního oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati. Návštěvníci se mohou podívat na nově zrekonstruované prostory a vyzkoušet si některé z nových cvičení i přístrojů. Ambulance rehabilitace najdou zájemci v přízemí budovy číslo 48 v areálu Zlínské krajské nemocnice. Fyzioterapeuti, maséři nebo sestry je oddělením ochotně provedou. Den otevřených dveří se koná dnes od 12:30 do 15:30. V Uherském Brodě se dnes představí komedie Francise Webera s názvem Manželé manželské turbulence. Postavy v ní mají problém udržet krok se zběsilou dobou a životní trable s nimi mávají ze strany na stranu. Norberta, policistu hrubého zrna, griluje generální inspekce za nepřiměřené zákroky a Norbertova sestra Christina má trable se svým manželem Erikem. Na pódiu se představí Václav Vidra, Michaela Badinková, Josef Carda, Antonín Procházka a Štěpánka Křesťanová. Začátek vystoupení je v Domě kultury Uherský Brod v 19 hodin. Od včerejška až do 26. června pořádá Městské divadlo Zlín takzvanou letní divadelní scénu. Představí se dohromady 4 inscenace Pod širým nebem, mezi nimi Starý bílý muž, Ženy pod tónem nebo Splašené nůžky. Letošní sezónu pak 26. června uzavře Tančírek, který bude součástí festivalu Zlín žije.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Pokračujeme krátkou předpovědí a nejdřív nabídnu kompletní údaje měřících stanic, jaké teploty doprovázejí dnešní ráno.
1: Počasí.
0: Tady jsou aktuální hodnoty. 13 stupňů v Kroměříži a Olešově, 11 ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání, dál taky ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. 12 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Hošťálková a Valašské Meziříčí, 10 stupňů Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín, Vsetín a Horní Bečva. Štítná nad Láří uvádí 9 stupňů Celsia. Dnes očekávejme, když se budeme bavit teď o ranních hodinách a dopoledních, převážně malou oblačnost. Jenom z počátku rána, nevím, co je počátek rána, ale možná ještě pro někoho teď, se vyskytuje lokálně zvětšená oblačnost. Tak nám to aspoň vzkazují meteorologové. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a postupně čekáme tedy oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty mezi 21 až 24 stupni. Co se týká větru, ráno a večer slabý, přes den mírný západních směrů, rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, na určitých místech kraje jinak dobré, přes den by měly být až velmi dobré a to všechno z biozátěží na jedničce, tedy mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ve 32 letech zažívá hokejový obránce David Škůrek ve své kariéře jednu novinku, která potká většinu hráčů výrazně dřív. Poprvé mění dres a po mnoha letech v Olomouci se chystá na nový ročník jako hokejista Zlína. Víc o tom uslyšíme za okamžik v reportáži Davida Nekvindy.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 7 minut do 8 hodiny s Českým rozhlasem Zlín, jdeme za sportem. Obránce Davida Škůrka přivedlo vedení zlínských hokejistů jako zkušeného hráče, kterému je 32 let a odehrál bezmála 500 extraligových zápasů. Přesto teď urostlý bek zažívá premiéru. Přesun do Zlína je pro něj prvním stěhováním v kariéře, od mládeže hrál za Olomouc.
1: V olomouckém klubu působil hokejista David Škůrek od roku 2007. Z dorostu se dostal do dospělého týmu a v kariéře odehrál jen několik zápasů za jiná mužstva, za která nastoupil v rámci tzv. Střídavých startů. Teď tedy poprvé podepsal smlouvu jinde než na Hané a patří Zlínu.
2: Pro mě velká změna, všechny stereotypy, co jsem celý život měl, tak vlastně teďka budu muset začít od znova. Musím poznat celou kabinu, celý vedení, zima, všechno jak chodí, takže si budu chvilku zvykat, ale určitě se na těším.
1: 32-letý bek připouští, že po takřka 20 letech v jednom klubu teď nejde jen převléknout dres a hned se stát 100% beranem.
2: Stále to je takový čerstvý, takže jsem tam jako doma, takže je to vždycky takový těžký loučení, ale se všema si tam jsem si podal ruce, všichni se budeme dál vídat, takže to neberu nějakou katastrofu, teď se těším na novou výzvu.
1: V uplynulé extraligové sezóně se Škůrek dostal v Olomouci na hranu sestavy. V některých zápasech se ani jako zdravý hráč nevešel do týmu, proto i sám cítil, že potřebuje změnu.
2: Měl jsem už takový myšlenky, že by to chtělo nový impuls, takže sice je to třeba o ligu níž, ale neberu to jako krok zpět, ale spíš jako krok dopředu, protože věřím, že mě to posune.
1: O nabídce prvoligového Zlína mohl takřka dvoumetrový obránce dostatečně dlouho přemýšlet. Současný sportovní manažer Beranů Jaroslav Balaštík kontaktoval Škůrka s předstihem.
2: Měl jsem s panem Balaštíkem pár rozhovorů někdy na jaře, když věděl, že bude sportovní manažer, tak si to naťukával, jestli by vůbec byl zájem z mojí strany, takže jsem si to nechal chvilku projít hlavou a pak už to bylo rychlý.
1: Škůrek tak už pečlivě sledoval jarní zlínské tažení playoff, do kterého se Berani po nepodařené základní části dostali na poslední chvíli a nakonec došli až do finále, ve kterém prohráli si hlavou.
2: Sledoval jsem to určitě, jako už od té doby, co spadli, tak jsem jim přál co nejrychlejší postup, protože zápasy proti nim mě vždycky bavili, byli emotivní, takže to jsem sledoval a škoda, že to nevyšlo, měli dlouhý playoff, ale klobouk dolů, jak se smáteřili a udělali výbornou sezonu.
1: Oceňuje hokejista David Škůrek své teď už spoluhráče, se kterými absolvuje kondiční část přípravy na nový ročník. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hejtmanství chce zřídit novou veřejnou výzkumnou instituci Zlínského kraje. Ve Vizovicích na Zlínsku ukončují projekt na vybudování zázemí pro dětské skupiny. Statek nařídil demolici rekonstruované budovy. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Dnes bude v regionu převážně polojasno a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínští krajští zastupitelé včera odsouhlasili záměr zřídit veřejnou výzkumnou instituci. Hejtmanství tak chce podpořit vědce a výzkumníky, kteří v regionu pracují například na Univerzitě Tomáše Bati jako vyučující nově zřizovaných oborů. Kraj chce tímto způsobem získávat efektivněji státní i evropské dotace na podporu vědy a výzkumu. Pokračuje hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO.
4: My jsme se dneska rozhodli, ano, jdeme tím směrem. Ten časový rámec je jasný. Tuto instituci musíme mít zřízenou od 1.1. roku 2027. To je ten cíl. A teď máme půl roku na to všechny ty kroky, na které se zastupitelé ptali a právě se na to ptali, ať už ekonomické, funkční, tak musíme dodělat.
2: Projekt na vybudování zázemí pro dvě nové dětské skupiny ve Vizovicích se ruší. Rekonstrukce a dostavba budovy číslo popisné 680 na Masarykově náměstí totiž není kvůli špatnému technickému stavu budovy možná. Pokračuje mluvčí města Jiří Žůrek.
5: I přes provedený průzkum se až při samotné rekonstrukci zjistil špatný stav budovy a statik nařídil její demolici. Případné změny projektové dokumentace by stavbu jak prodražily, tak i velmi časově prodloužily, což by ohrozilo získání žádané dotace. Město se tak rozhodlo od projektu odstoupit.
2: Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje více dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
6: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou. Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
7: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body. Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji z rána a dopoledne převážně malou oblačnost. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti a postupně bude oblačno až zataženo. Povene mírný západní až jihozápadní vítr. Aktuální teploty 13 až 9, nejvýše dnes naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/50 ve Veletinách na Uhersko-Hradišťsku je prováděna oprava povrchu vozovky. A další zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín je tímto za námi.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Zašová na Vsetínsku. Na hlavním tahu na Slovensko platí kvůli přestavbě kyvadlový provoz a řidiči tam stojí v kolonách. Obec proto včera jednala s ředitelstvím silnic a dálnic o úpravách objízdných tras. Podrobnosti dodáme za chvíli. Pak zajdeme do Holešova na festival Hamakom. Zjistit víc o této přehlídce se vydáme v dalším pokračování cyklu Kořeny před 8:30. Teď je 8:05, za mikrofonem stále Petr Uhřík, přející dobré úterní ráno.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Hlavně v dopravní špičce tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto včera jednalo s vedením obce o změně objízdných tras. Co se chystá, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Gabriela Hickl. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Obec se včera domluvila s ŘSD hned na několika věcech. Ta první se týká hlavně chodců, kteří mají od včerejška k dispozici nový propojovací chodník, aby neprocházeli stavbou. Co se týče kolon, podle lidoveckého starosty obce Jilí Kubrického se díky regulovčíkům sice situace výrazně zlepšila, stále tam jsou ale problémy. Čekání se teď zkrátilo aktuálně na 10 až 15 minut, ve špičkách je to i více. Přibyl ale jiný problém. Řidiči jezdí po objízdných trasách rychle a nebezpečně a nerespektují jednosměrky. Častěji tak dochází k nedodržování pravidel a dohlíží proto na to policie České republiky.
0: Situaci ještě navíc komplikuje kompletní uzavření vjezdu do obce na začátku července. S čím tedy musí řidiči počítat?
1: Od 6. července bude hlavní křižovatka úplně uzavřena. Firma tam musí vybudovat ostrůvek, položit nový asfalt a to se za plného provozu nedá zvládnout. Do Zašové se tedy nově pojede od Střítežské křižovatky, ven pak přes Paseky směrem k Rachovci. Velká změna ale čeká i cestující v autobusech. A ty budou nově zastavovat jen na hlavní silnici. Obec proto chystá náhradní dopravu, na vlak a na autobusové spoje bude cestující svážet hasičská dodávka. Peníze na to má dát ŘSD.
0: Předpokládám, komplikované bude uzavření křižovatky taky pro řidiče jedoucí od Valašského Mezříčí pro frekventované objízdné trase od Pelikána.
1: Ano, přesně tak. Tahle trasa je sice neoficiální, ale hodně řidičů ji zná a využívá. Policie ji jako oficiální objízdnou trasu neschválila, protože tam je nezabezpečený železniční přejezd. Díry na silnici sice přes víkend provizorně zasypaly, ale i tak je tam provoz velmi hustý. Kvůli uzavření výjezdu ze Zašové a taky jednosměrce na Zubři už nebude mít trasa pro řidiče jedoucí od Valašského Meziříčí smysl. Jezdit se tak bude nejspíše jen v opačném směru, tedy od Rožnova, což by mohlo dopravu trošku více sklidnit.
0: Říká reportérka Gabriela Hickl, která zjišťovala podrobnosti souvisejícími s uzavřením křižovatky v Zašové na Vsetínsku. Omezení tam potrvá do poloviny srpna. Gabino, Gabrielo, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou a pokud někam jdete, šťastnou jízdu.
2: Český rozhlas Zlín.

0: nás bude zajímat vývoj počasí, poslechneme si předpověď na několik dalších dnů. Tu má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Zhodnotíme celý průběh úterý, kam se postupně od rána dostaneme dál teplotně a v míře oblačnosti, jak vychází celková předpověď na 16. červen.
1: Tak ty nejvyšší teploty dneska očekáváme od 21 do 24 stupňů, ráno a dopoledne spíše bude převažovat malá oblačnost, ještě stále počátku rána, teda musíme počítat s nějakou tu lokální zvětšenou oblačností, potom během toho pozdějšího odpoledne a večera nám začne od západu té oblačnosti přibývat, postupně čekáme oblačno až zataženo, večer se potom nedá vyloučit i nějaký ojedinělý výskyt občasného deště nebo přehánky, vítr nám k tomu bude vát ráno a večer slabý, přes den potom bude i mírný západní směru do 20 km za hodinu.
0: A to všechno s jakou biozátěží?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Jdeme dál na středu. Zítra už dosáhneme na letní teploty?
1: Tak tam ty nejvyšší teploty očekáváme od 22 do 25 stupňů. Spíše nás čeká taková převážně oblačno. Tam potom ráno a dopoledne může být ta oblačnost i přechodně a lokálně zmenšená. Jinak v noci tam čekáme na většině území občasný déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne by spíš měly být jenom ojedinělé, potom během odpoledne ty srážky mohou být takové četnější, nedá se vyloučit i nějaká možnost bouřky a na večer by nám potom už měly ty srážky začít ustávat a i ubývat oblačnosti. A ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý západní směru do 15 km za hodinu a na večer se nám potom začne měnit na severní směry.
0: Dokončíme ještě pracovní týden, jak to prozatím vypadá s předpovědí na čtvrtek, pátek. Dočkáme se oblohy slunečné a teplot, které podle původních předpokladů zamíří až na tropické hodnoty?
1: Tak ve čtvrtek tam ještě stále spíše takové bude převládat to oblačnější počasí, takže ta obloha taková oblačnější, i když přechodně tam se dočkáme i slunečních paprsků, čekáme i polojasno, na večer by se nám měla ta oblačnost začít rozpouštět, nejnižší teploty od 15 do 11 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 23 do 27 stupňů a pátek ten vypadá slunečnější o něco než čtvrtek a ty nejnižší teploty od 16 do 12 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 26 do 30 stupňů a tam už je šance, že bychom se mohli dočkat sluníčka. Přes den jenom se může vytvořit taková ta menší kupovitá oblačnost.
0: Co nám ještě chybí na závěr? Teplotní porovnání s historií, tedy rekordy pro 16. červen ve Zlínském kraji. Prozraďte, Andreo, prosím.
1: Tak ta nejnižší hodnota 0,3 stupně Celsia je z roku 1949 a naměřili jsme ji na stanici Huslenky. Maximum 31,5 stupně máme z roku 1950 pro stanici Napajedla a stejnou hodnotu 31,5 stupně, ale z roku 2006 máme pro stanici Štítná nad Vláří.
0: O počasí je to všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezké dny a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
0: Teď nás bude zajímat víc.
2: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90. výročí a my společně nahlédneme do jeho historie i plánu do budoucna. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude ředitel školy Pavel Simkovič. Náš rozhovor si můžete poslechnout už 16. června. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. 'Osobnosti Česka'. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. 'Osobnosti Česka' s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
3: 'Osobnosti Česka' s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ochutnat košer vína i jídla, zatančit si na náměstí židovské tance nebo se zaposlouchat do tónu klezmerové hudby. To všechno a ještě mnohem více nabízí židovský festival Hamakom, který už více než čtvrt století patří k Holešovu. Proč vlastně vznikl? A jaká je hlavní myšlenka této tradiční akce? Zjišťovala Silvie Pospíšilová a my si to teď 8 minut před 8:30 poslechneme.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: První písemný záznam o tom, že se v Holešově na Kroměřížsku usídlila židovská komunita, pochází z počátku 15. století. O 200 let později se z města stalo středisko židovské vzdělanosti.
3: V 17. století totiž v Holešově působil velmi významný rabín Šabtaj Kohen. No a kvůli tomu, že je tady jeho hrob v Holešově, tak sem jezdí mnoho židů z různých zemí světa.
2: Přibližuje správce Holešovské šachovy synagogy Vratislav Brázdil. Za druhé světové války byli Židé z města odvlečeni do koncentračních táborů. Téměř nikdo se nevrátil zpět. Židovskou tradici dnes připomíná festival židovské kultury Hamakom.
4: Holešovská židovská čtvrť byla jednou z nejvýznamnějších a největších na Moravě a ta tendence připomínat tu holešovskou židovskou minulost tady byla výrazná.
2: Vysvětluje mluvčí holešovského zámku Dana Podhajská. Zpočátku to byla akce jednodenní, kterou založila skupina nadšenců. Postupně se ale přehlídka rozrůstala až do dnešních 5 dní. Kvůli zvyšující se náročnosti si ji vzalo pod patronát město.
4: Snažíme se o to, aby se ti návštěvníci vraceli. Můžou si vybrat hudbu, divadlo, film, přednášku, komentované prohlídky. Připravujeme taneční workshop, kdy si lidé přímo v centru Holešova na náměstí mohou vyzkoušet židovské tance.
2: Hamakom přivádí do Holešova i potomky Židů, kteří byli za války zavražděni ve vyhlazovacích táborech. Před několika lety tak během festivalu zasadili na památku obětí holokaustu kameny zmizelých rodiny Bergmanovi.
4: Přijeli potomci z Plzně ve spolupráci s nimi.

0: kulturně společenským centrem.
1: A jaká je hlavní myšlenka festivalu Hamakom?
0: Je to o tom poznat tu kulturu, aby si to ti lidi vychutnali, aby si vybrali, co se jim líbí, aby prostě ta pestrost a skladba toho programu byla taková, aby jsme těm lidem dali radost.
1: Dodává Dana Podhajská. Z Holešova Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
2: Děkujeme, už jenom dodám, že letošní 26. ročník festivalu Hamakom v Holešově odstartuje 21. července a potom potrvá až do 25. července.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: A u nich vás zdraví Matěj Neradilek. Město Holešov začalo s kompletní rekonstrukcí parkoviště pod zámkem, včetně přilehlé zámecké uličky. Stavební práce uzavřely parkoviště na zbytek celé turistické sezony. Hotovo má být v polovině listopadu a rozšíří se počet parkovacích míst z 30 na 55. Letní scéna Muzea Kampa v Praze dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Ten připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati. Ve francouzském Evianu dnes druhým dnem pokračuje třídenní summit skupiny G7. Lídři 7 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa jednají o ukončení války Spojených států a Izraele proti Íránu a o válce Ruska proti Ukrajině. Evropští členové skupiny už včera ve společném prohlášení uvedli, že jsou připraveni se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Reagovali tak na memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saudské Arábie s Uruguají skončil 1-1. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji dopoledne převážně malou oblačnost, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti a postupně čekáme oblačno až zataženo, povane mírný západní až jihozápadní vítr. Aktuálně měříme 16 až 11 stupňů, nejvýše se dnes teploměr vyšplhá na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Holešově na Kroměřížsku je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Nerudova a po zprávách posloucháte dál Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Probereme ještě svátek Zbíňků a k datu 16. června si přidáme oblíbené slovanské jméno. Podle svého významu plné hněvu skrývá ale také šlechetnost a urozený původ. Ve středověku totiž jméno Zbíněk s oblibou nosili rytíři. Dnešních takovýchto chrabrých mládenců uvádí domácí statistika přibližně 13,5 tisíce. Pánové, gratuluju a posílám písničku naší Argemy.

0: Za 5 minut 9:15 a teď připomenu londýnského rodáka, který na jaře oslavil 82 let. Albert Hammond nemá se slavným klávesovým nástrojem společného vůbec nic, to jenom aby bylo jasno hned na začátku, shoda jmen. Hammondy jako legendární nástroj mají úplně jinou historii. Albert byl hodně slavný v první půlce 70. let, předtím ještě zkoušel štěstí se svou skupinou Diamond Boys, ale žádný hitparádový zázrak se nekonal. Pak se ledy pohnuli a nakonec to dopadlo tak, že jako uznávaný skladatel napsal řadu hitů, třeba pro Dianu Ross. Tinu Turner je držitelem ceny Grammy, taky řádu britského impéria. Tento senior je zkrátka vyšší liga, i když u nás ho, bych řekl, moc lidí asi nezná, možná z hitu, který si teď pustíme. Albert Hammond měl v roce 73 novinkové album, desku Free Electric Band. Písnička se jmenuje stejně, najdeme ji, co by otvírák B strany.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za malý okamžik bude 8:45, zaměříme se znovu na počasí. Meteorologové nám vzkazují, že se má v následujících dnech docela razantně oteplovat, ale dnešek ještě zůstane pod letními hodnotami těsně.
1: Počasí.
0: Pohled na ranní region. Momentálně se teploty ve Zlínském kraji pohybují už mezi 11 a 16 stupni. Očekávejme ve zbytku rána a dopoledne převážně malou oblačnost. Později odpoledne a večer potom začne od západu oblačnosti přibývat a čeká se oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přeháňka. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, ráno a večer povane slabý, přes den to bude vítr mírný západních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou v těchto chvílích někde místy mírně nepříznivé, jinak dobré, a přes den budou až velmi dobré. Biozátěž beze změny, zatím stále platí první mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín, záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Jsme v Holešovské Černé kapli. Pod námi hrobka hraběcího rodu Rotalů. Co ukáže příběh posledního mužského potomka Františka Antonína z Rotalu a především, co uvidí člověk v těchto zrcadlech z černého mramoru.
2: Už ve středu 17. června. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

Úterní ráno je pomalinku ve finále a tak si ještě naznačíme další průběh našeho vysílání, tedy Českého rozhlasu Zlín. Gymnázium Lesní čtvrť slaví 90 let od svého založení. Bavíme se samozřejmě o krajském městě. Jak vypadají oslavy významného výročí? Nejenom o tom si bude kolegyně, moderátorka Anna Randárová povídat s ředitelem školy. Hostem dnešního dopoledního vysílání bude totiž Pavel Simkovič. Mimochodem zdravím bývalého spolužáka. Na rozhovor se můžete těšit po zprávách v 11 hodin. No a teď nejdřív na pravidelné srdcovky. Zdeněk Junák usedne za mikrofon hned po zprávách. A zase zítra ráno. Mějte si, milí posluchači, hezky. Zdraví vás Petr Uhřík. 9 hodin bude za 9 minut.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Základní škola v Prostřední Bečvě na Vsetínsku chystá přestavbu školní zahrady. Na Štěrkovišti v Otrokovicích se zítra koná závod betonových kánojí. Ještě dnes mohou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. V regionu očekáváme převážně polojasno a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Žáci základní školy v Prostřední Bečvě na Vsetínsku se dočkají nové školní zahrady. Projekt počítá s novými herními prvky i zázemím pro venkovní výuku. Největším lákadlem má být hobití domeček zabudovaný do kopce, jak říká ředitelka školy Pavlína Petrušová.
2: Určitě zde budou terénní nerovnosti, protože nyní je to rovná plocha a bude zde více herních prvků, ale i prvků na učení a bude zde i hobití domeček, kde děti mohou i do toho kopce, který to bude, zajít a hrát si tam.
0: Celkem 11 posádek z řad středoškoláků z celé republiky zítra na Štěrkovišti v Otrokovicích změří síly v závodě betonových kánojí. Do projektu, který začal jako soutěž mezi univerzitami a vysokými školami, se v posledních letech začaly zapojovat taky střední školy. Letošní ročník hostí Střední průmyslová škola v Otrokovicích, pokračuje její ředitel Libor Basel.
3: Tohle je prestižní soutěž. My se účastníme už třetího ročníku. Je to krásné propojení toho technického vzdělávání a zároveň vlastně té týmové spolupráce, kreativity.
0: Už jen dnes mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dříve odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Odvolací senát se bude zabývat květnovým rozsudkem ohledně exposlance Dominika Feriho. Proti rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 3 se odvolala státní zástupkyně Petra Křivnová. Informuje o tom zpravodajský server iRozhlas. Podle obžaloby šlo o další případ údajného znásilnění. Týkal se tehdy teprve 17-leté dívky. Křivnová požádala pro Feriho další rok vězení. Obvodní soud ale v květnu bývalého politika TOP 09 obžaloby zprostil. Soudce sice řekl, že oběti její popis situace věří, nebyla ale podle něj naplněná skutková podstata trestného činu znásilnění. Ferry si do konce května odpykával ve vězení trest za 2 jiná znásilnění a jeden pokus o něj. Odsouzený byl ke 3 letům ve vězení. Ke konci měsíce ale teplický soud po 2 letech rozhodl o Ferryho podmíněném propuštění.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji dopoledne převážně málo oblačnosti, později přes den přibyde a večer bude postupně oblačno i s deštěm. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 150 na hlavním tahu Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí je mezi Loučkou a policií kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase za hodinu. A teď jsou před námi srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kdo ocení cukroví v 16. den červnový? Dnes dobroty z kuchyňky míří hlavně za Zbyňky. Oslavencům pro radost cukru není nikdy dost, a tak přidám co by plus ještě jeden sladký kus. Už mi kmitá před očima písničková laskomina. Mlsat spolu budem směti, jako vždycky do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 16. června 2026 a při pohledu do kalendáře zjistíme, že svátek mají Zbyňkové. Já mám taky v okolí jednoho Zbyňka, to je taková partička dvou kluků, říkají si Kichoti a já s nimi jezdím a včera právě měl svátek Vít a dneska má Zbyněk, takže Zbyněk, Petržela, Zbyňku, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. No a už tady mám první přáníčko z mailové adresy. Zní takto. Prosím o zahrání písničky Láskou svět spoutej pro mou drahou ženu Dominiku Bártovou z Tišnova k našemu dnešnímu výročí. Už je to 26 let, co jsme si řekli své ano a naše láska stále jen kvete. A já udělám všechno proto, aby to tak bylo i nadále. Děkuji, Jiří Bárta. Tož, milý pane Jiří, to víte, že rád vám zahraji a taky vám vinčuji já oběma ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí, lásce a zdraví. Objednal jste si písničku, takže už je tady Daniel Hulka a Láskou svět spoutej.

Moji milí posluchači, četl jsem nedávno zajímavý článek o Zlíně. A přiznám se, že mě tak trochu zaskočil. My Moravané totiž občas děláme jednu věc. Obdivujeme města v cizině, jezdíme za architekturou do Vídně, do Německa, nebo třeba až do Holandska. A přitom jeden architektonický poklad máme skoro za rohem. Právě Zlín. Většina z nás si ho spojí s Baťou a výrobou bot. Jenže Tomáš Baťa nebudoval jen továrnu, měl mnohem odvážnější plán. Chtěl vytvořit město, kde se bude lidem dobře žít. A tak vznikly celé čtvrti domků v zeleni, školy, nemocnice, sportoviště i široké ulice. Všechno promyšlené tak, aby na sebe navazovalo a fungovalo jako jeden celek. Dodnes sem jezdí architekti z celého světa obdivovat něco, co my často považujeme za samozřejmost. Tak až pojedete někdy kolem Zlína, zkuste se na něj podívat trochu jinýma očima. Ne jako na město bod, ale jako na důkaz, že i na Moravě vznikaly věci, které předběhly svou dobu. A to je, myslím, něco, na co můžeme být hrdí. Tož tak.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: A moji milí posluchači, už tady mám druhé přáníčko, to je ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Pane Junáku, zahrál byste pro potěšení písničku Okolo hradišťa. Voděnka teče pro paní Lucí Náplavovou ze Stříbrnic. Děkuji vám moc.
0: No tak, má drahá, samozřejmě, že rád vám zahrajím, neprozradila jste mi aspoň křestní jméno, ale dobře, dobře, dobře, vybrala jste si písničku, takže ano, Okolo hradišťa a hraje Hradišťan. Okolo.

A protože máme úterý, mám pro vás, moji milí posluchači, připravenou úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že vám každý den od pondělí do pátku přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 audioknihu Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, úterní indicie zní takto. Jedna kopa, to je pro mne základ. I když není kopa jako kopa, tahle má 4 větší kusy a zbytek menších. Opakuji úterní indicii. Jedna kopa, to je pro mne základ. I když není kopa jako kopa, tahle má 4 větší kusy a zbytek menších. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím písničku. Jsem...

0: pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Dnešní srdcovky pomalinku se chýlí ke konci a já tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Zahrajte prosím veselou písničku pro mého taťku Ivoše Kučerňáka z Kyjova Boršova. Krásný den otců, tati. Děkuji, že jsi vždycky oporou a inspirací. Ivana Kohlová. Milá paní Ivanko, rád splní vaše přáníčko. No a už pro vašeho tatínka posílám písničku.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Jedna kopa, to je pro mne základ. I když není kopa jako kopa, tahle má čtyři větší kusy a zbytek menších. Tak to byla úterní indicie, nebojte se, ještě bude středeční, čtvrteční a taky páteční, takže ještě máme dostatek času, abyste byli, jak se říká, úspěšní. No, moji milí, a já ještě připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale samozřejmě musíte mi to dát vědět a máte tyto možnosti. Nejdřív mi to můžete třeba namluvit na telefonní záznamník svým hlasem. Telefonní záznamník má číslo 737 250 358 a je vám k dispozici non-stop, nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete konkrétní přáníčko s konkrétní písničkou v konkrétní den, prosím pěkně, pište mi nebo volejte mi s dostatečným předstihem, abychom to všechno stačili, jak se říká, zdramaturgovat a zprodukovat a zařadit do playlistu. Tak, to je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal. Měl desky z kůže králičí a místy už se moly do něj dali. Však slabou vůni hličí tu ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka kousek víkendu, vystřiženej aparátem změch.

a pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Tím fotkám nijak neuškodil čas, čas inkasovat chodil.

A vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo,

říkala mi, natušil, že co hledám, už tu není. Dom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu.

velikánskej balvanu na drobnej písek se mnou všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně, ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepím zase čistý

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Do Chřibů se po 65 letech vrátili sokoly stěhovaví. Úspěšně odchovali už 6 mláďat. Řidiče i cestující v Zašové na Vsetínsku čekají další dopravní omezení spojená s přestavbou frekventované křižovatky na hlavním tahu na Slovensko. Vojenské cvičení dnes omezuje provoz na dálnici na Olomoucku. V regionu očekáváme převážně polojasno a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Ve studiu Matěj Neradilek a začíná další zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín. V pohoří Chřiby na Kroměřížsku po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tentokrát se dvojice sokolů usadila na nedaleké skále Kozel. Vloni zde vyvedli 2 a letos 4 mláďata. Pokračuje Gašpar Čmelík z české společnosti ornitologické, který populaci sokolů sleduje.
2: Je to druh, který v minulosti byl prakticky úplně vyhuben ve střední Evropě a postupně díky ochranářským opatřením a díky tomu, že se přestalo používat DDT, tak se mu v současnosti daří dobře a postupně obsazuje svá bývalá hnízdiště. Hlavně je důležité, že to hnízdiště je stabilní a že ten pár vyvádí mláďata.
0: Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Od 6. července se navíc na několik dní uzavře hlavní vjezd do obce kvůli budování dopravního ostrůvku. Podle lidoveckého starosty Jiřího Kubrického se obci podařilo s ředitelstvím silnic a dálnic domluvit náhradní dopravu. V době, kdy do Zašové nebudou zajíždět autobusy, budou cestující vozit k hlavní silnici minibusy.
3: Pro nás je důležité, že se podařilo domluvit, že nebudou zajíždět ty autobusy do obce, že nám ŘSD přispěje na nějaký ten minibus a že stavba bude dělat všechno pro to, aby se ta křižovatka dokončila co nejdřív. A od toho 15. srpna už by měl fungovat na hlavní cestě obousměrný provoz a bude se dát i vyjet ze Zašové, jak na Mezříč, tak na Rožnov. Už by ta doprava měla být podstatně potom lepší.
0: Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, dnes vyjela na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Cílem cvičení je taky ověřit organizaci a bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd a dálnici, říká mluvčí 7. mechanizované brigády Romana Špicerová.
4: Řidiči by měli v úseku kolem hranic Přáslavic, Kocourovce a Velkého újezdu sledovat dopravní značení a respektovat pokyny vojenské policie a regulovčíků. Důležité je zachovat klid, nesnažit se kolonu předjíždět v místech, kde to nebude bezpečné a počítat s tím, že přesun těžké techniky může v některých úsecích krátkodobě zpomalit provoz.
1: Sport.
0: Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Klub musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů.
5: Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. Karviná si jako vítěz domácího poháru zajistila 4. předkolo Evropské ligy, jenže je možné, že rozhodnutí etické komise zohlední i Evropská fotbalová federace a Karviná hrát evropské poháry nebude. Kdo Karvinou v první lize nahradí a jestli vůbec, zatím není jasné. Potrestáni byli i další 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Tresty jsou v rozmezí 15 měsíců až 6 let zákazu působení v českém fotbale a finančně mezi 20 a 140 tisíci korunami. Etická komise fotbalové asociace ještě pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný trest bude vykonatelný až po nabytí právní moci rozhodnutí.
6: František Kuna, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji dopoledne převážně malou oblačnost. Později během dne a večer začne od západu přibývat oblačnosti a postupně bude oblačno až zataženo. Povane mírný západní až jihozápadní vítr a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 u Kunovic na Uherskohradišťsku se střetla dodávka s osobním autem. Ze zpráv bylo vše a teď už je tady paní Anna Randárová a dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné úterý. Začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Čekají nás dvě společné hodiny a já doufám, že ať nás posloucháte doma, v práci, anebo třeba na cestách, váš den začal hezky. Za malou chvíli si připomeneme další recept pochoutkového roku a těšit se můžete i na pozvánku na koncert pod širým nebem. Mám radost, že se opět slyšíme a přeji vám hezké dopoledne. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Elán, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept podle Poroty z roku 2021. Šlo o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Speciální dušené zelí milovali Lichtenštejnové. A vy se to všechno naučíte dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale poradci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Jaroslav Sapík, který začal s přípravou nádivky do kachny.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, sůl, trošku bílého pepře, dochutním to koňáčkem.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, na tím plním tu kachnu. Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda. Tak kachince, takhle.
2: Někoho můžeš masovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa. Ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? A teď se jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, takže já to tím vytřu.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje. A budeme jí dělat 6.
1: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. A na zelí potřebujeme
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
1: 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel. To znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře myšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice a teď krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Byť, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí.
3: Ideál.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: To vy to zvládnete i bez potu. Kachna je opravdu skvělá, jak plněná paštikou. A to zelí, to je luxusní. Vylepšený recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle Jaroslava Sapíka najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Tibora Novotného z Jarošova. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 vyhrál u vás posluchačů Pochoutkový rok na sladko. Půjde o miletínské modlitbičky, které po svém upeče šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.
4: Bronzová socha Tomáše Bati stojí u budovy Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati na Mostní ulici ve Zlíně. Byla odlita v 90. letech minulého století, stejně jako další tři kopie. Kde je najdete? A víte, že její originál stojí ve Velké Británii? Další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: Regionální stopař.
1: 23 minut po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Některá místa zůstávají veřejnosti dlouhá léta neznámá. Jedním z nich je i protiatomový kryt pod knihovnou Kroměřížska, který vznikal v době studené války jako zázemí civilní obrany. Dnes je část tohoto unikátního prostoru přístupná návštěvníkům. A proto se tam vydá naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, přeji krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já musím říct, že je pro mě velkým překvapením, že protiatomový kryt se v Kroměříži nachází právě pod knihovnou, tedy v budově bývalého kina Slovan. Návštěvníci krytu si zde mohou prohlédnout například původní telefonní ústřednu, vzduchotechniku s filtry, agregát na výrobu elektřiny nebo taky autentické lůžkové oddělení a operační sál. Dozvědí se také, jak měl kryt fungovat v případě jaderného útoku a jaké podmínky by zde čekaly asi na stovku z členů štábu civilní obrany.
1: To zní jako zajímavý návrat do nedávné historie. Je prohlídka určená široké veřejnosti?
2: Samozřejmě je. Kryt je možné navštívit v rámci komentovaných prohlídek a zpřístupněno je asi 20 z celkových 30 místností. A řada exponátů, které jsou vystavené, je stále funkčních. Návštěvníci si mohou dokonce vyzkoušet ochranný protiatomový oblek nebo rozpohybovat některé části filtračního zařízení. Je to opravdu jedinečný pohled do období studené války.
1: A s našimi posluchači se spojíš přímo z místa?
2: Přesně tak. Odpoledne si kryt projdu s ředitelkou knihovny Šárkou Kašpárkovou a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídnu zajímavosti o jeho historii i fungování ve 14:15.
1: Děkujeme a budeme se tedy těšit na slyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Redaktorka Petra Sedláčková vyráží každý všední den do terénu, aby objevovala zajímavosti a krásy našeho kraje. V našem vysílání znáte jako regionální stopařku a na svých cestách se může zastavit také u vás. Tipy na nevšední místa, výlety anebo akce posílejte na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín.

To byl Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už dnes, tedy v úterý 16. června, můžete navštívit tradiční koncert Filharmonie Bohuslava Martinů pod širým nebem. Podrobnosti přidáme za okamžik.

0: Už dnes, tedy v úterý 16. června, se koná tradiční koncert Filharmonie Bohuslava Martinů pod širým nebem. Letos ve spolupráci s cymbálovou muzikou Harafica. Podrobnosti je přidá dramaturg Filharmonie Bohuslava Martinů Tomáš Koutný. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Jak vlastně došlo ke spojení filharmonie a cymbálové muziky?
1: No tak ono to vlastně nebude úplně poprvé, co se naše filharmonie potká s cymbálovou muzikou Harafica na jednom pódiu, protože obě ta tělesa už společně vystupovala, mimo jiné, před nějakým časem v Luhačovicích. A ten pořad tehdy zaznamenal opravdu mimořádný ohlas a tak jsme si řekli, proč tenhle skvělý zážitek nenabídnout i tady u nás ve Zlíně a navíc pod širým nebem.
0: Můžete prosím nastínit program dnešního koncertu?
1: Tak ten samotný hudební program bude trvat přibližně hodinu a čtvrt s tím, že v rámci toho večera zazní takový průřez moravských a slovenských lidových písní v symfonickém aranžmá. To znamená, půjde o takovou zajímavou netradiční fúzi folkloru se zvukem symfonického orchestru. Ovšem, kromě lidovek zazní i skladby, řekněme, osvědčených autorů, kteří právě z toho folkloru nebo z lidové hudby čerpali, ať už to byl třeba Leoš Janáček nebo Béla Bartok. Takže celý ten dnešní hudební večer bude oděn, jak se říká, do lidového hávu.
0: Koncert bude tradičně také charitativní. Komu pomůže Vítěžek?
1: Přesně tak. Ty naše opener koncerty mají dlouhodobě tuhle benefiční tradici a letos ten Vítěžek pomůže organizaci Na cestě a také charitě Slavičín, které poskytují pomoc lidem v náročných životních situacích. To znamená, že návštěvníci toho dnešního koncertu si mohou nejenom užít skvělý hudební zážitek, ale zároveň vlastně i podpořit dobrou věc.
0: Řekněte nám tedy prosím, kdy a kam mohou naši posluchači na koncert Filharmonie Bohuslava Martinů a cymbalové muziky Harafica dorazit?
1: Tak koncert se uskuteční pod širým nebem, a sice dnes od 20 hodin na platformě Baťova institutu mezi budovami číslo 14 a 15. Ten celý areál se návštěvníkům otevře už hodinu před začátkem koncertu, čili v 19 hodin. Počasí by nám mělo podle všeho přát, v prodeji zbývají poslední stupenky, takže ještě je možné si zakoupit, a to buď na webu Filharmonie nebo na webu Baťova institutu, anebo případně i večer před koncertem přímo na místě.
0: Říká dramaturg Filharmonie Bohuslava Martinů Tomáš Koutný ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme vám za pozvání a ať se večer vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, těším se. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce Tamary a Tomáše Klusových vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídnu Babské rady. Dnes se budou věnovat petrželce.
1: Babské rady.
2: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout i její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu, tu,

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

To byl Pavel Bobek v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Po 11. hodině se můžete těšit v našem vysílání na rozhovor s ředitelem gymnázia Zlín Lesní čtvrť Pavlem Simkovičem. Tématem bude 90. výročí gymnázia, ale třeba také to, jak jsou podle ředitele školy důležité skvělé známky. Tak nás poslouchejte dál.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Mezi Horním Lapačem a Frištákem opravují silnici. Dopravní omezení mají trvat do konce srpna. Ministerstvo kultury znovu posoudí památkovou ochranu pastvin v areálu bývalého hřebčína v Napajedlích. Na Masarykově okruhu v Brně dokončují přípravy na víkendové závody MotoGP. Dnes bude v regionu převážně polojasno a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Matěj Neradilek. Omezení provozu začalo se zahájením oprav povrchu silnice 2/490 mezi Horním Lapačem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku, konkrétně v úseku Žabárna. Po dobu oprav bude provoz vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem v minimální šířce 3 metry a bude řízený mobilními semafory. Práce jsou rozdělené do několika etap, hotovo by mělo být do konce srpna. Spory o památkovou ochranu pastvin u hřebčína v Napajedlích na Zlínsku se vrací na začátek. Ministerstvo kultury bude totiž na základě podnětu spolku za záchranu hřebčína Napajedla znovu rozhodovat o tom, zda si lokalita ochranu zaslouží. Jako první o tom informoval server rjestci.cz. Minulý rok přitom ministerstvo přiznalo památkovou ochranu jen budováním v areálu, pastvinám ne. Toto rozhodnutí letos v lednu potvrdil i soud. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry, vysvětluje mluvčí autodromu Brno Petr Boháč.
3: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
2: Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotkách, by dnes mohli podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
4: Podle návrhu nebude v Evropské unii možné nechat vygenerovat umělou inteligencí sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí, a to bez jejich souhlasu. Bod prosazovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní velké korporace nemůžou podobné praktiky obhajovat svobodou podnikání. Návrh vítá taky Kateřina Konečná z KSČM, kritizuje ale odložení některých dalších pravidel v aktu o umělé inteligenci.
5: I tak se domnívám, že to mohlo projít bez zjednodušení pravidel u takto rizikové technologie.
4: Pokud Europarlament opatření o zákazu tzv. Svlékacích aplikací schválí, měl by začít platit 2. prosince. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji během dopoledne převážně malou oblačnost. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti a postupně bude oblačno až zataženo. Místy se mohou vyskytnout i přehánky. Povane mírný západní až jihozápadní vítr a nejvýše dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Uherském Hradišti v ulici Svatováclavská se střetla 2 osobní vozidla. A to už byla poslední informace z těchto zpráv. Dobré úterní dopoledne přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I po zprávách v 11 hodin vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90 let od svého založení. Jak probíhají oslavy významného výročí? Nejen o tom si budu povídat s ředitelem školy. Hostem dnešního dopoledního vysílání je Pavel Simkovič. Na náš rozhovor se můžete těšit už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlínci budeme povídat o 90. výročí založení gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Mým hostem je ředitel školy Pavel Simkovič. 90 let, to je doba, během které se změnil svět, město i školství. Co vás osobně napadne jako první, když se řekne 90 let lesňáku, jak v škole místní často říkají?
1: Na úvod krásný den všem posluchačům. No, upřímně napadne mi, že to strašně dlouhá doba. Ale zároveň velmi krátká, když si člověk uvědomí, jak dlouhý je vývoj ve světě, ve společnosti, takže je to všechno relativní, což jako fyzik vnímám velmi často. Takže to jsou asi myšlenky, které mě napadají.
0: Vy jste zároveň absolventem gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Napadlo vás někdy, že s lesňákem zůstanete tak moc propojený a byl to záměr?
1: Nebyl to přímý záměr, byť se přiznám, že když jsem se rozhodoval o tom, jestli budu nebo nebudu učit, tak jedna z věcí, která do toho vstupovala, bylo, že jsem si vždycky říkal, no pokud bych měl učit, tak bych chtěl učit na lesňáku. Jako zanechalo to ve mně jako ve studentovi hlubokou stopu. No a když jsme se bavili o té 90, tak já jsem si vlastně uvědomil, že z tohoto pohledu jsem téměř 50% existence gymnázia součástí gymnázia. Když odečtu vojnu, tak je to něco méně. No nicméně poprvé jsem tam vstoupil 1. září roku 83, což je kus doby.
0: A kdybyste měl porovnat školu za dob vašeho studia a teď, tak co je ten největší rozdíl?
1: Určitě z tohoto pohledu její úprava stavební, to znamená změnilo se uskupení té školy. My jsme řádili venku, v lese, v přírodě téměř neomezeně, mohli jsme z té školy různě pokoutně odcházet. Ne, že by nám to studenti nedělali i teď, ale mají to o maličko komplikovanější, škola je více oplocená, má pouze jeden východ. To je asi největší rozdíl, pokud se podíváme na to, řekl bych, materiální, ale samozřejmě ten rozdíl je i trošku ve vzdělávání, v učitelích, v žácích, ale já věřím, že ten duch té školy tam přesto zůstá za celou tu dobu.
0: S ředitelem Pavlem Simkovičem mluvíme o 90. výročí gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Jaké byly začátky školy?
1: No, myslíte našeho gymnázia před těmi 90 lety? No, celkem náročné, protože vlastně vznikalo to v období, které bylo hodně hektické, byla to vlastně už předválečná doba. Já se přiznám, jsem spíš matematik než historik, ale něco maličko si z toho pamatuji a vlastně mám pocit, že někdy v červnu roku 36 bylo povolení o zřízení té školy, no a 1. září roku 36 nastoupili první dva tehdy ročníky, až třetí, čtvrté na gymnázium a začala výuka. Takže to bylo celkem náročné. No a pak celkem velmi rychle přišla vlastně válka, která to ještě více zkomplikovala.
0: A jak škola fungovala za války?
1: Byla to jedna z mála škol, která fungovala celou válku, celé období vlastně válečné. Prošla si perzekucemi, omezováním, žáci byli odvelováni na nucené práce, došlo k bombardování, škola se v tu dobu musela přestěhovat do provizorních prostor na Zálešnou tehdy, takže bylo to náročné, ale přežila to. Já pamětníci, kteří ještě nedávno nám k tomu říkali nějaké vzpomínky, tak popisovali právě tohle období, popisovali velmi, velmi emotivně, ale zároveň láskyplně, že zvládli nějakým způsobem spolupracovat. Bylo tam velké sounáležitost mezi studenty i mezi vyučujícími, byl tam i vzdor, protože pár žáků židovského původu bylo odvedeno. Řešila se otázka arijského původu při přijímacích řízeních a tak dále, takže měnily se osnovy, nesměla se učit dějepis, který se mohl učit znovu až po válce a tak dále. Takže tohle bylo těžké období, nicméně tehdy to gymnázium zvládlo a přežilo.
0: Pojďme teď chvíli mluvit o absolventech gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Některé z nich bychom našli i tady u nás v Českém rozhlase Zlín. Můžu zmínit například naši vedoucí programu Markétu Janíkovou. Já jsem tedy také měla to štěstí. Pojďme zmínit ještě další studenty, kteří lesňák vystudovali a dnes jsou třeba veřejně známí.
1: Těch jmén a těch absolventů je obrovské množství. Já už jsem to ani nepočítal, ale si dobře vzpomínám, už jsme přes 10 000 absolventů v rámci školy. Nerad bych zapomněl na nějaké jména. Je to napříč spektrem od vědců, právníků, lékařů. V jistém období v podstatě všechny významnější společenské, ekonomické postavení, které byly v role vlastně v rámci Zlína, prošly gymnázium na Lesní čtvrť. Teď už to není tak jednoznačné, v tu dobu takhle bylo. Kdyby namátku měl jmenovat z posledního období, tak já nevím, určitě bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampel, Martina Dlabajová, europoslankyně, která neskutečně neustále se k nám vrací a je pyšná na absolvování našeho gymnázia. Vaše programová ředitelka paní Markéta Janíková, Vojtěch Slíva, Adam Junek, to jsou všechno jména, které se pohybují v médiích. Když máme umělecké obory, máme tam Karolinu Zablákovou, scénáristku, režisérku, Petru Fraňkovou, tvarné prostředí, veřejné zdroje, uvádí jako grafičku, ilustrátorku. A tak by se dalo pokračovat dál. Hodně podnikatelů, ku podivu, by jsme ve Zlíně a působí třeba i ve Zlíně, potom se vrátili zpátky, ať to byl Tomáš Juřík, David Pavlík, který se dostal hodně daleko, vědkyně třeba z Kateřina Falk, která patří mezi jedny z významných vědkyň, pracovala, se vzpomínám, v CERNu ve Švýcarsku a tak dále, takže je to hodně zajímavých jmen.
0: A mohli bychom takto i dlouho pokračovat?
1: To si myslím, že ano.
0: Gymnázium Zlín Lesní čtvrci připomíná 90. výročí založení. O tom, jak probíhají oslavy, si budu s ředitelem školy Pavlem Simkovičem povídat za malou chvíli.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Pavel Simkovič, ředitel gymnázia Zlín Lesní čtvrť, přijal pozvání Českého rozhlasu Zlín. Škola si v letošním roce připomíná 90. výročí od svého založení. Součástí oslav bude také kotelna, na kterou budou moct vyrazit i naši posluchači. Tak vysvětlete nám prosím, o co jde.
1: Kotelna. My jsme letos ten název rozšířili ještě o takzvaný Gimselfest Kotelna 2026, protože bychom rádi pobavili multižánrovým studentským festivalem i větší část spoluobčanů města Zlína, než pouze spoluobčané lesní čtvrti, kterým už několik let zpříjemňujeme, doufám, že zpříjemňujeme, většinou některý z letních podvečerů přímo u školy, kdy na školním hřišti právě studenti připravují a realizují tento multižánrový festival. Pokud se ptáme na ten název Kotelna, tak ten šáhá hodně hluboko a hodně historicky. Na gymnáziu byla kotelna, která se změnila v tělocvičnu. A právě v této tělocvičně tohle začalo, takže je úžasné, že to pokračuje dál. Tady by se jmenoval všichni, kteří u toho byli a kteří tu tradici drželi, ale jsem na to velmi pyšný, že toho naši studenti zvládnou, dokážou zorganizovat, zajistit si sponzory, podporu a všechny další věci. Tak věřím, že se na to v tom parku povede a jsou zváni všichni občané Zlína.
0: Místo už jsme naznačili, tak kdy se kotelna bude konat a na co se můžeme těšit?
1: Kotelna se uskuteční v pátek 19. června, někdy v dopoledních hodinách. Je to program spíše pro naše žáky, ale pokud přijdou hosté a rádi si chcou poslechnout nějaké besedování a povídání, tak tam máme od 10 hodin zhruba do 12 hodin povídání s našimi absolventy zajímavými lidmi. Je to paní Záhorová, Zlín Film Festival, pan Jindřich Nový, hlavní architekt města Zlína, Marek Koutný, proděkan univerzity Tomáše Bati a pak takové zajímavé jméno Michal Procházka, provokatér. Sám jsem zvědavý, co tam tento provokatér bude dělat a jak to bude vypadat. Věřím, že se to bude líbit a že to může být zajímavé. Nebudu zmiňovat, je to celkem bezpředmětné, jsou to samozřejmě naši absolventi. Snažíme se tyhle věci právě dělat na našich absolventech a ukazat skrze naše absolventy. No a pak tam rychlouko proluká, no a od 14 hodin už začne právě ten multižánrový festival, kde se vystoupí cymbálová muzika, rockové skupiny, školní sbor, takže bude to napříč spektrem, bude to velmi pestré, všechno to skládá z našich současných žáků nebo velmi čerstvých absolventů, kteří takhle nezištně přijdou prezentovat v podstatě naši školu a dát do podvědomí, že Gymnázium Zlín Lesní čtvrť není pouze výuka, ale je to i zábava.
0: To byl tedy festival Kotelna. Není to ale zdaleka jediná akce, kterou Gymnázium Zlín Lesní čtvrť k připomenutí 90. výročí pořádá. Co dalšího chystáte?
1: Tak chystáme určitě akademii na podzim v listopadu. Bude to sobota 6. listopadu, mám pocit, že je to sobota. A opět samozřejmě budeme zvát hosty a věřím, že se mohou lidé přijít podívat, to už je takový standardní režim, ale navíc spíš děláme množství přednášek v rámci školy, kdy zveme absolventy, už některé proběhly, jsou ty přednášky otevřené, takže mohou přijít, zase může přijít veřejnost, sdělat to na našich sociálních sítí, mohou se dívat. My máme tam, což bylo velmi zajímavé a teď velmi kvitované, otevřené chemické laboratoře, takže zveme, ať se přijdou podívat, rodiče zaspomínat, absolventi zaspomínat na to, jak to bylo v našich laboratořích, takže mohou to v chemii opět vyzkoušet, takže jsou zváni a zase se podívají každý měsíc. Něco takového dáváme k dispozici. Úžasná akce, která už proběhla, bylo 90 míst z Zlínského kraje, kdy studenti na základě souřadní, GPS souřadní z bodu a podobně měli obejít 90 míst. Neskutečné bylo, že jedna třída to zvládla za snad tři nebo čtyři dny, všech 90 míst, takže to bylo super. A mnoho dalších akcí, na které nechci zapomenout, v rámci výuky jsou různé kvízy s odkazem na 90 let, na historii 90 let. Připravuje se spuštění webu, kde bude 90 otázek historii gymnázia, kde mohou si to lidé vyzkoušet. Připravuje, opět studenti připravují, takže už to mají nachystané. Takže sám jsem zvědav, co všechno zaujme.
0: Mluvíme spolu o tom, že lesňák slaví narozeniny. A k narozeninám obvykle patří i dárky. Tak by mě zajímalo, co škola k 90 nám dostala.
1: No, tak to je zajímavá otázka. Přemýšlím, jak na ní kulantně odpovědět. Já myslím, že škola si dává dárek především sama sobě, tím, jak se k tomu staví, tím, jak je tam souznění studentů, vyučujících a možná uvědomění si té identity školy a té historie. Rozhodně zřizovatel Zlínský kraj nám nějaké dárky dává v podobě rozvoje školy a tak dále, takže to je, řekl bych tady, že byly štědré dárky pro letošní rok, protože budeme opět investovat do nějakého rozvoje školy a senem dětí. Řekl bych, že velmi pěkný dárek, který škola dostala už v podstatě v loňském roce, ale přetahujeme ho a pokračujeme s ním dál. Je nějaká oddychová zóna pro studenty, kde se mohou odreagovat. Zajímavostí je, že se snažíme, aby studenti tam byli bez telefonu, bez online připojení, aby se zkusili věnovat sami sobě a přemýšlet nad tím, že ne stále musí být online. Někdy se daří lépe, někdy méně, rozšiřujeme to směrem ven. Takže to jsou takové drobné dárky, které bych řekl, že dávají jako celek dohromady.
0: A mě napadá možná ještě jeden dárek, a to logo.
1: A na to jsem snad zapomněl, přesně tak, no. Takže pokřtili jsme v letošním roce logo, je to asi ten dárek, který jsme si dali sami sobě. S tím logem jsme se pokusili trošku i více udělat identitu školy, sjednotit nějakým způsobem projev té školy, spojit studenty, ať na to lépe reagují, ať jsou spojení s tou značkou a s tou školou, ať jsou pyšní a hrdí na to, že jsou součástí tady této komunity, včetně vyučujících. A, takže to se by řekl celkem daří. To logo jsme se pokusili odlehčit, jsem za něj velmi rád, prezentovali jsme ho na plese, tam bylo vlastně pokřtěno a snad na kotelně se s ním lidé setkají a uvidí, bude se líbit.
0: Říká ředitel gymnázia Zlín Lesní čtvrť Pavel Simkovič ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pokračovat budeme za okamžik.
2: Za dveřmi urgentního příjmu se odehrávají příběhy, které často mění životy. Lékaři, sestry i pacienti se tu setkávají v okamžicích, kdy nic není jisté. Kdy je dobré vytočení 155 rozhodně neodkládat? I pro vaše otázky tady bude primář urgentního příjmu Baťovy nemocnice Michal Pisár. Už 17. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
5: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
4: Co v něm uslyšíte tentokrát?
6: Jsme v Holešovské Černé kapli. Pod námi hrobka hraběcího rodu Rotalů. Co ukáže příběh posledního mužského potomka Františka Antonína z Rotalu a především, co uvidí člověk v těchto zrcadlech z černého mramoru?
4: Už ve středu 17. června. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Český rozhlas Zlín,

0: S ředitelem gymnázia Zlín Lesní čtvrť Pavlem Simkovičem si dnes připomínáme 90. výročí založení školy. Když ale dnes přijde prvák, co ho čeká?
1: No upřímně v prvé řadě ho čeká malý labirint školy, takže vyfasuje mapku s popisem, kudy má chodit. Většinou říkají, že jim to trvá tak 14 dnů, než si zvyknou, jak se mají po škole pohybovat, ale teď trošku navážnější. No to dostane obrovské množství informací o tom, jak ta škola funguje, co se očekává, množství přihlašovacích údajů, návod, jak by se měl učit, jak je to ve škole fajn, kde je školní jídelna, kde má tělocvičnu, takže všechny tyhle informace dostane, no a pak postupně učitele na ně začnou navalovat a přidávat jim věci z jednotlivých předmětů. A tím, že jim vždycky dáváme možnost se připravit na tu školu, organizujeme adaptační pobyty, takže ještě předtím, než nastoupí přímo do té školy, tak mají třídenní pobyt v přírodě a naučí se vnímat především mimo školu a vnímat se jako osobnosti, nikoliv pouze optikou toho, jak vystupují ve škole, jaké mají známky, a snaží se tam nabudit ten respekt vzájemný.
0: Častým tématem jsou známky. Já můžu potvrdit, že konkrétně na Lesňáku to studium je někdy výzva. To je fakt. Ale zajímal by mě váš pohled. Jsou známky opravdu to nejdůležitější hodnotící kritérium?
1: Ne, nejsou. Nebo podle mě nejsou a snažíme se to vlastně říkat jak žákům, tak rodičům, vlastně tak se o tom máme s vyučujícími, ty známky opravdu nejsou to nejpodstatnější, nejdůležitější, protože ta známka opravdu není schopna vypovědět úplně všechno o tom, jak ten žák studuje, jak je aktivní, co dělá a podobně. Ta známka toho nějakým způsobem srovná v rámci třídy, srovná to v rámci školy v nastavených parametrech, ale určitě není vypovídající, protože školy mají různě nastavené kritéria, jsou různě náročné a tak dále, takže v rámci té školy ano, má nějakou vypovídací hodnotu v rámci školy, v rámci třídy, ale určitě to není to podstatné a důležité. Navíc, buďme upřímní, ne všichni asi jsme schopni mít jedničky ze všeho. Já to asi přiznám, jsem je neměl, nevím jak.
0: Já taky ne.
1: No, takže a asi jsme dopadli úplně špatně, takže dá se s tím takhle pracovat. Tím neříkám, že to není špatné, ale hnát se za každou cenu za jedničkami, to asi úplně není to optimální. Na střední škole, to znamená na tom vyšším gymnáziu, určitě už ti žáci ví, kam by chtěli směřovat, jaký je jejich zájem a podobně, a k tomu by mělo směřovat i jejich úsilí. Takže jestli chce být někdo medik, tak zřejmě by měl být excelentně v biologii, v chemii, ale jestli má z dějepisu dvojku nebo trojku, si nemyslím, že až tak podstatné. Navíc vím, že v našem případě, v případě naší školy, i za tou trojkou je obrovské množství vědomostí, znalostí, dovedností, které dokáže pak ten náš absolvent aplikovat. Snažíme se opravdu zachovávat nějakou úroveň, byť je to náročnější. Já musím říct, že v rámci Zlínského kraje, odkud my bráváme nejvíc žáků, rozhodně ti vyučující na základních školách odvádí velmi kvalitní práci, protože my to vidíme z pohledu toho, jak máme pak absolventy, že pořád patříme mezi nejlepší školy v rámci regionu, nejenom v rámci regionu, ale možná celé České republiky z pohledu tvrdých dat, jako jsou maturity a tak dále. Takže tady můžeme být spokojeni. Takže určitě, když se vrátím k té otázce, známky nejsou nejdůležitější a není potřeba se z nich tak stresovat, je potřeba se s tím umět srovnat a nastavit.
0: V současné době se také obecně hodně zmiňuje i psychická pohoda studentů. Vnímáte nějaký rozdíl v tom, jak jsou na tom studenti dnes v porovnání třeba před 20 lety?
1: Musím říct bohužel, že jsou v menší psychické pohodě. A ono to možná souvisí právě i s těmi známkami, s tím tlakem na ten výkon, který buď ta společnost nebo ti žáci, žákyně na sebe kladou. Někdy právě zbytečně, to vyvolává jakoby ten nekomfort a tu nepohodu. Prostě ten strach z toho selhání je výrazně větší, než býval dříve. Ti žáci, řekněme, před těmi 20 lety byli o něco odolnější na tady tyto věci. Méně si to zabírali, méně s tím pracovali, byli schopni to hodit snáze za hlavu. Na druhou stranu prostě ta doba pro tu mladou generaci není teď příznivá. Prostě ty byly v sociálních sítích, tlak společnosti na výkon, na vzhled, na všechno je pro ně nefajn. To znamená, že vypořádat se s tím je pro ně velmi obtížné, takže jsou méně odolní.

0: nejdůležitější. O to těžší to potom pro nás, pro učitele, aby jsme s tím dokázali pracovat. Je potřeba, aby my jsme byli i vnímavější, výrazně citlivější k tomu, jak žákům přistupujeme a tak dále, takže je to náročnější.
1: Co téma mobilních telefonů a umělé inteligence? Vnímáte to v rámci školy jako pomocníky, anebo s nimi spíše bojujete?
0: Obojí dvojí se v té škole projevuje samozřejmě. Tím, že jsme 8. gymnázium, takže u těch mladších žáků je to větší problém samozřejmě. Já sám na to nemám úplně vyhraněný názor, jestli to zakázat úplně nebo ne. Já se přiznám, že doposud jsem byl spíš pro osvětu a pro to naučit se s těmi technologiemi pracovat, protože asi nedokážeme, že by ty technologie zmizely a nedokážeme, že by se fungovalo bez nich. A i to vzdělávání se vyvíjí a určitě ta mobilní technologie plus umělá inteligence nějakým způsobem může být podporující směrem k té výuce a k tomu, jak s tím my jako společnost lidé můžeme fungovat. Najít ten kompromis je velmi těžké, na druhou stranu sociální sítě, různé WhatsAppové kanály a další skupiny. To jsou věci, které komplikují i tu výuku, protože naladit žáka po přestávce na to, aby věnoval pozornost vyučujícímu, aby věnoval pozornost tomu, co se děje v té třídě a tak dále, je obtížné. Jakékoliv zavrnění hodinek, telefonu, rozhodí majitele toho telefonu i to okolí. Takže myslím si, že nějakému omezení by měl dojít. Na druhou stranu je to velký pomocník pro výuku, může to zrychlit tu výuku, posunout, to znamená rozvíjet ten přirozený intelekt a navést na ty kompetence, které jsou potřeba a mění se. Takže to je asi velká změna v tom, co ty děti budou muset do budoucna se naučit, protože ta rychlost té změny je neuvěřitelná.
1: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Pavel Simkovič, ředitel gymnázia Zlín, Lesní čtvrť.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pes.
1: Hostem Českého rozhlasu Zlín je Pavel Simkovič, ředitel gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Mluvili jsme spolu o tom, jak si škola připomíná 90 let od svého založení. Vy jste se stala ředitelem v roce 2024, předtím jste byl téměř 20 let zástupcem ředitele. Jak velká změna to pro vás byla?
2: Nakonec velká. Já se přiznám, že jsem nečekal, že to bude tak velká změna, ale byla to velká změna. Člověk věděl, do čeho jde, předpokládal některé ty věci, ale pak se to najednou začalo všechno valit a když už to v reálu opravdu musel dělat, uvědomil si všechno zodpovědnost, momenty, které jsou s tím spojené, rizika a tak dále, tak najednou si uvědomil, že ta míra té zodpovědnosti je značná a dolehla. Takže ano, takže nakonec to změna byla.
1: Lesňák navštěvuje kolem 900 studentů, takže věcí, které musí ředitel takto velké školy zvládat, je spousta. Zajímalo by mě, co vy osobně vnímáte jako to nejnáročnější ve své funkci?
2: Pominu zvládnutí množství administrativy, ale hodně náročné je komunikace s lidma. Zase ve vývoji té doby, kdy lidé oprávněně chcou být informováni, chcou, aby všechno bylo otevřené, aby měli informace a podobně, tak ta komunikace začíná být náročnější. Pokud je to příznivé a pozitivní pro obě dvě strany, tak je to fajn v okamžiku, kdy není snaha se domluvit na něčem a jedno, jestli to jsou rodiče, žáci, někdy to můžou být i kolegyně, kolegové, tak je to trošku náročnější a těžší. Takže to je věc, která hodně zabírá té práce.
1: Má škola ještě sílu naučit studenty přemýšlet, když mají takřka všechny informace na dosah ruky?
2: No, to, že mají informace, neznamená, že umí přemýšlet. To znamená ne, že má sílu, ona musí. To je to nejpodstatnější, co ta škola by měla asi udělat, protože, jak říkáte správně, dostat se k informacím a mít informace sami o sobě není žádný problém, ale problémem je naučit s těmi informacemi pracovat, umět se doptávat, umět je správně analyzovat, kriticky vyhodnotit a to jsou věci, které by ta škola měla mít jako hlavní cíl v tento okamžik. To znamená, kritické myšlení je bez diskuze jedna z hlavních věcí. A bez ohledu na to, jak je to předmět, jaká je to oblast vzdělávací a podobně. Takže to určitě musíme.
1: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90 let. Ta pomyslná stovka už je takřka na dohled. Co byste vy osobně lesňáku přál?
2: Já jsem jeho přál, aby si zachoval stále tu duši, to klima, které má, protože i když v tom čase se mnoho věcí mění, tak řekl bych, takové to tradiční vzdělávání postavené na moderních metodách tam zůstává. A já bych rád, aby mu to zůstalo. To jisté, když si zachoval punc akademického vzdělávání, té akademičnosti, která tam je, to, aby ti studenti si takhle to brali, bylo to pro ně přínosné a měli z toho radost. To znamená, aby do té školy chtěli chodit, aby je to bavilo. A to tež platí pro učitele, protože tu školu nedělají budovu, tu školu nedělá ani značka, nic takového. Tu školu prostě dělají lidé a za 90 let, které ta škola má za sebou, tak tam bylo obrovské množství úžasných osobností, ať to byli učitelé, ať to byli studenti, kteří prostě v té škole zanechali hlubokou stopu. A na tom, když ta škola staví a podle toho se vyvíjí, tak to prostě může žít, protože to materiálno je pomíjivé. Ale tady tyhle věci, o kterých se bavím, o tom prostě té komunitě, o tom vnímání té školy, tak to si myslím, že je strašně důležité. A když tohle se té škole podaří udržet i v té turbulentní době, tak za to budu sám rád.
1: Říká ředitel školy Pavel Simkovič. Já vám v tuto chvíli poděkuji za váš čas. I takto za Český rozhlas Zlín přejeme lesňáku všechno nejlepší a ať se vám daří. Naschledanou.
2: Já moc děkuji za pozvání, moc děkuji, že jsem mohl něco sdělit a těším se na kotelně. Naschledanou.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

To byla ABBA v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnes byl naším hostem ředitel gymnázia Zlín Lesní čtvrť Pavel Simkovič. A zítra po 11. hodině se můžete těšit na poradnu pro zdraví. Kolegyně Silvie Pospíšilová přivítá primáře urgentního příjmu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Michala Pisára.

0: To byl Karel Gott a písnička Půlnoc v Motelu Stop. Blíží se 12. hodina a tak se s vámi rozloučím. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám krásné odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Luhačovicích na Zlínsku začala rekonstrukce ulice Mlýnská. Ve Valašském Meziříčí zítra začíná festival Valašský špalíček. Podle poslance SPD nerušila by měla přijít nová definice služby veřejných médií. Dnes bude polojasno a postupně oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami až kolem 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Dopravní omezení čekají řidiče i chodce v ulici Mlýnská v Luhačovicích. Začala tady rekonstrukce místní komunikace za více než 15,5 milionu korun, přičemž téměř 85% nákladů pokryje dotace.
5: Součástí projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu. Ta umožní lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Práce budou probíhat postupně po jednotlivých etapách. Hotovo by mělo být do konce letošního roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí zítra začíná hudební festival Valašský špalíček. Jedna z nejstarších přehlídek v republice nabídne podle mluvčího Ondřeje Smolky na 30 hudebních vystoupení.
6: Vůbec největšími hvězdami festivalu bude Glenn Hansard, který se na Valašský špalíček vrací po 25 letech od vlastně prvního vystoupení. A potom určitě bychom neměli zapomenout na Jax Hollow, která bude největší hvězdou festivalu.
4: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet.
3: Sport.
4: První vystoupení fotbalistů Iránu na mistrovství světa se na americkém území částečně změnilo v demonstraci proti teheránskému režimu. Iránci s Novým Zélandem remizovali 2-2 v Los Angeles, kde žije nejpočetnější část iránské diaspory ve Spojených státech.
7: Stovky Iránců před stadionem provolávali protirežimní hesla a přinesli vlajky z dob před islámskou revolucí se symbolem slunce a lva. Podle dívky Nasani si všichni hráči současného týmu třásli rukama s režimními představiteli a brankář Mazahery, který se ozval proti nedávným masakrům, skončil ve vězení. FIFA zakázala vnášení protirežimních symbolů na stadion, Iránci jich ale i tak spoustu pronesli. Vybučeli iránskou hymnu, zatímco hráči se drželi za srdce a zpívali. Při utkání ale tým podporovala i spousta protirežimních Iránců. Pochvaloval si to i kouč Amir Galenei a kritizoval cestovní restrikce pro svůj tým ze strany americké vlády. Z Los Angeles Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Během dneška bude ve Zlínském kraji polojasno, později začne od západu přibývat oblačnost a postupně čekáme oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný západních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dvě auta bourala na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jan Kosík. Začíná Morava, krásná zem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Příjemné poledne, milí posluchači, dobrou chuť k obědu. Pochodem u slováckej búdy nestora moravské dechovky Metoděje Prajky v podání Lanžočánky nám začala polední část pořadu Morava krásná zem. A jestli stále přemýšlíte, komuže to dnes patří hlas, který slyšíte, nejsem ani Karel Hegner, ani nikdo z mých nových kolegyň, ale můj hlas můžete slýchávat v pořadech na pěknou notečku. No a tím pádem vás dnes všechny zdraví a vítá Jan Kosík. A dnes máme úterý 16. června a svůj svátek slaví pánové se jménem Zbyněk. No a na Slovensku Blanka či Bianka. Takže pokud máte ve svém okolí nositele těchto jmén, nebo narozeninové oslavence, anebo jen tak chcete popřát někomu pro radost, zavolejte mi prosím do vysílání na telefonní číslo 726 46 52 00. A nebo napište na e-mail morava@bo.rozhlas.cz. No a kdo bude tím úplně prvním volajícím dnes? To se dozvíme po písničce Antonína Michny Zaleď holubku a hrají Vacenoviáci.

0: Tak a nám už se do vysílání teďka dovolal pan Vláďa Bobrovský. Já vás zdravím.
1: Já mám velkou radost, pane Kořiku, já vás taky moc zdravím, všechny posluchače a Český rozhlas Brno. A já mám takové přání. Máme domově důchodců v Muchlovicích, která dneska slaví paní Kristýna Svatošová svoji krásné narození, tak i touto cestou by se rádi nechat zahrát písničku, protože už nám nebere telefony a určitě jí to předají. A ještě jednou, ještě chceme poprosit o zahraní písničky do Moravské Nové Vsi paní Helence Šimáčkové. Mám jich moc, ale to stačí. Já vám děkuji, mám rád, že jste se dovolal.
0: Tak my taky děkujeme, že jste zavolal a určitě paní Helence i paní Kristýnce písničku za chvilku pošleme. Děkuju. Naschledanou. A jako druhá se nám dovolala paní Jiřinka Křížová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: No dobrý den, pane Kosík. Takže já bych chtěla poslat přáníčko jedné naší člence věrné gardy, paní Zdeně Puklové, slavila už krásné narozeniny, tak jí přeju za celou partu holek, aby to zdravíčko už jí nezlobilo, měla poslední dobou nějaké problémy zdravotní, pohodu v rodině a aby jsme se stále mohli tak scházet, jako jsme se scházeli doposud. Je to holka do party dobrá, takže přeju všecko dobrý a za celou partu naší věrné gardy, to jsme sokolky, abych vám to vysvětlila, od 60 do nekonečna. Takový vysoký máme rozptyl let, ale je to strašně fajn, že se takhle scházíme. Je to úžasný.
0: No, ano, tak to je moc
2: takže
0: hezké.
2: Já vám děkuji
0: rádu
2: a děkuji za písničku. A přeju všecko dobrý všem.
0: Děkujeme.
2: Děkuji vám, naschledanou.
0: Mějte se taky, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A mám tady ještě vzkaz, prosím o zahrání písničky pro Josefa Holánka z Heřmanova, který dnes slaví své 50. narozeniny. Milý tatínku, 50. je sice kulaté číslo, ale pro nás si pořád ten stejný chlap s velkým srdcem, na kterého se můžeme kdykoliv spolehnout. Děkujeme ti za všechnu tvou péči, trpělivost a lásku, kterou nám každý den dáváš. K tvým dnešním 50. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající životní elán, hromadu klidu a spoustu splněných snů. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší ti přeje tvá milující rodinka. A my si teďka dáme cymbalovou muziku Zádruha a zaspívá nám Martin Kaňa.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byl Martin Kaňa a cymbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic. No a na telefonu tady mám pana Luboše Ovsíka. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, pane Kosík, já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače Českého rozhlasu a chtěl bych poprosit o písničku a poslat přání srdečné pro naši maminku, babičku, prababičku, paní Helenku Ovsíkovou z Hluku, která dneska právě slaví krásné 90. narozeniny. Chtěli bychom jí popřát hodně štěstí, spokojenosti, zdraví a božího požehnání z celého srdce a to všecko i přejeme za celou rodinu dcera Jitka a syn Lubomír. Moc děkujeme.
0: Rádi vyřídíme, my děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: A další tady mám paní Aničku z Miroslavy. Dobrý den, přeju i vám.
2: Dobrý den, pane Kosíku, přeju vám taky krásný den a já ráda bych vás poprosila o písničku pro dvě dámy. Jedna je moje neteř, Zdeňka Vacková, která dnes slaví narozeniny a v těchto dnech také slaví moje kamarádka paní Marie Smetáková z Výtonic. Takže dámy, oběma bych vám chtěla popřát hodně především zdraví, což je poklad pravý, k tomu trochu štěstí, pohodu, radost se svých rodin, prostě ať vám život přináší vše, co je krásné. A vám bych, chtěla bych také pozdravit všechny kamarády a přátelé, které mám přes Český rozhlas Brno. No a poděkuji za písničku a písnička bude také pro vás, pane Kosíku. Ať se vám daří v této bohulibé práci, ať vás naplňuje a máte se dobře. A jinak písnička může být pro všechny, že jo? Komu se bude ano, líbit, ano. Ať se s ní potěší. Mějte se nádherně a
0: děkuji
2: hezký
0: vám.
2: Den.
0: Já vám taky děkuji, paní Aničko. Mějte se hezky, ať se daří. Naschledanou. A dnes se dožívá požehnaného věku 80 roků naše lázeňská kamarádka Maruška Beránková z Bukovinky. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, také štěstí do dalších roků života. Věříme, že zdárně překoná potíže se zdravím svého manžela, o kterého se stará z důvodu špatné pohyblivosti. Je velice milá, upřímná a společenská. Věříme, že jí Bůh dá sílu, aby všechny potíže překonala a aby její veselá povaha byly dále součástí svého života. Přáníčko i s pěknou písničkou zasílají Stejskalovi a Tolarovi. A ještě jeden vzkaz. Prosíme o zahrání písně k 80. narozeninám pro naši babičku Drahomíru Petříkovou z Kurovic. Milá babičko, k tvým krásným 80. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, ať ti ještě dlouho dobře slouží a ať máš každý den důvod k radosti. Přejeme ti, ať jsi pořád tak veselá, úsměvová a plná energie, jak tě všichni známe. Ať tě stále těší tvoje oblíbené procházky po dědině, ať si ještě mnohokrát projdeš celé Kurovice, zajdeš do kostela i na hřbitov zavzpomínat a ať máš kolem sebe pořád své blízké, kteří tě mají rádi. Přejeme ti, aby každý další rok byl naplněný pohodou, klidem, úsměvem a spoustou hezkých chvil. No a hlavně, ať ti nechybí síla, dobrá nálada a zdravíčko ještě na mnoho dalších let. To všechno ti od srdce přeje tvůj vnuk Radim a společně s ním i celá rodina Machová. No a teď to bude Valčík Tajná láska, který napsal Jan Grmolec a hraje Vonička V-Band.

0: Tak, to nám dohrála krásná písnička od Voničky, kterou nám zaspíval Jan Grmulec a Jitka Balátová. A koho, že prosím, máme teďka na telefonu?
1: No takovýho jednoho blázna do aut, do historických a traktorů.
0: Ano, ale dobrý den.
1: Co jsem chtěl říct, v sobotu se jelo 1000 mil československých historických automobilů do roku výroby už jen 37 nebo 38. Chtěl bych tímto vyslovit obdiv a úctu všem, kteří tyto klenoty udržují, ale především jim vdechují život zhromady šrotu, vraku, ale taky někdy slepičáren. Ale také ještě mají ty zlaté české ručičky. Dámy a hošové, jen to prosté díky vám. Ta vůně po dvou takech je nezapomenutelná, samozřejmě se to týče benzínu. Holky, prosím vás, jen to s těma chlapama vytržte.
0: Tak, to bylo zajímavé přání, moc za něho děkujeme. Mějte se hezky, přeju krásné odpoledne.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou a dál se nám dovolala paní Maruška ze Zahnašovic. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jendo, já vás zdravím z Zahnašovic a dneska bych chtěla, aby zaletělo přání tady do Zahnašovic. Moje kamarádka Marie Behelová má dneska krásné narození. Tak i přeju hlavně zdraví, štěstí, porodinou pohodu a je dál taková vitální, jak je, ani neubývají síly. A ještě jedenkrát ti přeju zdraví. A v naší ulici Jarda Kobria má taky dneska narozeniny, tak to je taky náš kamarád, tak mu přeju taky zdraví a pohodu a radost vnoučat a z jeho zahrádky. A to přeje si za všechny Marie. Pane Honzo, děkuju a děti se krásně nazvedanou.
0: My taky děkujeme za zavolání, mějte hezký den. A dnes slaví 81. narozeniny naše maminka, paní Drahomíra Kaňová, rodačka z Martinic a myslím, že i z Rimic, tak čtu z e-mailu. Mami, přejeme ti, ať se ti daří, spoustu zdraví a stále ten radostný pohled, který nás vítá, když přijdeme za

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: A já už vítám ve vysílání pana Josefa ze Šumic. Dobrý den vám přeji ještě jedenkrát.
4: Dobrý den, pane Kosík, já vás taky zdravím. Zdravím všechny posluchače a i vašeho zvukového mistra. Tak dneska mám takové přání. Dneska slaví ve Slavičíně naše švagrová Jana Janujová své krásné mladé narozeniny.

0: vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ochranu Panny Marie pro celou rodinu přeje Pepek a Maruška s rodinou. A ještě mám jedno přání, mám strašně moc kamarádů a kamarádek, nebudu je jmenovat, to bylo dlouho, tak aspoň jednoho, inženýr František Juřeník ze Šumic s rodinou a všem, kteří mě znají a já znám jich. Děkuji vám, pane Kosík.
1: Rádo se stalo, určitě panu Františkovi i paní Janě rádi za chvilku zahrajem, bude to krásná písnička určitě a tu já ještě představím za chvilku, protože teď se nám ještě dovolala do vysílání paní Zdena ze Štěpánovic. Dobrý den vám přeji taky.
2: Dobrý den. A je tu opět chvíle nade vše hezká, proto bychom dnes chtěli popřát a vaším prostřednictvím poslat hudební dárek paní Evičce Vávrové a její dceři Gabriele Vávrové ze Štěpánova nad Svratkou, které se do svátečního narozeninového dne probudí ve čtvrtek 18. června. Milá Evičko, ať ti život přináší malé i velké důvody k úsměvu. Hodně zdraví, radosti, pohody, spokojenosti a krásné chvíle prožité s rodinou. Všechno nejlepší a mnoho štěstí na každém kroku do dalších let ti přejí dcery Gabriela a Vendula, manžel Ondra, rodiče Vávrovi, maminka s tatínkem a rozvětvená rodina Kincova. Gábi, přejeme ti spoustu čarokrásných dnů, plných sluníčka, úsměvů, štěstí a zdravíčka. Ať plní se ti tajná přání a vše se daří podle představ. Prožij krásné přicházející prázdniny. Všechno nej a měj se stále báječně. To ti přejí sestra Wendy, maminka a tatínek a babička Zdena s dědečkem Jirkou. Pane Kosíku, děkuji. Naschledanou.
1: Paní Zdeno, vy jste to měla krásně připravené, takže taky vám přeji krásný den dneska. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A ještě tady nahlédnu do klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a vidím, že tady dneska slaví narozeniny pan Milan Dymák ze Zlína a také aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje, tak tady dnes slaví své narozeniny pan Milan Křivánek z Olešné. Takže oběma taky přejeme všechno nejlepší, ať se vám daří a posíláme pěknou písničku, jak už jsem říkal před chvilkou, od Karla Jakeše Máničko moje a zpívají Marie Svobodová a Pavel Heidinger. A hraje nám Budvarka.

0: Vítám ve vysílání paní Libu z Veverské Bytišky. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane Kosík, já bych chtěla popřát všem Milanům, kteří mají ve čtvrtek svátek, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, pohody a zdraví. Oni vědí, kdo to volá. A dále bych vám moc, moc chtěla poděkovat za písničku od Voničky, protože já je miluju a udělal jste mi takovou radost, že jste je pustil.
0: Tak to mám radost, ano, byla to tajná láska od Jana.
1: Ještě, ano. Že vás znám z pořadu na pěknou notečku.
0: Ano, děkuji.
1: Který poslouchá.
0: Děkuji.
1: Děkuji vám moc.
0: Já vám taky děkuji.
1: A ještě prosím, pozdravím Jardy Wolfa, ano?
0: Určitě to poslouchá, věřím tomu, že je taky s náma u rádia. Takže ano. Vám taky přeju hezký den, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji.
0: A paní Staňka z Blatnice, dobrý den.
2: Dobrý den. Já posílám do éteru krásný slunečný den všetkým, kteří tuto stanicu vaši poslouchají. A chtěla bych poděkovat Pavli Hájkové za včerejší pohoštění na Vlhké. Ona měla 7. narozeniny, tak prosím vás, hrozně moc i za to všechno děkujeme, celá naše partia, a pošlete jí za to písničku. A ona určitě by se neurazila, já tu písničku pošlu aj všetkým přátelům aj známým, kteří se scházáme na těchto dechovkových pořadoch, protože my jsme ta stará garda a my tu dechovku pořád máme v krvi.
0: To je hezké. A já vám můžu slíbit, že to budou krásné červánky, ta písnička.
2: Dobře, dobře. Tak vám hrozně moc děkuju a všetkých zdravím aj na Moravě, aj na Slovensku, aj v Čechách.
0: To je
2: tak,
0: milé.
2: Děkuji moc taky.
0: Naschledanou. A ještě mrknu tady do dalších e-mailů. Chtěl bych pozdravit všechny železničáře, ať jim to pěkně v práci utíká a ať na sebe všichni dávají pozor. A hlavně bejčák. No a to prý pochopí jen železničáři. Je u tohoto podepsaný Ivo Procházka. A ještě jeden e-mail. Prosím vás o hudební blahopřání pro mého bratrance, pana Zdeňka Šťávu z Kněžic u Jihlavy. Milý Zdeňku, už je tomu 78 let, co si spatřil tento svět. Nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. Léta běží a nedají se schovat, musíme je proto respektovat. Hodně zdraví, plnou náruč štěstí a stále dobrou náladu, každý den radost malou, spokojenost a pohodu. To vše ti do dalších let přeje sestřenice Marie Hujňáková z Hodonína. A nyní si pustíme ty slibované červánky a zaspívají nám Jana Matysová a Štěpán Mátl. No a zahraje nám starobrněnská dvanáctka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám mezi námi paní Evu ze Strání. Dobrý den.
1: Dobrý den ještě jednou vám i všem posluchačům. Chtěla bych poslat krásnou písničku. Dnes se dožívá významného životního jubilea 90 let náš bývalý režisér z Trenčínského ochotnického divadla Karla Hegra. No, je to Stráně i Květná. Mm-hmm. Petr Bruštík. Říká se, že ten, kdo má v rodném čísle 3 stejná čísla, ten je šťastný. Takže, Peťo, já si myslím, že ty šťastný jsi. A co ti k tomu štěstí ještě vlastně přát? Hlavně zdraví, hodně božích požehnání, pohody a klidu. A přeji ti to všichni bývalí i současní ochotníci, a že jich teda je, a určitě se připojí i děvčata z mechanické dílny, kde si nám mistroval. A my ochotníci se už těšíme na další setkání při nějaké krásné akci. Takže hodně zdraví a štěstí ještě k tomu.
0: Tak to bylo moc krásné srdečné přání, moc za to děkujeme. Mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuji, nashledanou.
0: A na druhé lince, prosím, kdo se k nám dovolal? Dobrý den.
2: Podlesová Stopolné.
0: Dobrý den.
2: Zdravím moju nejdelší, co nám trvá kamarádství, nejdelší dobu, Lidušce Čevelovej ze Spitíhněvy. Liduško, hodně zdraví, štěstí a nech se daří a mají se dobře s tebou vždycky tvoji pravnoučci. Mockrát děkuju, pane Kocík, a zahraj se pěknou písničku, Lidušce. Děkuju, nashledanou.
0: Zahrajeme, mějte se hezky, nashledanou. A ještě další e-maily. Dobrý den, chtěl bych prosím zahrát pěknou písničku k půlkulatým narozeninám pro paní Miladu Němcovou z Lovčiček. Pevné zdraví, boží požehnání, štěstí a vše nejlepší přejí syn Miloš a Luboš s rodinami. A pravnoučci Kubík, Davídek a Tadeášek posílají prababičce velkou pusu. A další věnování letí pro pana Miloslava Sedlačíka z Vyškovce, který dnes slaví své narozeniny. Milý náš tatínku a dědečku, rok se s rokem sešel a narozeninový den ti opět nadešel. Jsme moc rádi, že tě máme a srdečné přání ti takhle posíláme. Buď stále šťastný a zdrav. Úsměv na tváři ať nosíš stále rád. To ti ze srdce přejí děti a vnoučata Matýsek, Milošek, Vojtíšek, Johanka, Víteček, Barunka a Patriček. A zahrajeme si písničku, kterou nám přináší dechová hudba Frajárka. Zaspívají Helena Brodová, Věra Zámečníková, Miroslav Mordych, Josef Zámečník a Aleš Podařil. A bude to známá Podlužanka.

Tak to byla dechová hudba Frajárka a my už se pomalu dostáváme k dnešnímu závěru, ale mám tady ještě několik přání, takže teďka jenom jedno. Prosím o pěknou písničku pro mého manžela, pana Jiřího Slováka z Luhačovic. Ať tato hezká písnička, ať je pro tvou radost a potěšení. To ti přeje manželka Bohdana Křížková a my si ještě v rychlosti pustíme Rozkvetla mě růžička, kterou nám zahraje Vlčnověnka.

Tak, milí přátelé, právě nám dohrála dechová hudba Vlčnověnka a my už pomalu v podkresu slyšíme dechovou hudbu Žadoviáci, kde dnes jejich kapelník Ladislav Svoboda slaví své 76. narozeniny. Tak mám tu vzkaz od kapely. Celá kapela přeje všechno nejlepší, ať se všechno daří v práci a ať vám to, pane Svobodo, dlouho krásně hraje na klarinet. A to už máme úplně závěr dnešního pořadu. Já vám všem děkuji za vaše telefonáty, e-maily a tu polku, kterou teďka posloucháme, napsal Miroslav Surka mladší, hrají, jak jsem říkal, Žadoviáci. Takže my se uvidíme spolu a uslyšíme hlavně večer po 18. hodině a těším se všechny na vás. Mějte se hezky. Loučí se Jan Kosík.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Střediska ve Zlínském kraji hlásí volná místa na letní tábory. Město Kroměříž zajistí provizorní zastřešení zchátralého domu. Školy mají potíže se sháněním asistentů pedagoga. Dnes bude polojasno a postupně oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Nejvíc volných míst na příměstské tábory ve Zlínském kraji zbývá v prvním týdnu prázdnin. Díky posunutému konci školního roku začínají první turnusy dětských táborů v pondělí 29. června. Volná místa v tomto termínu hlásí například středisko volného času v Setín nebo středisko volného času Veselá věda pro Zlínský kraj. Více dodává jeho pracovnice Hana Kováčová.
4: Pro toto léto máme volné ještě dva termíny táboru. Jeden je ve Slavičíně od 29.6. až 3.7. a tam máme ještě kapacitu 6 volných míst. A potom máme druhý volný termín až 17. do 21.8. tam máme teďka 5 volných míst.
3: Kroměřížská radnice zajistí provizorní zastřešení soukromého chátrajícího domu na začátku Rígrova náměstí. Zabezpečení domu v havarijním stavu s propadlou střechou nařídil vlastníkům již v roce 2016 stavební úřad. Majitelé se proti rozhodnutí bránili u soudu. Ten ale rozhodl, že mají nemovitost provizorně zakrýt. Protože to dosud neudělali, radnice splnění povinnosti vymáhá exekučně, uvedl mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
5: Jelikož nekoná majitel, exekutorka podle zákona nařídila městu, aby nemovitost zabezpečilo na své náklady s tím, že tyto náklady poté na majitelích domů bude vymáhat a městu by je měli uhradit. Celá stavba bude nad druhým nadzemním podlažím překryta ocelovou konstrukcí střechy a plechem. Náklady na provizorní zastřešení chátrajícího domu činí zhruba 1,1 milionu korun.
3: Od září musí mít každá první třída základní školy s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoct dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje více dětí, které by dřív šly do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Ministerstvo školství ale nedostatek asistentů neeviduje. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci.
0: Počasí.
3: Během dnešního dne bude v našem regionu polojasno, později začne od západu přibývat oblačnost a postupně čekáme oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo také přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný západních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad Alex a host. Hezké odpoledne u poslechu našeho vysílání vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Alex a host.
1: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí ústánků.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí ústánků, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí ústánků a končíme Lucernou 25.11. Tam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak
0: žezlo?
1: Říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzný. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jinak?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, že jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungují. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel a aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě, nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno, tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, dřív se si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal 4 koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti
1: Příležitosti
0: 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
1: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal v jeho nájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
0: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady je 75 000 lidí, tak uděláme U2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátové písničky. Jak na kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16. května.
0: Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
1: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, který si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
0: Dobře, ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
1: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5 000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů, Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, kdyby jsme to nezahráli, ale my každý z vás, Vojtou, píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
0: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří. Ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím, ale hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který

0: To napadlo pořídit si právě vlka.
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ní musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňát, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrh z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělá. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je, najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, ale má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kde jsem pochopil ten smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se sestry nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct obě dvě. Jedny jsou Stánky, kde táta Stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět. Bavil se o mládeži. Jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové Stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin. Máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku. A máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on by tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát ta situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let, bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky. Užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzní.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidlo.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25. 11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit žánr s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětlila, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakým kovbojským klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. A říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, tedy zpívá. Účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou ovšim můj táta a přitom zakládání těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhle tý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladí, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, je to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuji, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří, ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hejtmanství chce zřídit novou veřejnou výzkumnou instituci Zlínského kraje. Ve Vizovicích na Zlínsku ukončují projekt na vybudování zázemí pro dětské skupiny. Soud začne v září projednávat žalobu firmy Seznam.cz na premiéra Babiše. Dnes bude polojasno a postupně oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zlínští krajští zastupitelé včera odsouhlasili záměr zřídit veřejnou výzkumnou instituci. Hejtmanství tak chce podpořit vědce a výzkumníky, kteří v regionu pracují, například na Univerzitě Tomáše Bati jako vyučující nově zřizovaných oborů. Kraj chce tímto způsobem získávat efektivnější státní i evropské dotace na podporu vědy a výzkumu. Pokračuje hejtman Radim Holiš z hnutí ANO.
2: My jsme se dneska rozhodli, ano, jdeme tím směrem. Ten časový rámec je jasný. Tuto instituci musíme mít zřízenou od 1.1. roku 2027. To je ten cíl. A teď máme půl roku na to všechny ty kroky, na které se zastupitelé ptali a právě se na to ptali, ať už ekonomické, funkční, tak musíme dodělat.
0: Projekt na vybudování zázemí pro dvě nové dětské skupiny ve Vizovicích se ruší. Rekonstrukce a dostavba budovy číslo popisné 680 na Masarykově náměstí není kvůli špatnému technickému stavu budovy možná. Pokračuje mluvčí města Jiří Žurek.
3: I přes provedený průzkum se až při samotné rekonstrukci zjistil špatný stav budovy a statik nařídil její demolici. Případné změny projektové dokumentace by stavbu jak prodražily, tak i velmi časově prodloužily, což by ohrozilo získání žádané dotace. Město se tak rozhodlo od projektu odstoupit.
0: Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněna Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují fakty. Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pensová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
4: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
0: Národní tým odletí do Atlanty dnes v podvečer. Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, později začne od západu přibývat oblačnost a postupně čekáme také oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane mírných západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto srazilo srnu na silnici mezi Zlínem a Frištákem. Z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už začíná. Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké úterý přeji. V dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín vám nabízíme různé aktuality, především z našeho kraje, dobré rady a tipy a také různé zajímavosti. Těm se budeme v nejbližších chvílích věnovat především s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou. Například navštívíme velmi zajímavé místo, protiatomový kryt, kolem 14:15. A schválně, myslíte si, může beton plavat? Tak To se pokusí zjistit žáci střední průmyslové školy z Otrokovic. Ty čeká závod betonových kánojí. K tomu se dozvíte víc už za chviličku. A samozřejmě pro vás budeme mít i písničky, které nestárnou. Hned ta následující bude od Marie Rotrové, Muž číslo 1. Pavel Vacek ovšem zdraví 5 minut po 14. hodině úplně všechny, kteří poslouchají. Ať je vám s námi dobře.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pozor, pozor, zbystřete při poslechu Českého rozhlasu Zlín. Myslím, že pro vás máme jednu velkou zajímavost. Studenti střední průmyslové školy v Otrokovicích se utkají s dalšími středoškolskými kolektivy v závodě betonových kánojí. Ano, slyšíte dobře. Dnes je čekala prezentace a představení plavidel, zítra změří své síly při závodech přímo na vodě. Co výroba takové lodi obnáší? To na místě zjišťovala naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: Takhle vypadá naše letošní loď. Má víc jak 4 metry, předpokládáme, že má kolem 100 kilo.
2: S Otakarem Pansnerem, zástupcem ředitele pro odborný výcvik na střední průmyslové škole v Otrokovicích, si prohlížíme světle modrou loď, kterou po stranách zdobí ručně malované kachničky. Pro závod betonových kánojí ji vytvořili místní studenti právě pod dohledem Otakara Pansnera.
1: Tady byla naše dílna, ve které jsme všechno dělali.
2: Na podlaze vidíme velký kus dřevěné formy i zbytky barev.
1: Celá forma byla vlastně z latí, které byly tvarované do tvarovaných žeber a použité celkem bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 latí. V květnu jsme vyndali loď z té formy a začali jsme se zabývat povrchovou úpravou a tím barvením a tím vším.
2: Při stavbě se myslelo i na stabilitu a bezpečnost. Příď a záď je vyplněná polystyrenem.
1: Je to spočítané tak, aby když se i převrátí ta loď, aby se nepotopila. Samozřejmě jezdci musí mít výbavu, jako je plavací vesta.
2: Závod betonových kánojí začal jako soutěž mezi vysokými školami. Postupně se ale začaly přidávat i střední školy. Otrokovická průmyslovka se letos účastní už po třetí.
1: My jsme měli tu hroznou výhodu, že už jsme měli nějaké zkušenosti a že jsme vycházeli víc ze zkušeností než z nějakých teoretických výpočtů.
2: V soutěži se hodnotí konstrukce, vizuální stránka i samotné závodní časy. Studenti už tedy několik týdnů trénují přímo na vodě. K té se s lodí dostanou pomocí speciálně vytvořeného vozíku.
1: Pohon je ruční, takže to táhneme po silnici za velkých ovací kolem jedoucích řidičů až na místo, které je určené na štěrkáči pro sjíždění lodí.
2: Dodává Otakar Pansner. K projektu se vyjádřil i ředitel školy Libor Basel.
3: Když se řekne slovo betonové kánoe, tak si každý poklepe na čelo a říká si, proč stavět betonové kánoe, ale tohle je prestižní soutěž, je to krásné propojení toho technického vzdělávání, té týmové spolupráce, kreativity. Tohle to nenapíše se do žádné učebnice, tohle to si ty studenti musí prožít sami.
4: Joli, Ela,
5: Andy,
6: Niky,
7: Michal,
8: Ksení. Ještě mezi nás patří Jakub.
2: Dva mladí muži a 5 slečen. To je letošní tým ze střední průmyslové školy v Otrokovicích. Niky vysvětluje, jak při výrobě lodi postupovali.
6: Nedělali jsme to úplně sami, vlastně s formou nám pomáhala střední odborná škola Josefa Sousedíka ze Vsetína, vlastně žáci 3. ročníku z oboru tesař, kteří nám vlastně udělali tu formu dřevěnou, kterou jsme potom použili při betonáži, kdy jsme vlastně do té formy postupně plácali beton. Museli jsme postupovat tak, aby se to nerozpadlo a nepraskalo to.
2: Joli popisuje, jak je to se samotnou plavbou.
9: Vejdeme se tam dva, kormidelník, který je vzadu a řídí loď, a háček vepředu, který padluje. Je to sice obtížnější ukormidlovat, jelikož je to hodně těžké, ale pluje to krásně.
2: Každá loď potřebuje jméno. Na kánoji se vyjímá nápis Nam Dum. Joli vysvětluje, co to znamená.
9: V uzbečtině to znamená mokrý zadek. Jelikož jak sedíme v té lodi, tak budeme mít mokrý zadek.
2: Soutěžní plavby se uskuteční ve středu od 9 hodin na otrokovickém štěrkovišti. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: A u betonu svým způsobem zůstaneme. Jak vypadá místo, kde by v případě ohrožení přežilo až 100 lidí? Tak dnes se to naše regionální stopařka vydala zjistit do protiatomového krytu pod knihovnou Kroměřížska. Co všechno tam je k vidění, to uslyšíte už po písničce. UB40 vám zaspívá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak si můžete třeba i zavzpomínat.
10: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: No, díky Českému rozhlasu Zlín můžete nahlédnout do opravdu zajímavých míst. Pod některými budovami například se skrývají právě taková místa, která rozhodně nemůžeme označit slovem všední. V Kroměříži je to například protiatomový kryt pod budovou současné knihovny, dříve Kina Slovan. Prozkoumat podzemní prostory se rozhodla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, tak tě zdravím přímo na místo do Kroměříže. Doufám, že do krytu doletí náš signál. Hezký den.
2: Krásné odpoledne, Pavle. No úplně ne, my jsme se z krytu právě vrátili, protože v krytu opravdu žádný signál není, takže jsme kousíček nad ním.
1: Tak nám popiš, jaké jsi měla pocity, když jsi poprvé vstoupila do toho kroměřížského protiatomového krytu?
2: Já bych řekla, že upřímně mě překvapilo, jak je prostor toho krytu velký. Když jsem před chvíli stála před knihovnou, před budovou knihovny venku, ani by mě nenapadlo, že se v jejím podzemí nachází 30 místností protiatomového krytu civilní obrany. No a samozřejmě musím zmínit také zachovalost vybavení, které mají návštěvníci zde možnost vidět. Je to například telefonní ústředna, záložní agregát, operační sál nebo lůžkové oddělení.
1: Tebe dnes krytem provede, nebo možná už provede. Vedla ředitelka knihovny kroměřížská Šárka Kašpárková. Můžete tedy našim posluchačům obě ideálně přiblížit, co je v krytu k vidění?
2: My se do toho rovnou pustíme, Pavle. Paní Kašpárkovou už zdravím, přeji krásné odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: A začnu otázkou. Co si myslíte, že člověka okamžitě upoutá při první návštěvě toho vašeho krytu, tedy v knihovně kroměřížská?
3: Tak já si myslím, že určitě vás upoutá to, že jdeme do podzemí a potom na vás padne taková deprese, stísněnost toho prostoru. A samozřejmě všechno je betonové, nízké stropy. Je to takový opravdu velmi stísněný prostor.
2: Já to můžu jenom potvrdit. Stavba tady toho železobetonového krytu na Slovanském náměstí v Kroměříži, kde se právě nacházíme, byla dokončena v roce 1985. Stavět se začalo ale mnohem dříve, někdy v 70. letech. No a je to kryt štábu civilní obrany a jako takový je jediným dochovaným zařízením svého druhu ve Zlínském kraji. Takže se jedná o unikát, řekněme. Na jaké zajímavosti se tady u vás tedy můžou návštěvníci, zájemci těšit?
3: No tak kryt už samozřejmě byl vyřazen z evidence krytů, takže už neslouží svému původnímu účelu. Nicméně my jsme ten kryt vybavili takovými předměty, historickými, se kterými se běžně nesetkáváte. Je tu, jak jste říkala, zdravotnické materiály, je tu vlastně stále funkční agregát, který zapínáme, abychom vyzkoušeli jeho funkčnost, ale do krytu zatéká, čili ten kryt je prasklý, takže už neplní ten svůj původní účel.
2: Vy už jste zmínila, že agregát na výrobu elektřiny je stále funkční, že ho zapínáte a říkala jste, že se vám otřásá celá knihovna. Nemáte někdy strach, že vám to tady spadne na hlavu, tak říkají?
3: Nemáme strach, ale je to opravdu slyšet v celé knihovně a i ven z knihovny, když je to zaplé, celá budova se otřásá, je to obrovský agregát.
2: Takže možná i to může některé návštěvníky přilákat na návštěvu sem k vám do podzemní v knihovně Kroměříska. Jak se tedy můžu dostat do toho podzemí? Musím se objednat, můžu přijít jenom tak a prostě si tam, řekněme, vlézt?
3: No to určitě ne, protože jsou tam příkré schody a máme samozřejmě i průvodce a je dobré se předem objednat v turistickém informačním centru na náměstí v Kroměříži, kde vám poskytnou další informace i dobu, kdy vlastně je kryt přístupný.
2: Pokud jsem četla správně, ještě doplním, že objednat se musíme 3 dny předem. Paní Kašpárková, já vám moc děkuji za informace, taky na nahlédnutí do toho ukrytého prostoru. No a slova předávám zpět do studia, protože my se ještě půjdeme kochat vystavenými exponáty.
1: Tak ať se vám tam líbí, děkujeme za zajímavosti z kroměřížského protiatomového krytu a přejeme hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz jí můžete posílat i vy tipy na akce a zajímavá místa ve Zlínském kraji, která společně s vámi může ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vystopovat.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Kristýna Odložilová z Otrokovic se narodila se vzácnou genetickou vadou. Ze svého postižení si ale umí dělat i legraci. Třeba na sociálních sítích na profilu Humor na kolech, kde ukazuje svou energii do života. I když je imobilní, pokořila skálu nebo lyžařský svah. S 26-letou Kristýnou Odložilovou z Otrokovic se potkáme už 18. června. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, zpívala Hana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Já tedy, alespoň tady z našeho zlínského studia, vidím sem tam nějaký ten mráček na obloze. My se teď, ale nejen na oblohu, zaměříme podrobněji.
1: Počasí.
0: A to s meteoroložkou Bárou Kučerovou, kterou už vítáme vysílání a zdravím do Brna. Hezký den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak pojďme se na to odpoledne zaměřit vaším pohledem. 14 hodin 26 minut bezmála, úterý 16. června. Co k tomu dodáte?
2: A odpoledne je zatím převážně skoro jasné, polojasné a teploty ty se teď pohybují většinou mezi 19 a 23 stupni Celsia.
0: A budou se ještě hýbat směrem nahoru nebo už budou jenom padat směrem k noci?
2: Ještě by se trošku vyšplhat mohly, ta maxima očekáváme mezi 21 a 24 stupni Celsia, takže ještě trošku ty teploty povyrůst mohou a potom k ránu budou klesat mezi 14 až 11 stupňů Celsia a k tomu bude postupně oblačnosti přibývat, čekáme tedy oblačno až zataženo a večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky, to vydrží potom i po většinu noci a ty srážky začnou ubývat pozvolna až zítra ráno a s nimi bude částečně ubývat také oblačnost.
0: Tedy dnes až 24 stupňů, bude zítra tepleji? Jinými slovy, bude to mít vzrůstající tendenci ty teploty během týdne?
2: Ano, vzrůstající tendenci očekáváme zítra maxima mezi 22 a 25 stupni Celsia a to i když bude den převážně oblačný, i tak se ale ráno a dopoledne může objevit trošku zmenšená oblačnost a zítra během dne očekáváme ojedinělé přehánky, během odpoledne budou srážky častější, může se také objevit nějaká bouřka, večer srážky postupně ustanou a začne ubývat také oblačnost a potom ve čtvrtek už maxima mezi 24 a 28 stupni Celsia a oblačnější počasí a přechodně polojasno s kupovitou oblačností a k večeru se ve čtvrtek začne oblačnost rozpouštět.
0: Vy už jste se nám tak hezky rozběhla až ke čtvrtku. Já se s dovolením ještě vrátím k tomu zítřku, protože naše posluchače většinou zajímá i úroveň biozátěže, tak pojďme prozradit.
2: Tak by měla být zítra.

0: A sobota tam už ta tropická teplota zasáhne větší území, maxima 29 až 33 stupňů Celsia. A zatímco pátek očekáváme bez přeháněk, tak v sobotu, byť bude ta obloha často jasná nebo skoro jasná, tak se mohou objevit nějaké přeháňky, a to spíše v odpoledních nebo večerních hodinách, a může se v těch přeháňkách objevit i nějaká bouřka.
1: Vida, tak to ještě určitě zpřesníme, ale děkujeme, že máme díky vám výhled trošičku dál. A výhled máte i směrem dozadu, co se týče časové osy. Pojďme se vrátit ke dnům, kdy 16. června bylo v našem kraji opravdu extrémně horko, anebo extrémně chladno.
0: Tak extrémně horko, respektive nejhorčej, bylo v Napajedlích v roce 1950 a pak také ve Štítné nad Vláří v Popově v roce 2006. Tam v obou případech naměřili 31 stupňů a 5 desetin a nejchladněji je pak den 16. červen z roku 1949 z Huslenek Kychové na Vsetínsku. Tam teploměr i tak zůstal 3 desetiny nad bodem mrazu.
1: Vida, tak skoro nám mohlo i mrznout 16. června. Děkujeme za tuto zajímavost, mějte se krásně, slečno Kučerová, ať se vám daří, a zase ve vysílání Českého rozhlasu Zlín někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Jaké počasí budeme mít, víme, za chviličku se také zaměříme na to, kam se třeba za jakéhokoliv počasí vydat na výlet.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ať jste podchytili 34. ročník akce s názvem Beskydský Mont Blanc od samého začátku, nebo se hodláte přidat až v průběhu, případně absolvovat jen nějaké etapy, určitě si všichni rádi poslechnete od Jiřího Tomáše pozvánku k další části tohoto turistického seriálu. Třeba klidně jen jako tip na pěkný výlet na Bařiny. Těšíme se na něj, pane Tomáši, hezký den.
1: Hezký den přeji vám i všem posluchačům. 34. ročník výstupu na Beskydské vrcholy pokračuje v sobotu 20. června na Bařinách do výšky 815 metrů. Pořadatelé skáčete odbor Nová huť Ostrava nabízí více přístupových tras. Z Podalánek zastávka autobusu Škola po žluté značce, to jsou 4 kilometry, z Pusteven po Červené 8 kilometrů a hned tři možnosti z Horní Bečvy, po Zelené i podobně po žluté, je to 5 kilometrů a nakonec po Modré 6.
0: A přesně tohle jsou ty okamžiky, kdyby mohl leckdo váhat, jakou cestu zvolit. Naštěstí je tu Český rozhlas Zlín a pan Tomáš, který nám dá svoje doporučení. Kudy byste tedy šel vy?
1: No, osobně bych zvolil start od školy v Podolánkách, po žluté značce údolím potoka Magurky, po Radigastově okruhu číslo 5 k chatě Skurečena, jejímž

0: Majitelem je KČT odbor, to je nový čin. Po 800 metrech dojdeme k rozcestí a kontrole v přístřešku na Bařinách. V provozu bude od 9 do 15 hodin. Potom po 550 metrech a po cyklotrase přijdeme k nové chatě Martiňák s možností občerstvení. Před chatou stojí zajímavý fotopoint v podobě dveří, od nich se vám naskytne nádherný výhled na Beskydskou krajinu. Až se dostatečně pokocháte, můžete pokračovat k rozcestí Lopůnka. Další úsek naší trasy bude bez značky, ale jedná se jen o 900 metrů. Po nich se napojíme na zelenou s cyklotrasou 60-15 a údolím Mečůvky dorazíme k hlavní silnici číslo 35. Zde se dáme vlevo a po 330 metrech dojdeme k autobusové zastávce u hotelu v Horní Bečvě, našemu cíli. Celá naše trasa měří 8 kilometrů se stoupáním 209 a klesáním 293 metry. Přeji krásný den a příjemné zážitky.
1: O ty jistě nebude při výpravě na Bařiny v rámci akce Beskydský Mont Blanc nouze, tak ještě jednou zopakuji datum 20. června a připojím se k přání pana Tomáše, kterému zároveň děkuji za návštěvu v dnešním vysílání. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct a radši neříkám říct. Něco říct.

0: Přemýšleli jste někdy, třeba i takhle při poslechu Českého rozhlasu Zlín, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík a všichni se výsledek dozvíme už po další písničce.
1: Český rozhlas Zlín,

0: učebnic můžete samozřejmě načerpat spoustu informací, ale například v těch určených pro běžné vzdělávání samozřejmě nemůže být všechno. A právě na tato témata myslí náš seriál Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dnes se například budeme zabývat tak důležitým tématem, jako je modrá barva, kterou září ledovce.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje. Často se

Bylo 3:45, a to už téměř před minutou. Ve 32 letech zažívá hokejový obránce David Škůrek ve své kariéře jednu novinku, která potká většinu hráčů výrazně dřív. Poprvé mění dres a po mnoha letech v Olomouci se chystá na nový ročník jako hokejista Zlína. Víc o tom uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za okamžik. Krásné úterní odpoledne s námi.

0: Obránce Davida Škůrka přivedlo vedení zlínských hokejistů jako zkušeného hráče, kterému je 32 let a odehrál takřka 500 extraligových zápasů. Přesto teď urostlý bek zažívá premiéru. Přesun do Zlína je pro něj prvním stěhováním v kariéře. Od mládeže hrál totiž za Olomouc.
1: V olomouckém klubu působil hokejista David Škůrek od roku 2007. Z dorostu se dostal do dospělého týmu a v kariéře odehrál jen několik zápasů za jiná mužstva, za která nastoupil v rámci tzv. Střídavých startů. Teď tedy poprvé podepsal smlouvu jinde než na Hané a patří Zlínu.
2: Pro mě velká změna, všechny stereotypy, co jsem celý život měl, tak vlastně teďka budu muset začít od znova. Musím poznat celou kabinu, celý vedení, zima, všechno jak chodí, takže si budu chvilku zvykat, ale určitě se na to těším.
1: 32-letý bek připouští, že po takřka 20 letech v jednom klubu teď nejde jen převléknout dres a hned se stát 100% beranem.
2: Stále to je takový čerstvý, takže jsem tam jako doma, takže je to vždycky takový těžký loučení, ale se všema si tam jsem si podal ruce, všichni se budeme dál vídat, takže to neberu nějakou katastrofu, teď se těším na novou výzvu.
1: V uplynulé extraligové sezóně se Škůrek dostal v Olomouci na hranu sestavy. V některých zápasech se ani jako zdravý hráč vešel do týmu, proto i sám cítil, že potřebuje změnu.
2: Měl jsem už takový myšlenky, že by to chtělo nový impuls, takže sice je to třeba o ligu níž, ale neberu to jako krok zpět, ale spíš jako krok dopředu, protože věřím, že mě to posune.
1: O nabídce prvoligového Zlína mohl takřka dvoumetrový obránce dostatečně dlouho přemýšlet. Současný sportovní manažer Beranů Jaroslav Balaštík kontaktoval Škůrka s předstihem.
2: Měl jsem s panem Balaštíkem pár rozhovorů někdy na jaře, když věděl, že bude sportovní manažer, tak si to naťukával, jestli by vůbec byl zájem z mojí strany, takže jsem si to nechal chvilku projít hlavou a pak už to bylo rychlý.
1: Škůrek tak už pečlivě sledoval jarní zlínské tažení playoff, do kterého se Berani po nepodařené základní části dostali na poslední chvíli a nakonec došli až do finále, ve kterém prohráli si hlavou.
2: Sledoval jsem to určitě, jako už od té doby, co spadli, tak jsem jim přál co nejrychlejší postup, protože zápasy proti nim mě vždycky bavili, byli emotivní, takže to jsem sledoval a škoda, že to nevyšlo, měli dlouhý playoff, ale klobouk dolů, jak se smáteřili a udělali výbornou sezonu.
1: Oceňuje hokejista David Škůrek své teď už spoluhráče, se kterými absolvuje kondiční část přípravy na nový ročník. David Nekvinda, Český rozhlas.
0: A my se budeme v další hodině Českého rozhlasu Zlín v rámci sportovně laděných rozhovorů během úterý věnovat už fotbalu. A to s Bronislavem Červenkou, trenérem zlínských fotbalistů. To ale až po 15:45. Teď nás dělí 7 minut od 15. hodiny a dalších čerstvých zpráv. Dobré odpoledne.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbí. Právě tím, co mě normálně ze židle zvedá, nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

naší malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Začala rekonstrukce parkoviště u Holešovského zámku. Muzikál Klan Baťa dnes poprvé představí život zlínského krále obuvi. SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Dnes bude polojasno a postupně oblačno až zataženo, s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Město Holešov začalo s kompletní rekonstrukcí parkoviště pod zámkem, včetně přilehlé zámecké uličky. Stavební práce uzavřely parkoviště na zbytek celé turistické sezóny. Hotovo má být 15. listopadu. Podle starosty Milena Frice z Hnutí ANO jde o investici za 25 milionů korun, kdy 10 milionů z této částky pokryje dotace. A rozšíří se podle starosty i počet parkovacích míst ze 30 na 55.
2: Jedná se jednak o úpravu stávající plochy, ale také o rozšíření té parkovací plochy na další pozemek, který patří městu. Přibudou parkovací místa, budou tam nové podzemní kontejnery, dobíjecí stanice, místo asfaltu tam budou zasakovací dlažba, přibude zeleň a vlastně celkově dojde, řekněme, k takové revitalizaci toho okolí plus těch přilehlých chodníků, malé uličky a tak dále.
0: Letní scéna Muzea Kampa v Praze dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Ten připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati.
3: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
4: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
5: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
4: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Na Českém rozhlase Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je potřeba taky diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
6: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
7: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
8: Vládní koalice dává od první cíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
7: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatků. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotkách, by dnes mohli podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně děti a ženy před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu polojasno, později začne od západu přibývat oblačnosti a postupně čekáme oblačno až zataženo. Večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlínském kraji nejsou v této chvíli podle dopravních serverů žádné nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná druhá hodina dobrého odpoledne s Pavlem Backem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Máme 16. června, myslíte už na prázdniny? Pokud máte děti či vnoučata, kterých se blížící se konec školního roku týká, tak asi odpovíte kladně. u dětí, studentů a školáků je to asi jasné. Možná na prázdniny ale také myslíte z praktických hledisek. Střediska ve Zlínském kraji ještě mají volná místa na letní tábory v prvním týdnu prázdnin. Zbytek prázdnin je už ale přitom z 90% obsazený. I o tom si poslechněte víc podrobností, třeba je ještě čas vaše dítko přihlásit na nějaký zajímavý tábor. Za chviličku. A budeme se, jelikož je úterý, také živě ve studiu věnovat sportu. Tentokrát to bude fotbal, a to prvoligový. Přivítám tady vzácnou návštěvu přímo trenéra zlínských fotbalistů Bronislava Červenku, se kterým probereme přípravy na blížící se sezónu. Máme téměř 6 minut po 15. hodině. Ať se vám Český rozhlas Zlín i teď v úterním odpoledni jen a jen dobře poslouchá. Přeje Pavel Vacek jménem všech, kteří naše vysílání připravují.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Letní prázdniny se blíží a rodiče řeší, jak naplnit dětem 2 měsíce volna. Ve Zlínském kraji byly v nabídce 1000 míst na příměstské tábory pro děti. Kapacity jsou aktuálně ale už téměř naplněné. Kde jsou ještě volná místa, nám řekne reportérka Českého rozhlasu Zlín Blanka Kovandová. Vše zjišťovala a já jsem na to zvědavý, stejně jako naši posluchači. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne, Pavle, tobě i všem posluchačům.
0: Tak jak je to v tuto chvíli s kapacitou táborů, Blanko?
1: Tábory a další pobyty pro děti jsou naplněny z 90% a volných míst už opravdu moc není. Většinou už jde o doplnění do maximálního počtu.
0: Na které tábory je tedy nejvíce volných míst?
1: Tak je to na akcích s konkrétním zaměřením. Například jde o filmový tábor nebo specificky sportovní tábor, jako je badminton pro pokročilé. Další volná místa mají tábory pobytové, kde je vyšší kapacita. Dům dětí a mládeže ve Valašských Kloboukách má na takový tábor přihlášených třeba 50 dětí do rezortu Revika u Vizovic, kde se ten tábor bude konat, se ale vejde dvojnásobek.
0: Mm-hmm. Jak se podařilo organizátorům naplnit tábory, které začínají už na konci června?
1: Tak tam jde zatím o termín, který je nejméně obsazený. Díky tomu posunutému konci školního roku začínají první letní tábory už v pondělí 29. června a trvají do pátku 3. července. Přihlásilo se na ně zatím nejméně dětí. Volná místa mají například Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky, Středisko volného času v Setín i Středisko volného času Veselá věda pro Zlínský kraj. Více dodává jeho pracovnice Hana Kováčová.
2: Pro toto léto máme volné ještě 2 termíny táboru. Jeden je ve Slavičíně od 29.6. až 3.7. a tam máme ještě kapacitu 6 volných míst. A potom máme druhý volný termín až 17. do 21.8. tam máme teďka 5 volných míst.
0: Vydá, pojďme si tedy ještě říct, dokdy se děti na tábory můžou hlásit.
1: Tak organizátoři přihlášky uzavírají zhruba týden před samotnými tábory. Děti se tak na jednotlivé turnusy mohou hlásit i v průběhu prázdnin. Na některých místech dokonce navyšují kapacitu podle počtu přihlášených a možností daného místa. Třeba Středisko volného času ve Valašském Meziříčí má na každý tábor 5 náhradníků. Kapacita se pro ně uvolní často až téměř před samotnou akcí, protože třeba někdo z přihlášených onemocní.
0: Kapacita na letních táborech ve Zlínském kraji je naplněná zhruba z 90%, jak jsme slyšeli. Volná místa jsou primárně na první prázdninový termín a specificky zaměřené tábory. O táborových kapacitách nás informovala reportérka Blanka Kovandová. Děkujeme a těšme se všichni na prázdniny.
1: Hezký den všem.
3: Český rozhlas Zlín, písničky.

0: Jaký to krásný svět, zpíval svým nezaměnitelným hlasem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Louis Armstrong. Vy si ten pobyt na světě můžete zpříjemnit i návštěvou nějaké zajímavé kulturní akce v našem kraji. Například od včerejška až do 26. června pořádá Městské divadlo Zlín takzvanou letní divadelní scénu. Představí se na ní dohromady 4 inscenace Pod širým nebem, mezi nimi Starý bílý muž, Ženy pod tónem nebo Splašené nůžky, a právě tato komedie bude k vidění dnes od 19 hodin. Mimochodem letošní sezónu pak 26. června uzavře Tančírek, který bude součástí festivalu Zlín žije. Dnes večer se ve Zlíně uskuteční také charitativní koncert Harfica Symphonic, na kterém dojde k jedinečnému hudebnímu propojení cymbálové muziky Harfica s Filharmonií Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Dominika Pernici. Akce se koná na podporu organizací Na cestě. Na platformě mezi budovami 14 a 15 Baťova institutu ve Zlíně začne koncert ve 20 hodin. V Uherském Brodě se dnes představí komedie Francise Webera s názvem Manželské turbulence. Postavy v ní mají problém udržet krok se zběsilou dobou a životní trable s nimi mávají ze strany na stranu. Norberta, policistu Hrubého zrna, grilluje generální inspekce za nepřiměřené zákroky a Norbertova sestra Christina má trable se svým manželem Erikem. No prostě je tam spousta zápletek. Na pódiu se představí Václav Vidra, Michaela Badinková, Josef Carda, Antonín Procházka, Štěpánka Křesťanová. Začátek tohoto představení je v Domě kultury Uherský Brod v 19 hodin. A za chviličku se vydáme také za sportem, a to s úterním hostem Českého rozhlasu Zlín. Třetí sezónu začne na lavičce prvoligových fotbalistů Zlína jeho bývalý hráč Bronislav Červenka. Jak je on a tým připraven na novou sezónu, jaké posily kádr doplní a jaké ambice budou mít fotbaloví ševci v nové sezóně, to nám prozradí on sám živě ve studiu už po písničce.
1: Za dveřmi urgentního příjmu se odehrávají příběhy, které často mění životy. Lékaři, sestry i pacienti se tu setkávají v okamžicích, kdy nic není jisté. Kdy je dobré vytočení 155 rozhodně neodkládat? I pro vaše otázky tady bude primář urgentního příjmu Baťovy nemocnice Michal Pisár. Už 17. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Přípravou na nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže začnou fotbalisté Slovácka i Zlína už zítra. Zatímco jméno trenéra Slovácka zatím stále není známé, u Kormidla Ševců zahájí už třetí kompletní sezónu jejich bývalý hráč a nyní úspěšný kouč Bronislav Červenka, který v uplynulém ročníku vybojoval s týmem 12. místo. Tak pane Červenko, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Už je to sice nějaký pátek po skončení sezóny, tak ale každopádně jenom tak v krátkosti byste ji trošku mohl zhodnotit, tu 12. příčku. Jaký právě třeba s tím odstupem vnímáte? Nemysleli jste na lepší umístění vzhledem k tomu průběhu?
1: Má to takové dvě polohy. Jo. Ta první poloha byla, že ten podzim byl velmi podařený a samozřejmě na základě toho podzimu by asi každý očekával, že tam ten vzestup nebo ta pokročující tendence bude stejná, ale na druhou stranu, já když jsem se potom díval na to, co nás čekalo v prvních 8 kolech, kdy jsme tam měli 5 týmů z první šestky, kteří skončili, další 3 týmy, které bojovali o sestup, všichni jsme měli venku, takže věděli jsme, že to bude boj o každý bodík v té sezóně nebo v té jarní části, takže pro mě nakonec to 12. místo je asi adekvátní toho, co jsme mohli dokázat v té sezóně, když to vezmu komplexně, protože říkám, tam to přicházely různé zvraty ve zranění hráčů a my ten tým jsme neměli tak kompletní nebo tak široký na to, aby jsme dokázali na to reagovat, takže myslím si, že kluci si to 12. místo zasloužili a jestli bylo zasloužené nebo jestli to mělo být lepší nebo horší, to už musí posoudit s fanoušci a tady fotbalová veřejnost, takže já to beru tak, že kluci dokázali krásný výsledek v této sezóně.
0: Zítra zahájíte s vašimi svěřenci, s zlínskými fotbalisty přípravu na novou sezónu. Liga pak startuje 25. července. Budete už zítra kompletní?
1: Zítra ještě kompletně nebudeme, protože říkám, z minulé sezony si přivezli pár kluků nějaké drobné zranění.
0: Není doléčeno ještě.
1: Takže nejsou doléčení, tam opravdu Petruta, Kuba Jugas, Fukala, Míša, takže tam je těch hráčů víc, Kanu, taky tam měl nějaký problém, takže nebudeme určitě kompletní. Budou tam noví hráči.
0: To Daniel určitě probereme.
1: Takže jo, nebude to kompletní, ale ti kluci už jsou v nějakém tréninkovém procesu, už se rehabilitují, dávají se vlastně s našima fyzioterapeutama a s kondičníma trenérama dohromady, tak já věřím, že v průběhu těch prvních 2 týdnů už by se mohli s námi zapojit a už se věnovat té přípravě naplno.
0: S trenérem zlínských fotbalistů Bronislavem Červenkou se určitě ještě dostaneme i k těm posilám. To bude jistě velké téma našeho povídání, ale já bych rád nechal naše posluchače nahlédnout také trošku do zákulisí. Jak zítra přivítáte hráče? Jak to probíhá, když se takhle sejdete po tom čase odpočinku, který je vlastně čím dál kratší?
1: Je to stejný. Potkáme se v kabině všichni, samozřejmě někteří z radostí, někteří už podle mě ta příprava jim moc nechutná, ale tak to vždycky bývá, že jeden to má tak, druhému to sedí, jo, to běhání, které tam asi je potřeba. Ale řekneme si určitě k tomu úvodu, co nás čeká, které zápasy nás čekají, jak vlastně bude probíhat ten nevím, 4-5 týdenní cyklus tréninkový a samozřejmě seznámíme hráče s novými kluky, kteří k nám přijdou.
0: Takže není to, jako když se děti vrací po prázdninách, tak jak jste se měli o prázdninách, dětičky, co dovolená, tak
1: ne,
0: tam vlítnete hned doslova na tu sportovní stránku.
1: Nezjišťujeme samozřejmě, jim popřejeme do nové sezony zdraví, hlavně protože to potřebují, asi to je jediné, co potřebují a bude takové běžné.
0: Bronislav Červenka nás nechává i nahlédnout do kabiny zlínských fotbalových Ševců. Za chviličku se podíváme také na to, jak bude vypadat příprava a samozřejmě bude řeč i o případných změnách kádru a posilách. Zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bronislavu Červenkovi, trenérovi zlínských fotbalistů, stejně jako jeho týmu, jeho svěřencům, začne už zítra příprava na novou prvoligovou sezónu. Jak bude v kostce vypadat? Jak to začíná? Mluvil jste o běhání, tak je to bez míče ty první tréninky?
1: Není to úplně bez míče, bude to nějakým způsobem nakombinované na hřišti, něco nějaké běhání, nějaká posilovna, takže taková běžná příprava, která byla samozřejmě, ta kondiční stránka je důležitá, kor pro nás, ten tým, který většinou není to ten, který udává tempo hry, takže spíš se brání, tak pro nás ta kondice je důležitá a ta nás taky dobíhala trošinku v té druhé části sezóny, kdy tam někteří měli velké absence a tréninkové a proto to nebylo úplně tak ideální, jak by to mělo být. Ale příprava bude, mám tam spousty zápasů, mám tam snad 8 zápasů, takže většinou to jsou ze začátku slovenské týmy, jak první, tak druhé ligy, ale pak nás čekají v ty 3 poslední zápasy velmi atraktivní soupeři, tam jsem Hapoel Tel Aviv, je tam takové 2 generálky, Polonia Varšava a Slask Vroclav, takže to jsou 3 takové ty nejtěžší zápasy. Neříkám, že ty slovenská liga nejsou, ale ty jsou v tom období ještě, kdy to nefinišuje a tyhle ty 3 zápasy jsou pro nás už asi ty nejdůležitější a tam ti soupeři jsou velmi kvalitní, takže jsem na to velmi zvědavý.
0: Zvučné názvy klubu, tak dá se vypíchnout jeden z těch přípravných zápasů, na který se těšíte nejvíc?
1: Takový ten, který jsme říkali, že bude velmi zvláštní, bude asi ten Hapoel Tel Aviv, protože to je trošinku tým, který je z jiného regionu, než tady ty naše Polsko známe, chodíme, vydáme ty zápasy, ty z té izraelské ligy moc ne, takže jsem zvědavý, s čím ten tým na nás vlastně přijde, jakou sestavu postaví, ale ten zápas bude určitě samozřejmě velmi zajímavý, takže jsem na to zvědavý, jedeme do Sence, ten zápas hrát na krásné hřiště velké, tak věřím, že uspějeme a že ten zápas se nám povede.
0: Vyrazíte i na nějaké takové ucelené soustředění, nebo to budou jenom tady ty přípravné zápasy a v rámci nich si řeknete?
1: V té úvodní části jsme u nás tady ve Zlínských tady okolních vesničkách, protože Vršavu máme zavřenou, tréninkové centrum mládeže a takže budeme muset asi celý ty 3 týdny absolvovat tady po kamarádech a po známých, kteří nám tady umožní trénovat na těch jejich hřištích, takže za to jsme strašně rádi a děkujeme jim, že nám vyšli vstříc. A pak odjíždíme na týdenní soustřední do Polska, kde odehrajeme ty 2 zápasy s polskýma týmama.
0: Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka nám teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín určitě také něco řekne k posilám. Na to jsou posluchači hodně zvědaví. Tým posílili útočník Daniel Šmiga, který přestoupil z pražské Slávie, a slovenský krajní záložník Adam Gaži ze Skalice. O tom už jsme informovali i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Jak jste zatím s těmito jmény spokojena? Máte v plánu ještě kádr nějak doplnit?
1: Ti kluci byli vytipovaní už v průběhu té jarní části, takže jsme věděli, už se s nima komunikovalo, nějakým způsobem to se to dotáhlo, to jsme rádi, protože jsou to oba 2 mladí, velmi talentovaní kluci, kteří tu svoji kariéru mají 100% před sebou ještě. A teď tam máme kluka z Lyonu, který by měl přijít, není to sice hráč z prvního týmu, ale nastupoval s nima na některých trénincích, dokonce s nima odjel na jeden zápas Evropské ligy, takže věříme, že ten kluk bude velmi zajímavý pro nás a ukáže tady svoji kvalitu. A jsou rozjednaní ještě další hráči, což tyhle ti hráči, kromě Dani Šmigy, jsou spíš defenzivní.

0: vyšší ladění. Teď jsou rozjednaní ještě asi 2-3 hráči do ofenzivy. Věřím, že to dotáhneme v brzké době. A zase jedná spíš o mladší talentované hráče, kteří mají určitě ochotu tady pro ten Zlín udělat všechno, aby v té další sezóně jsme se netrápili někde ve spodu, ale byli jsme v klidném středu tabulky.
1: Když tak přemýšlíte o tom kádru, tak ve vztahu k ševcům můžu použít ten příměr, tlačí vás ještě někde bota na některém postu?
0: Jsou to ty kraje, jsou to ty kraje, ty ofenzivní křídla, které jsme tam neměli v té jarní části. Opravdu tam zastupitelnost byla menší, nebyla tam taková konkurence, takže tam určitě chceme posílit a ještě do té ofenzívy na ten post toho hrotového, podhrotového hráče. Taky si myslím, že kdyby se nám povedl jeden hráč, tak bychom byli velmi spokojeni s tím. A říkám, měli by to být hráči, kteří by měli nakouknout vždycky k tomu, že by měli hrát v základní sestavě, ne hráči, kteří by to měli doplnění, jo? Protože tady máme spousty našich mladých kluků, kteří dostanou v přípravě taky šanci a budou tady s náma fungovat a když si to řeknou, tak budou pravomocnými členy našeho týmu. Takže věřím, že se ještě něco povede a ten tým bude silnější než minulé sezóně.
1: S trenérem Bronislavem Červenkou budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dál probírat zlínský fotbal, ale musíme se dotknout trošku i toho světového při probíhajícím šampionátu.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka je milým hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Chystáme se s ním na tu nadcházející sezónu, tedy spíš se ho ptám na to, jak se chystají jeho svěřenci. My se ještě trošičku vrátíme k tomu, jak budete připravovat vaše hráče na ty první zápasy. Jakým herním stylem byste chtěli v nové sezóně zaujmout diváky? Jakým se chcete prezentovat?
1: Tak my jsme tu hru měli založenou na dobré defenzivě a vycházet do nebezpečných protiútoků. Teď bychom chtěli určitě trošku přidat na té hernosti. I ta typologie hráčů, které jsme si našli a kteří přišli do klubu, tak by k tomu měli nějakým způsobem nám pomoct. Ale já bych chtěl být jako nečitelný s týmem. Nečitelný proto, aby ty mančafty nevěděli moc, co od nás očekávat. Takže na tom budeme pracovat a aby jsme měli víc možností jak rozestavení, tak i víc možností nějakého herního stylu, aby opravdu to nebylo tak, že lehce nás přikryjou a poradí si s náma. Takže ta nečitelnost pro mě bude hrozně důležitá a když to zvládneme, tak by to mohlo být dobrý.
0: Tak to zní zajímavě, může to být i pozvánka na ty první zápasy, možná i na ty přípravné v rámci zlínských ševců fotbalových. Vy už jste tady zmínil trošičku to, že chcete dávat, aspoň tak jsem to pochopil, prostor tomu mládí. Profesionální smlouvu v minulých dnech ve Zlíně podepsal 20-letý obránce David Grigera, syn bývalého reprezentanta a viceprezidenta zlínského klubu, který doposud hrál za třetí ligovou juniorku, jestli se nepletu. Vidíte v něm do budoucna potenciál, až takový, že by šel ve šlépějích svého slavného otce?
1: David potenciál má, ale to jak ho rozvine a jakým způsobem, kam se posune, to je už jenom na něm, jenom na tom, aby ukázal, že patří do toho týmu a že půjde, jak říkáte, ve šlépějích svého táty a kdyby to byly jenom šlépě v České republice, tak by to bylo nádherné, protože já jsem Zdendu zažil v Drnovicích a když je porovnám, tak jsou typologicky hodně podobní. Hodně podobní tím pohybem svým. David taky umí hrát levou, pravou nohou. Je to silový obránce, který přes kterou se těžko přechází, stejně jak přes Dendu, takže pro mě má schopnosti a teď už je musí jenom sám ukázat
0: přidat
1: píl, jestli on píly má, to já si myslím, že on je skromný kluk, takže já si myslím, že to tomu nechybí. Jde o to, kam ho to dostane, to už potom každého hráče někdy to potřebuje, k tomu trošku štěstí, někdy prostě to vyjde z vás, je to všechno zatím otevřené. Uvidíme.
0: Stejně jako to, na kterého soupeře narazíte, protože los soutěže proběhne 22. června. Je pro vás důležité, kdo bude tím prvním soupeřem, na koho narazíte, jak se rozběhne ten tým?
1: Vždycky jsem to bral tak, že mi to bylo celkem jedno. Samozřejmě vím, že ten start té sezóny je důležitý, kde nazbíráte body, nějakým způsobem ty hráči se uklidní, ten tým se uklidní, ale nějak to nerozlišuju, protože říkám, my jsme měli teďka ten los taky nějaký v té sezóně, taky jsme čekali, co z toho vlastně očekávat do toho. Jo, nakonec se nám to povedlo, i když třeba to očekávání bylo menší, takže já to tak beru, že to je realita, která nás postaví toho 22. vylosují nás, uvidíme, co nám to tam přidělí a my se budeme na základě tady tohohle potom už připravovat na ten tým, který nás čeká.
0: Trenér Bronislav Červenka už zmínil, či v povídání na vlnách Českého rozhlasu Zlín zaznělo, že v uplynulém ročníku se parádně začali. Nakonec toho bylo to 12. místo. Tak jaký je to cíl pro tu nadcházející sezónu? Tam už budou asi očekávání vyšší.
1: Větší
0: tlak?
1: Dívejte, očekávání budou takové tlak, člověk na sebe musí mít pořád. Já ho mám na sebe, takže a já myslím, že i naši hráči ho mají na sebe, takže tam bez toho to nejde, bez tlaku, že si něco dáte nějaký cíl. My jsme tento rok jsme měli cíl záchranu. Příští rok samozřejmě vždycky, no většinou tady ve Zlíně bylo to, že člověk chtěl utéct z těch záchranářských bojů co nejdřív a když se nám to povede tuto sezónu a přidáme k tomu nějaké lepší umístění, tak samozřejmě budeme rádi, ale já vždycky říkám, pro nás jako provinční klub, který nemá až takové možnosti, co se týká nákupů drahých hráčů, de facto hvězd nebo nadstandardních hráčů, tak pro nás musí být první cíl záchrana, jak říkám, záchrana a tento rok bych chtěl, aby to bylo podpořené trošku ještě lepším herním projevem a zajímavějším fotbalem pro diváky, aby rádi chodili na ty stadiony a chodili rádi se dívat na ty kluky naše.
0: říká Bronislav Červenka, kterého do velkého fotbalu vyhouplo účinkování na lavičce Kroměříže, tedy co se trénování týče. Sledujete jejich výkony i nadále? Může se hanácká Slavia, která se zachránila ve druhé lize, stát třeba takovou v uvozovkách farmou Zlína?
1: Výsledky sleduju celý ten tým, v průběhu mám tam kamarády pořád, jak ve vedení, tak i kluky ještě, co tam hrají, takže sleduji to. Fandili jsme si navzájem, protože jsme si řekli, že nám ta první sezona, když jsem nastoupil do Zlína, nevyšla, záchranářská, stejně jak to nevyšlo Kroměříži, takže jsme si řekli i před sezónou, že se to nesmí opakovat a že to musíme zvládnout, takže se nám to povedlo. Ještě jsme to ani pořádně spolu neoslavili, co jsme si slíbili, takže musím to ještě napravit. A jestli bude farma, to těžko říct, protože my nejsme takový tým, který má tak široký kádr a který by mohl distribuovat potom ty hráče Kroměříži. Já si myslím, že ty mančafty kolem nich jsou asi daleko silnější v tom, což je Brno, teďka tam měli trošku kooperaci nějakou s Artisem. Takže nemyslím si, že my jsme ten tým, který by mohl tu spolupráci navázat, jak řekněme, nějakou farmu. Takže že tam hráči hráli od nás, ano, byli tam, a že tam budou, to vůbec jako nevylučuju. Já si myslím, že tímto směrem taky chceme jít, aby jsme měli ty kluky pod kontrolou a blízko tady v regionu.
0: Čili blízko k sobě máte, blízko, ale vyloženě slovo farma asi není.
1: Ne, určitě ne.
0: Tak pojďme to rozšířit, ten regionální pohled na celý svět. Aktuálně probíhá fotbalové mistrovství světa. Máte čas jej sledovat i v těch nepříliš přívětivých pro našince časech. Tak dá se říct, který zápas vás třeba zaujal?
1: Tak teď byla dovolená, samozřejmě sleduju to, ne všechny zápasy, ty pozdní, moc se mi na to nechce dívat, protože člověkovi padá hlava, stejně z toho zápasu nic nemá. Naše jsem viděl, to je jasný, to jsem se nemohl nechat utéct, škoda, že nedokázali jsme aspoň ten bodík urovat z toho zápasu. A zápasy, ano, jsou zajímavé, potkávají se neobvyklé týmy z různých kontinentů opravdu. Teď jsme viděli, prakticky Španělsko nezvládlo zápas Kapverdama, zajímavý zápas taky, a spousty těch výsledků je tam velmi, velmi pozoruhodných, takže já věřím, že to bude pokračovat dál a že k tomu přidají teďka naši ve čtvrtek vítězství a posunou se do těch pozic, které by nám mohly zaručit postup z té skupiny základní.
0: Tak děkujeme i tady za tento pohled, ale především děkujeme za to, že jste nás příjemně navnadil na blížící se prvoligovou sezónu, na kterou zahájili přípravu zlínští fotbalisté, tedy nejen oni, zahájí zítra, ať tedy jsem přesný, ano. Tak ať se daří nejen v té přípravě, ale především potom při tom startu a v průběhu celého ročníku.
1: Moc vám děkuji a děkuji za prostor, který jste nám tady dali.
0: Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín byl trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Jsme v Holešovské Černé kapli. Pod námi hrobka hraběcího rodu Rotalů. Co ukáže příběh posledního mužského potomka Františka Antonína z Rotalu? A především, co uvidí člověk v těchto zrcadlech z černého mramoru?
2: Už ve středu 17. června. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: 9 minut a nějaká ta vteřinka nás dělí od 16. hodiny. Po ní tu budou čerstvé zprávy Českého rozhlasu Zlín a hned po nich opět humoriáda. Pobavit se dnes můžete u scének z rozhlasového archivu s moderátorem Patrikem Rozehnalem a Marií Redkovou. Budeme rádi, samozřejmě, když vás i nadále bude úterkem s datem 16. června provázet Český rozhlas Zlín. U jehož mikrofonu vás opět bude čekat zítra po 14. hodině Pavel Vacek u dalšího dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Pro dnešek vám přeji příjemný zbytek dne a vše dobré k dalšímu poslechu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Tentokrát připomenu londýnského rodáka, který na jaře oslavil 82 let. Albert Hammond nemá se slavným klávesovým nástrojem společného vůbec nic, to jenom, aby bylo jasno hned na začátku, shoda jmen. Hammondy jako legendární nástroj mají úplně jinou historii. Albert byl hodně slavný v první půlce 70. let, předtím ještě zkoušel štěstí se svou skupinou Diamond Boys, ale žádný hitparádový zázrak se nekonal. Pak se ledy pohnuli a nakonec to dopadlo tak, že jako uznávaný skladatel napsal řadu hitů třeba pro Dianu Ross, Tinu Turner, je držitelem ceny Grammy, taky řádu britského impéria. Tento senior je zkrátka vyšší liga, i když u nás ho, bych řekl, moc lidí asi nezná. Možná z hitu, který si teď pustíme. Albert Hammond měl v roce 73 novinkové album, desku Free Electric Band, písnička se jmenuje stejně a najdeme ji, co by otevírá dvě strany.

stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš, že

0: To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Mezi Horním Lapačem a Frištákem na Zlínsku opravují silnici. Základní škola v Prostřední Bečvě na Vsetínsku chystá přestavbu školní zahrady. Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti rezignovala. Přes noc čekejte hlavně velkou oblačnost s deštěm a nejnižší teploty budou kolem 11 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Omezení provozu začalo se zahájením oprav povrchu silnice 2/490 mezi Horním Lapačem a Frištákem na Zlínsku, konkrétně v úseku Žabárna. Po dobu oprav bude provoz vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem v minimální šířce 3 metry a bude řízený mobilními semafory. Práce jsou rozdělené do několika etap. Hotovo by mělo být do konce srpna. Žáci základní školy v Prostřední Bečvě na Vsetínsku se dočkají nové školní zahrady. Projekt počítá s novými herními prvky i zázemím pro venkovní výuku. Největším lákadlem má být hobití domeček zabudovaný do kopce, říká ředitelka školy Pavlína Petrušová.
3: Určitě zde budou terénní nerovnosti, protože nyní je to rovná plocha a bude zde více herních prvků, ale i prvků na učení a bude zde i hobití domeček, kde děti mohou i do toho kopce, který to bude, zajít a hrát si tam.
2: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fúková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fúková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fúková byla ve funkci necelé 4 roky. Vláda schválila přesun některých agent z úřadu vlády pod ministerstva před měsícem. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy kvůli rozsáhlému krácení DPH při provozování taxislužeb. Podle kriminalistů způsobili škodu zhruba 300 milionů korun. Stíhaní jsou obviněni z účasti na organizované zločinecké skupině a zkrácení daní. Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství jde o jeden z největších daňových případů v této oblasti.
4: Průměrná výška tržeb dosahuje zhruba 48 milionů českých korun, s tím, že z hlediska objemu provozovaných vozidel průměrná hodnota byla 94 vozidel a maximální velikost flotily byla až 400 motorových vozidel.
2: 7 obviněných poslal soud do vazby. Všem hrozí v případě prokázání viny až 13 let vězení.
1: Počasí.
2: V našem regionu čekejte přes noc hlavně velkou oblačnost a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Patrik Rozehnal, začíná Humoriáda. Přeji vám příjemnou zábavu u poslechu nejen tohoto pořadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Slyšte z toho, Strudana.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
6: Pěkný den všem.
5: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
6: Oh, děkuji, děkuji.
5: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové. Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mě v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy si, Maruško, byla ve fázi, že si takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční a Málku. Tak si chvilku počkám,
0: ano,
1: a těm budu číst určitě.
0: Myslíš,
1: nebo vyprávět.
0: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a no vyprávět, tak, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco animovaného?
1: Musím říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
0: elektronických,
1: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte, no, se, když ty se ho uváděla?
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajičku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Bolkem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho!

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia a komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I vám. My vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Haló.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník. Vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byly, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i
5: díky.
3: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Haló,
3: možná
5: překvapen,
3: že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A
8: přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnu to, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. V této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Ne. Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět. Jo.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
5: používám
3: na ten svůj nos.
5: Používám navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl, z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Aha, ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišli na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre.
3: Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: Když pekařem mohl by být?
5: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dejte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za staroda.

0: hudební bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A velký kulový zmizel před očima diváku.
3: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
2: Ano.
3: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
2: No jo, tak pracuje.
3: Pár desítek let mladší.
2: Ano, když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
3: Jo, vnímám. Jo. Nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
2: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako vizáž.
3: Ano,
2: třeba.
3: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
2: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
3: Ano, samozřejmě obecně.
2: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
3: To říkal tak, Miroslav Moravec.
2: Ano,
3: mnoho galonů whisky.
2: Ano, Jirka Bartoška taky.
3: Taky.
2: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zas takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne, vůbec?
3: Teda
2: máš
3: vůbec.
2: Nějakou audio, nebo video?

0: hypotéku?
1: Nemám.
0: Nemáš ani schovaný
1: mám, třeba? Mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
0: chtěla jí bylo,
1: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň, jako ty.
0: A teď ty jsi pořád hubená.
1: No, ale byla jsem daleko hubenější.
0: Daleko ne.
1: Jo.
0: Maruška Redková je náš host.
1: Už to nevyželíš.
0: Že jo. Ne. Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
1: No, skvěle.
0: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, anebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
2: Marie Redková, dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase po druhý. Pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale...
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
2: I já vás.
4: Strašně ráda.
2: Děkuji, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
2: Děkuji.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře,
4: naslyšenou.
1: Děkujeme. Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
6: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
6: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je tu.
7: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
8: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
7: No to by bylo dobře.
8: Já myslela, že jste z rozhlasu.
7: Ne, ne, my jsme právě z televize.
8: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
7: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
8: Tak co?
9: jak se ti líbím, živáčku.
7: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
9: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
7: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická?
9: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
7: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
2: Nebo no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
1: Na konstrukci,
2: jo, tak. No. Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali.
1: Ale jinak
2: byly
1: tedy...
2: fix, ano, jo, na jo. Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení,
2: všechno, ale
1: mikrofony pořád stejné.
2: Mnohem později.
1: No to já vím.
2: Mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a
2: prošlo.
1: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího, stále v Humoriádě. Vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: Zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
4: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se tam bavili o tom, o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Řecková?
5: Ano. Ano, je to
4: malinko
5: tak.
4: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
4: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. To tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemala.
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakýho Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, ochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní tak, budky ano, bez
7: já,
6: oken,
7: to stačí, já bych
6: popelnice.
7: Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a skuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu, no. To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ano. Ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ducha nestojíte.
7: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase, ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. My se loučíme, Patrik Rozena, Marška Redková, děkuju.
5: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Jsi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Střediska hlásí volná místa na letní tábory v prvním týdnu prázdnin. Řidiče i cestující v Zašové na Vsetínsku čekají další dopravní omezení. Školy mají potíže se zháněním asistentů pedagoga. Přes noc čekejte hlavně velkou oblačnost s deštěm a nejnižší teploty budou kolem 11 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Nejvíc volných míst na příměstské tábory ve Zlínském kraji zbývá v prvním týdnu prázdnin. Díky posunutému konci školního roku začínají první turnusy dětských táborů v pondělí 29. června. Volná místa v tomto termínu hlásí například středisko volného času Vsetín nebo středisko volného času Veselá věda pro Zlínský kraj. Více dodává jeho pracovnice Hana Kováčová.
5: Pro toto léto máme volné ještě dva termíny táboru. Jeden je ve Slavičíně od 29.6. až 3.7. a tam máme ještě kapacitu 6 volných míst. A potom máme druhý volný termín je až 17. do 21.8. Tam máme teďka 5 volných míst.
4: Většina kapacit na dětské tábory o letních prázdninách ve Zlínském kraji je z 90% naplněná. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Od 6. července se navíc na několik dní uzavře hlavní vjezd do obce kvůli budování dopravního ostrůvku. Podle lidoveckého starosty Jiřího Kubrického se obci podařilo s ředitelstvím silnic a dálnic domluvit náhradní dopravu. V době, kdy do Zašové nebudou zajíždět autobusy, budou cestující vozit k hlavní silnici minibusy.
6: Pro nás je důležité, že se podařilo domluvit, že nebudou zajíždět ty autobusy do obce, že nám ŘSD přispěje na nějaký ten minibus a že stavba bude dělat všechno pro to, aby se ta křižovatka dokončila co nejdřív. A od toho 15. srpna už by měl fungovat na hlavní cestě obousměrný provoz a bude se dát i vyjet ze Zašové jak na Mezříč, tak na Rožnov. Už by ta doprava měla být podstatně potom lepší.
4: Od září musí mít každá první třída základní školy s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoct dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje víc dětí, které by dřív šly do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Ministerstvo školství ale nedostatek asistentů neeviduje. Masarykův okruh v Brně čekají do čtvrtka poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry. Vysvětluje mluvčí autodromu Brno Petr Boháč.
7: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
3: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji čekejte přes noc hlavně velkou oblačnost a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ráno začnou pozvolna ubývat srážky a částečně také oblačnost. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Osobní auto havarovalo mimo komunikaci na silnici mezi Nivnicí a Uherským Brodem. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: příjemný podvečer. Je to Den v kraji, pořad, ve kterém se ohlédneme za tím nejzajímavějším, co dnešek přinesl. Chybět nebude ani podrobná předpověď počasí a další zprávy z regionu. Za okamžik souhrn zpráv Lukáše Jakubíčka. Do 15 minut vás vezmeme do Chřibu, kde mají ochránci přírody důvod k radosti, protože se tam po 65 letech vrátil sokol stěhovavý, kriticky ohrožený dravec. Příjemný poslech přeje Jarka Barbořík.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Celkem 11 posádek z řad středoškoláků z celé republiky zítra na Štěrkovišti v Otrokovicích změří síly v závodě betonových kánojí. Do projektu, který začal jako soutěž mezi univerzitami a vysokými školami, se v posledních letech začaly zapojovat i střední školy. Letošní ročník hostí Střední průmyslová škola v Otrokovicích. Pokračuje ředitel školy Libor Basel.
2: Tohle je prestižní soutěž. My se účastníme už třetího ročníku. Je to krásné propojení toho technického vzdělávání a zároveň vlastně té týmové spolupráce, kreativity.
1: Spory o památkovou ochranu pastvin u Hřebčína v Napajedlích na Zlínsku se vrací na začátek. Ministerstvo kultury bude totiž na základě podnětu spolku za záchranu Hřebčína Napajedla znovu rozhodovat o tom, zda si lokalita ochranu zaslouží. Jako první o tom informoval server jestci.cz. Minulý rok přitom ministerstvo přiznalo památkovou ochranu jen budovám v areálu, pastvinám ne. Toto rozhodnutí letos v lednu potvrdil i soud. Do Chřibů se po 65 letech vrátili sokoly stěhovaví. V regionu naposledy hnízdili v roce 1960 na hradě Cimburg u Koryčan na Kroměřížsku. Tentokrát se pár tohoto kriticky ohroženého dravce usadil na nedaleké skále Kozel. Vloni zde vyvedl dvě a letos čtyři mláďata. Ke skále je až do konce června zakázaný vstup. I toto téma rozvineme v našem vysílání už za malou chvíli. Na zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí zítra začíná hudební festival Valašský špalíček. Jedna z nejstarších přehlídek v republice nabídne podle mluvčího Ondřeje Smolky na 30 hudebních vystoupení.
3: Vůbec největšími hvězdami festivalu bude Glenn Hansard, který se na Valašský špalíček vrací po 25 letech od prvního vystoupení. A potom určitě bychom neměli zapomenout na Jax Hollow, která bude největší hvězdou festivalu.
1: Vsetín chce zakázat bezdomovcům spát na náměstí nebo v parcích. Radnice připravuje novou vyhlášku, která má omezit bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích. Strážníci tam letos zatím řešili přes 40 přestupků bezdomovců a nepřizpůsobivých osob.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Václav Neckář nás nemusí pobízet dvakrát, jeho písničky si broukáme rádi. I tady ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ho moc rádi hrajeme. 17 hodin 12 minut je tu avizované téma. V pohoří Chřeby, kousek od vodní nádrže Koryčané, po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960. Bylo to na hradě Cimburg. Tentokrát párek sokolů svá mláďata vyvedl a úspěšně odchoval na nedaleké skále kozel.
1: Teď slyšíme samici.
2: Ukazuje mi lesní správce Petr Kosíř, jak nad 22 metrů vysokou skálou krouží jeden z dravců. Kolik těch sokolů tady vlastně aktuálně je?
1: Tak je tady ten pár, co tady zahnízdil, plus ty 4 mláďata, takže celkem 6.
2: A ty 4 mláďata, víme, jestli to jsou samice, samci?
1: Měl by tam být poměr pohlaví, že by to měly být 3 samice a jeden samec. Loni tady zahnízdili poprvé a loni odchovali 2 samice, takže by to mělo být pravidlem, že se tady bude ten pár vracet. Právě jeden kus přistál na té horní římse.
2: Nakukuje na nás.
1: Ano, teď se na nás dívá, no. Jsou zvědaví, kdo se na ně došel podívat.
2: To je ten mladý, poznáte to? Oni jsou menší, ještě no, zatím ještě rodiče,
1: no,
2: nebo?
1: Myslím, že to je ten mladý, no, když sedí tak na té římse. Většinou ti dospělí krouží kolem a uvidíme, jestli bude mít štěstí a ještě přiletí u další kusy, anebo jsou už v terénu, protože ty mláďata už jsou teďka opeřeny už líců.
2: A může ta mláďata ještě něco ohrozit?
1: Ty mláďata už jsou letu schopný, takže ti už jsou v kondici, takže tam už by neměl jako být nějaký nebezpečí.
2: Pořád ale tady v okolí skály platí zákaz vstupu?
1: Je to vlastně zákaz vstupu přímo na tu skálu a ke skále nesmí nad tím lítat žádný dron a je tady vlastně do 36. pozastavená veškerá lesnická činnost a je to tady ještě monitorovaný hlídkama a jsou tady 3 fotopasti umístěny.
2: Odborníci jsou z návratu sokola stěhovavého do Chřibů nadšení.
3: Hlavně je důležité, že to hnízdiště je stabilní a že ten pár vyvádí mláďata.
2: Říká Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické, který zdejší sokoly sleduje.
3: Je to druh, který v minulosti byl prakticky úplně vyhuben ve střední Evropě a postupně díky ochranářským opatřením a díky tomu, že se přestalo používat DDT, tak tomu druhu se v současnosti daří dobře a postupně obsazuje svá bývalá hnízdiště. Jelikož jsou vynikající letci, tak můžou letat opravdu daleko napříč celou Evropou a zase zpátky. To se týká hlavně těch mláďat, které teďka budou se nějaký čas potulovat po Evropě. Ti dospělí taky můžou zaletět i velmi daleko, ale můžou se taky vyskytovat delší dobu v regionu. Záleží pár od páru.
2: Nejrychlejší dravce na světě, kteří během střemhlavého letu za kořistí dokáží vyvinout rychlost až 389 km v hodině, bychom tak v regionu měli vídat i v budoucnu. Z Chřibů Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Bronzová socha Tomáše Bati stojí u budovy Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati na Mostní ulici ve Zlíně. Byla odlita v 90. letech minulého století, stejně jako další tři kopie. Kde je najdete? A víte, že její originál stojí ve Velké Británii? Další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

0: počasí.
1: Počasí ovlivňuje naše plány možná více, než si uvědomujeme. Rozhoduje o tom, co si oblékneme, zda vyrazíme na výlet, na zahradu nebo třeba na kulturní akci pod širým nebem. Proto právě nyní v pořadu Den v kraji aktuální předpověď a Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
1: Jak bude prosím vypadat dnešní večer ve Zlínském kraji? Čeká nás klidné počasí nebo se mohou objevit nějaké přeháňky?
2: A přeháňky se objevit mohou, teď nějaké maličké se do Zlínského kraje dostávají od západu, ale víc jich bude přecházet během večera a potom během noci. A ty teploty by k ránu měly klesnout mezi 14 až 11 stupňů a to z současných většinou 20 až 23 stupňů Celsia.
1: A už jsme, předpokládám, na maximu.
2: Ano, už jsme na maximu, respektive maximum a už máme za sebou. Ta maxima se dnes pohybovala mezi 20 a 25 stupni Celsia.
1: Budou podmínky vhodné třeba pro větrání nebo spaní při otevřeném okně? Jaká bude noc?
2: A noc bude s velkou oblačností, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky a ráno ty srážky začnou pozvolna ubývat, částečně s nimi bude ubývat také oblačnost a jak už jsem říkala, ranní minima mezi 14 a 11 stupni Celsia.
1: Jaké počasí nás čeká zítra?
2: A zítřek bude převážně oblačný, i když ráno a dopoledne se může lokálně oblačnost trošku protrhat a bude menší. Přes den pak očekáváme ojedinělé přehánky, které budou odpoledne četnější. Může se v nich vyskytnout také nějaká bouřka a večer srážky ustanou a s ustáním srážek začne opět ubývat také oblačnost. Zítřejší maximální teploty je 22 až 25 stupňů Celsia.
1: A jak to vypadá s výhledem na pozítří? Jak bude ve čtvrtek?
2: Čtvrtek by měl být ještě teplejší než ten zítřek a konkrétně mezi 24 a 28 stupni Celsia, ale stále bude převládat spíše oblačná obloha, přechodně může být polojasno, na obloze většinou budou oblaka kupovitá, k večeru se oblačnost začne postupně rozpouštět a večer a v noci potom čekáme jasno nebo skoro jasno.
1: Děkujeme za předpověď, přejeme klidný večer.
2: Naslyšenou.
1: A my budeme pokračovat dál. Už dnes večer mohou milovníci hudby vyrazit na tradiční koncert Filharmonie Bohuslava Martinů pod širým nebem. Jak víme, počasí bude akci přát. Kde se uskuteční, co bude na programu, to prozradíme za okamžik.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Českého rozhlasu Zlín, pořad Den v kraji. Už dnes od 20 hodin se ve Zlíně koná tradiční koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Pod širým nebem. Letos ve spolupráci s cymbálovou muzikou Harafica. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nás na koncert pozval dramaturg Zlínské filharmonie Tomáš Koutný. Vysvětlil, jak vlastně k propojení s cymbálovou muzikou došlo.
1: Ono to vlastně nebude úplně poprvé, co se naše filharmonie potká s cymbálovou muzikou Harafica na jednom pódiu, protože obě ta tělesa už společně vystupovala, mimo jiné, před nějakým časem v Luhačovicích. A ten pořad tehdy zaznamenal opravdu mimořádný ohlas a tak jsme si řekli, proč tenhle skvělý zážitek nenabídnout i tady u nás ve Zlíně a navíc pod širým nebem.
2: Můžete prosím nastínit program dnešního koncertu?
1: Ten samotný hudební program bude trvat přibližně hodinu a čtvrt s tím, že v rámci toho večera zazní takový průřez moravských a slovenských lidových písní v symfonickém aranžmá. To znamená, půjde o takovou zajímavou netradiční fúzi folkloru se zvukem symfonického orchestru. Ovšem, kromě lidovek zazní i skladby, řekněme, osvědčených autorů, kteří právě z toho folkloru nebo z lidové hudby čerpali, ať už to byl třeba Leoš Janáček nebo Béla Bartok. Takže celý ten dnešní hudební večer bude oděn, jak se říká, do lidového hávu.
2: Koncert bude tradičně také charitativní. Komu pomůže Výtěžek?
1: Přesně tak, ty naše open air koncerty mají dlouhodobě tuhle benefiční tradici a letos ten Výtěžek pomůže organizaci Na cestě a také charitě Slavičín, které poskytují pomoc lidem v náročných životních situacích. To znamená, že návštěvníci toho dnešního koncertu si mohou nejenom užít skvělý hudební zážitek, ale zároveň vlastně i podpořit dobrou věc.
2: Řekněte nám tedy prosím, kdy a kam mohou naši posluchači na koncert Filharmonie Bohuslava Martinů a cymbalové muziky Harafica dorazit?
1: Koncert se uskuteční pod širým nebem, a sice dnes, od 20 hodin na platformě Baťova institutu mezi budovami číslo 14 a 15. Ten celý areál se návštěvníkům otevře už hodinu před začátkem koncertu, čili v 19 hodin. Počasí by nám mělo podle všeho přát, v prodeji zbývají poslední vstupenky, takže ještě je možné si zakoupit, a to buď na webu Filharmonie nebo na webu Baťova institutu, anebo případně i večer před koncertem přímo na místě.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: S každou písní Hany Zagorové jako by se na chvíli vrátil příběh, který jsme kdysi sami prožili. Její kosmický sen končí 9 minut po půl šesté ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. A přesuneme se do Prahy. Tomáš Baťa sice uměl vyrábět buty, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jestli uměl třeba zpívat nebo stepovat? To se totiž ukáže na letní scéně Pražského muzea Kampa. Tam poprvé ve svém muzikále Klan Baťa zavítá dnes program, který přivítá i další členy rodiny zlínského obuvníka. Letos by slavil 150 let.
1: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem.
1: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
2: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Kus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tím nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
2: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
4: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
2: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
5: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
2: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě Klanu Baťa ožili na letní scéně muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vercha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: To byla pozvánka na dnešní představení do Prahy. A s další reportáží zavítáme zpět na Moravu. Jak vypadá místo, kde by v případě ohrožení života přežilo až 100 lidí? Dnes se to naše regionální stopařka vydala zjistit do protiatomového krytu pod knihovnou Kroměřížska. Co všechno je tam k vidění, uslyšíte za chvíli.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: Pod některými budovami se skrývají zajímavá místa. V Kroměříži je to například protiatomový kryt pod budovou současné knihovny, dříve kina Slovan. Prozkoumat podzemní prostory se rozhodla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Z místa se přihlásila do odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Mluvil s ní kolega Pavel Vacek.
2: Petro, tak tě zdravím přímo na místo do Kroměříže. Doufám, že do krytu doletí náš signál. Hezký den.
3: Krásné odpoledne, Pavle. No úplně ne. My jsme se z krytu právě vrátili, protože v krytu opravdu žádný signál není. Takže jsme kousíček nad ním.
2: Tak nám popiš, jaké jsi měla pocity, když jsi poprvé vstoupila do toho kroměřížského protiatomového krytu?
3: Já bych řekla, že upřímně mě překvapilo, jak je prostor toho krytu velký. Když jsem před chvíli stála před knihovnou, před budovou knihovny venku, ani by mě nenapadlo, že se v jejím podzemí nachází 30 místností protiatomového krytu civilní obrany. No a samozřejmě musím zmínit také zachovalost vybavení, které mají návštěvníci zde možnost vidět. Je to například telefonní ústředna, záložní agregát, operační sál nebo lůžkové oddělení.
2: Tebe dnes krytem provede, nebo možná už provedla ředitelka knihovny kroměřížská Šárka Kašpárková. Můžete tedy našim posluchačům obě ideálně přiblížit, co je v krytu k vidění?
3: My se do toho rovnou pustíme, Pavle. Paní Kašpárkovou už zdravím, přeji krásné odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
3: A začnu otázkou. Co si myslíte, že člověka okamžitě upoutá při první návštěvě v toho vašeho krytu, tedy v knihovně kroměřížská?
4: Tak já si myslím, že určitě vás upoutá to, že jdeme do podzemí a potom na vás padne taková deprese, stísněnost toho prostoru a samozřejmě všechno je betonové, nízké stropy, je to takový opravdu velmi stísněný prostor.
3: Já to můžu jenom potvrdit. Stavba tady toho železobetonového krytu na Slovanském náměstí v Kroměříži, kde se právě nacházíme, byla dokončena v roce 1985. Stavět se začalo ale mnohem dříve, někdy v 70. letech. No a je to kryt štábu civilní obrany a jako takový je jediným dochovaným zařízením svého druhu ve Zlínském kraji. Takže se jedná o unikát, řekněme. Na jaké zajímavosti se tady u vás tedy můžou návštěvníci, zájemci těšit?
4: No tak kryt už samozřejmě byl vyřazen z evidence krytů, takže už neslouží svému původnímu účelu. Nicméně my jsme ten kryt vybavili takovými historickými předměty, se kterými se běžně nesetkáváte. Je tu, jak jste říkala, zdravotnické materiály, je tu vlastně stále funkční agregát, který zapínáme, abychom vyzkoušeli jeho funkčnost, ale do krytu zatéká, čili ten kryt je prasklý, takže už neplní ten svůj původní účel.
3: Vy už jste zmínila, že agregát na výrobu elektřiny je stále funkční, že ho zapínáte a říkala jste, že se vám otřásá celá knihovna. Nemáte někdy strach, že vám to tady spadne na hlavu, tak říkají?
4: Nemáme strach, ale je to opravdu slyšet celé knihovně a i ven z knihovny, když je to zaplé, celá budova se otřásá, je to obrovský agregát.
3: Takže možná i to může některé návštěvníky přilákat na návštěvu sem k vám do podzemní v knihovně Kroměříska. Jak se můžu dostat do toho podzemí? Musím se objednat, můžu přijít jenom tak a prostě si tam, řekněme, vlézt?
4: No to určitě ne, protože jsou tam příkré schody a máme samozřejmě i průvodce a je dobré se předem objednat v turistickém informačním centru na náměstí v Kroměříži, kde vám poskytnou další informace i dobu, kdy vlastně je kryt přístupný.
3: Pokud jsem četla správně, ještě doplním, že objednat se musíme 3 dny předem. Paní Kašpárková, já vám moc děkuji za informace. Taky nahlédnutí do toho ukrytého prostoru. No a slova předávám zpět do studia, protože my se ještě půjdeme kochat vystavenými exponáty.
2: Tak ať se vám tam líbí. Děkujeme za zajímavosti z kroměřížského protiatomového krytu a přejeme hezký zbytek dne. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz jí můžete posílat tipy na další akce a zajímavá místa v našem kraji. Společně s vámi potom můžete ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vystopovat.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: to je z dnešního dne v kraji všechno. Ale naše práce nekončí. Dál pro vás sledujeme aktuální dění nejenom ve Zlínském kraji, abyste ovšem důležitém věděli včas. Například zítra po 6. hodině vás vezmeme na Pustevny. Tam se po roce vrací festival pískových soch. Před hotelem Tanečnice právě vznikají několik metrů vysoké plastiky ptáků z červeného seznamu ohrožených druhů a my budeme u toho. Po 7. hodině se podíváme do Uherskohradišťské nemocnice. Ta zasahuje nebo zahajuje rekonstrukci poslední velké budovy v areálu bývalé interny. Jaké změny přinese modernizace za stovky milionů korun, vše vám řekneme. Příjemný večer s Českým rozhlasem Zlín přeje Jarka Barboříková. Uslyšíme se ve čtvrtek v 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Luhačovicích na Zlínsku začala rekonstrukce ulice Mlýnská. Město Kroměříž zajistí provizorní zastřešení zchátralého domu. Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování veřejnoprávních médií. Přes noc čekejte hlavně velkou oblačnost s deštěm a nejnižší teploty naměříme kolem 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Dopravní omezení čekají řidiče i chodce v ulici Mlýnská v Luhačovicích. Začala tady rekonstrukce místní komunikace za více než 15,5 milionu korun, přičemž téměř 85% nákladů pokryje dotace.
3: Součástí projektu je výměna stávajících povrchů za moderní propustnou dlažbu. Ta umožní lepší vsakování dešťové vody a přispěje ke zlepšení hospodaření s vodou ve městě. Práce budou probíhat postupně po jednotlivých etapách. Hotovo by mělo být do konce letošního roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: Kroměřížská radnice zajistí provizorní zastřešení soukromého chátrajícího domu na začátku Rígrova náměstí. Zabezpečení domu v havarijním stavu s propadlou střechou nařídil vlastníkům již v roce 2016 stavební úřad. Majitelé se proti rozhodnutí bránili u soudu, ten ale rozhodl, že mají nemovitost provizorně zakrýt, protože to soud dosud neudělali, radnice splnění povinnosti vymáhá exekučně, uvedl mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
4: Jelikož nekoná majitel, exekutorka podle zákona nařídila městu, aby nemovitost zabezpečilo na své náklady s tím, že tyto náklady poté na majitelích domů bude vymáhat a městu by je měli uhradit. Celá stavba bude nad druhým nadzemním podlažím překryta ocelovou konstrukcí střechy a plechem. Náklady na provizorní zastřešení chátrajícího domu činí zhruba 1,1 milionu korun.
1: Práce začnou v červenci a potrvají do září. Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
5: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
1: Ještě dnes můžou někteří ovocnáři hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Jde o pěstitele peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Tradičně jsou nejvíc poškozené broskvoně a meruňky. Výrazně ale letos mrazy zasáhly tak jabloně. Po nahlášení škod zmapuje situaci Státní zemědělský intervenční fond. Nárok na dotaci ale není automatický.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji čekejte přes noc hlavně velkou oblačnost a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ráno začnou pozvolna ubývat srážky a také oblačnost. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané auto je na dálnici D1 ve směru na Ostravu u Kroměříže. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Krásný a příjemný dobrý večer, milí posluchači. Začíná druhá část pořadu Morava, krásná zem. A tak jako dnes v poledne vás zde vítá a zdraví Jan Kosík. Pojďme si spolu vychutnat krásné melodie a příjemné texty našich nejen moravských dechovek. A začali jsme opravdu krásným valčíkem v podání Lanžočánky. Hudbu napsal Sláva Mach, text Václav Zeman a zpíval Stanislav Balga. No a jak už jistě víte, svůj svátek dnes slaví pánové Zbyňkové a na Slovensku jsou to Blanky či Bianky. Tak pokud máte někoho ve svém okolí, tak jako já, tak telefon sem do studia je 726 46 52 00 nebo e-mail morava@bo.rozhlas.cz. No a já za sebe určitě rád popřeji skvělým muzikantům, trumpetistovi Zbyňkovi Bílkovi a klarinetistovi Zbyňkovi Němečkovi. No a Šardičanka už přichází s písní z dílny pánů Procházky a Pěnčíka Našel jsem pramínek, zpívají Radek Lačňák a Jaroslav Tesák. Tak hezký večer.

0: No a nám už se právě teď dovolal Jarda Wolf Sotnic. Zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Jendo, i Elišku zdravím. A dnes mám takové dvě přáníčka. Dnes mám narozeniny kapelník dechové hudby Žadověci, Láďa Svoboda, tak bych mu chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásné muziky s dechovou hudbou Žadověci a těším se s ním na setkání u nás v Otnicích 17. října budou Babského, kde budou nám právě hrát Žadověci, tak se na ně moc těším už.
0: Ano,
1: a další přání mám opět pro muzikanta. Dnes má svátek Zbyněk Pavluš z Mistříňanky. Tak bych mu chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných tónů s Mistříňankou. A třetí přání, já jsem říkal, že mám dvě, ale mám tři. A třetí přání je pro vás osobně, protože 24. června bude Jendy, tak bych vám chtěl popřát k tomu svátku hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně úspěchu v nové roli to moderátora tohoto krásného dechovkového pořadu.
0: Tak to je moc milé, já moc děkuju už takto dopředu. A máte ještě něco na srdci?
1: A ještě bych chtěl pozdravit všechny věrné posluchače, tak, kteří mě znají, ať už osobně nebo přes rozhlas podle hlasu.
0: Tak dobře, tak děkujeme za zavolání a zase někdy se těším na shledanou a na viděnou. Hezký večer. Já tady přidám teďka e-mailovou zprávu. Dnes slaví krásné narozeniny náš milý vnouček Mirek Koktavý ze Šumic. Přejeme mu v této slavnostní chvíli vše krásné a laskavé a do dalších let pevné zdraví, štěstí, pohody a lásky. Z celého srdce blahopřeji babičky Maruška a Zdenička a děda Mirek, připojuje se také celá blízká rodina. Dále písničku pro radost posíláme milé paní Zdeničce Máčalíkové. Teď tady mám ještě druhou zprávu. Milá relace Morava, krásná zem. Chtěla bych poděkovat obětavému sanitkářovi z Holíče, panu Františkovi, a já se teďka omlouvám, nevím, zdali správně přečtu z rukopisu to příjmení, takže panu Františkovi Berkovi se vzkazem, že dobří lidé stále žijí. Přeji mu štěstí, zdraví, ochranu šaštínské Panny Marie. Dále prosím zahrejte mému bratranci Jankovi Hušekovi. Srdečně zdraví Renka Šimková ze Senice. A přichází k nám ženský sbor z Dolních Dunajovic s písní Když se večer nad dědinou sklání a hraje cymbálová muzika Dur.
2: Český rozhlas Zlín.

Pani Alena Bočková nám teďka poslala e-mail, že prosí o pěknou písničku pro jednu milou a příjemnou paní z domova pro seniory. Jmenuje se paní Pavlína Seková, je velkou milovnicí dechovky a ráda poslouchá vaše pořady. Doufám, že písnička od vás ji udělá radost a potěší u srdíčka. Pevně věřím, že se s paní Pavlínkou opět někdy setkáme a zavzpomínáme. Písničku a pozdrav ji posílá Alena z Bystrce. Další písničku tady mám, nebo další přání o písničku mám pro pana Ladislava Máčalíka z Podhradí u Luhačovic k jeho 65. narozeninám. Život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme ti tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Přeji manželka, děti, vnučky a pes Monty. A zahrajeme si polku, která má krásný název Na zdraví, hraje Slezská kapela a zpívá se svým sborem Vlastimil Vlk.

0: Na zdraví!
1: Tak na zdraví, ano, krásná veselá písnička nám právě teďka dohrála, slyšeli jsme ji v podání Slezské kapely, tak doufám, že jste si měli posluchači taky pěkně u ní zaspívali, možná si ji taky trošku připili, no a my pokračujeme v našem přání. Chtěla bych vás poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky pro pana Jarka Koblihu ze Zahnašovic k jeho dnešním narozeninám. No a popřát mu hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a rodinné pohody se svojí manželkou Liduškou. No a tomu z celého srdce přeji manželka Liduška, dcery Liduška a Leonka s rodinami a připojují se Jakubíčkovi, Škromachovi a Malíkovi. Další přání. Dneska má narozeniny kamarád a muzikant a kapelník žadovíků pan Ladislav Svoboda z Kyjova. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a lásky a božího požehnání přeje Broněk Uher. Tak my už jsme dneska párkrát panu kapelníkovi Svobodovi přáli, takže já se připojuji ještě taky jedenkrát se svým blahopřáním a dobře to oslavte. No a my si teďka zahrajeme dechovou hudbu Bojané, písničku Vladimíra Hnátka Měl jsem já frajárku, zpívá Anička Řezáčová a Vojtěch Račický.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: A já už tady na telefonu zdravím paní Květku z Kostela nad Moravou. Dobrý večer, jak se máte, paní Květko?
3: Mám se skvěle, léto vrcholí, ale já hlavně volám, že bych chtěla popřát Zbyňkovi z Nedakonic Hermanovi a jeho skvělé ženě Danušce k svátku. Jsou to úžasní lidé, střihá paní Pejska, všechno super, takže určitě poslouchá a chtěla bych jim popřát svátku a všechno dobré a nej a vám taky a všem posluchačům. Šlo by to?
2: Určitě by to šlo, jsme rádi, že voláte. Výborně. V každém případě je tady teďka nachystaná taková velmi, řekl bych, rozšafná polka, kterou zahraje Straňanka, jmenuje se Bílá lália, takže jestli vám to takto udělá radost, tak klidně si můžete zatancovat a budeme rádi.
3: Děkuju.
2: Já taky děkuju. Mějte hezký večer. Takže, jak jsem říkal, hraje Straňanka, zpívají Dana Hniličková, Romana Šrahulková-Bírešová a hraje od Jana Slabáka Straňanka.
0: Český rozhlas Zlín.

Nyní tady mám jednu vzpomínku a čtu e-mail, který je sice adresovaný na včerejší vysílání, ale přišel až dnes, tak proto jej teďka přečtu. Chtěla bych zavzpomínat na moji milovanou maminku, paní Marii Hanáčkovou, která by dnes slavila 104. narozeniny. Taky na svého tatínka a bratra Antoníny Hanáčkovi z Podolí u Uherského Hradiště, poctivé pekaře. Ti by 13.6. slavili své svátky jména. Moc mi všichni chybí a často na ně myslívám. Dcera a sestra Marie Buráňová. No a my při této příležitosti zahrajeme krásný valčík Sukínka, který napsal Václav Bláha a zpívá Ivana Brožová, hraje Formanka.

A ještě druhá vzpomínka. Dobrý podvečer. Dnes 16.6.2026 by můj jediný milovaný syn Martínek Tomanec z Vizovic oslavil nedožité 44. narozeniny. Z celého srdce bych mu chtěla nechat zahrát nějakou milou písničku jako poděkování za vše, co pro mě znamenal. Martinku můj nejdražší, vzpomínám a myslím na tebe každý den. S láskou tvá milující maminka Ivana a kamarádky i sousedé z tvých rodných Vizovic. A zahrajeme si krásný valčík Cestička od dubí, ten napsal Václav Maňas mladší, otextoval Josef Křivák, zpívají Věra Blahová a Ilona Tauberová a zahraje nám ji Sivická

A ještě dneska popřejeme našim přátelům z klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, panu Milanu Dymákovi ze Zlína a aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Tam dneska slaví své narozeniny Milan Křivánek z Olešné. Takže já vám přeju sám za sebe i za celou tady naši redakci hodně štěstí, zdraví, ať vás neopouští optimismus, ať jste stále v pohodě. A zahrajeme si krásnou písničku Kdybych já měl, a je to polka zase pánů Procházky a Pěnčíka, tak jak jsme to tady dneska měli, ale zpívají Tereza Dulovcová, Kristýna Kordulová a Miroslav Toman. No a zahraje nám to veselá muzika Ratiškovice.

Není to tak dávno, kdy jsem byl na koncertě úplně skvělé slovenské kapely, která se jmenuje Kryžovianka a pochází z Kryžovian nad Dudváhom. Mají natočené krásné CDčko a my si z něho teďka pustíme, když se jmenuju Jan Kosík, tak prýdi Janík Prmilený.

0: Tak a ještě tady máme jeden telefon. Dobrý večer, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, tady je Mirek Bárova, tentokrát ze Šumavy vám volám a já jsem vám chtěl říct, že jenom k tomu, jak jste říkal, že pro vás ta písnička, tak ještě potom Nechodí Janku přes Polánku.
0: Ano,
1: ale
0: ano,
1: já,
0: ano.
1: To je aj moja písnička, protože já jsem Janku, víte, takže
0: to
1: Nechodí Janku přes Polánku. Ale včera měl narozeniny můj brácha Petr Janku, 63 roku, jednou za život se to stane, že ten 63. ročník má 63, takže mu přeju všechno nejlepší, zdraví, štěstí, boží požehnání. No a bude Milana tento týden, tak panu Milanu Makovičkovi a Milanu Kubišovi bych nechal zahrát taky pěknou písničku a zdravím všechny přátelé a známe. Děkuji.
0: Tak my taky děkujeme a ta krásná písnička bude Nad Miločkou dědinu, kterou nám zahraje Miločanka.
2: Český rozhlas Zlín.

přálo by se, bylo by dobré určitě, kdybych i já vám poděkoval za to, že jste mě přijali vlastně do své rodiny. Získávám spoustu e-mailů, spoustu pozitivních zpráv, takže já vám za to velmi děkuju a jsem rád, že tady s váma můžu být. No a já doufám, že už jste si je trošku zatancovali, pospívali a jako takové mé poděkování vám teďka pustím směs polek, kterou hraje Gloria a musím se přiznat, tuto směsku já mám velice rád, takže si pojďme spolu užít.

Milí přátelé, je tady čas loučení. Já vám moc děkuji, že jsme spolu mohli strávit hodinku při nejen Moravské dechovce. No a co následuje potom? Po zprávách pořad na pěknou notečku. Ten bude na besedě u Harnošů ve Strážnici. Už příští týden vypuknou další strážnické slavnosti. A když se řekne Strážnice, tak mnohým vytane na mysli jméno zpěváka Václava Harnoše. Redaktor Jaroslav Kneisel se vydal na besedu právě do Strážnice. Na někdejší podobu folklorního festivalu i svého manžela Václava Harnoše zazpomínala jeho manželka Anna Harnošová a přidala se také vnučka Kateřina Šíblová, která je hráčkou a učitelkou hry na cimbál. No a nyní za doprovodu orchestrálního valčíku Zdeňka Gurského s názvem Duha se loučí a za pozornost děkuje Jan Kosík. Hraje Podlužanka, tak a vy mějte krásný večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hejtmanství chce zřídit novou veřejnou výzkumnou instituci Zlínského kraje. Fotbalisté Slovácka mají nového trenéra. Stal se jim Jan Jelínek. Soud začne v září projednávat žalobu firmy Seznam.cz na premiéra Babiše. Přes noc čekejte hlavně velkou oblačnost s deštěm a nejnižší teploty dosáhnou 11 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zlínští krajští zastupitelé včera odsouhlasili záměr zřídit veřejnou výzkumnou instituci. Hejtmanství tak chce podpořit vědce a výzkumníky, kteří v regionu pracují, například na Univerzitě Tomáše Bati jako vyučující nově zřizovaných oborů. Kraj chce tímto způsobem získat efektivněji státní i evropské dotace na podporu vědy a výzkumu. Pokračuje hejtman Radim Holiš z hnutí ANO.
2: My jsme se dneska rozhodli ano, jdeme tím směrem. Ten časový rámec je jasný. Tuto instituci musíme mít zřízenou od 1. 1. roku 27. To je ten cíl a teď máme půl roku na to všechny ty kroky, na které se zastupitelé ptali a právě se na to ptali, ať už ekonomické, funkční, tak musíme dodělat.
0: Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Ostravy. Slovácko o tom informovalo na klubovém webu. 44-letý kouč podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na 3 roky. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem jsou dlouhodobě lžou a manipulují fakty. Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které mohou pomocí umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence.
3: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové z Pirátů je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací půjde snadno obcházet.
4: Jakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
3: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V našem regionu čekejte přes noc hlavně velkou oblačnost a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ráno začnou pozvolna ubývat srážky a částečně také oblačnost. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem dle dopravních serverů projíždí bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kateřina Šíblová, vnučka Václava Harnoše, Katko, ty to máš taky doma divoké, protože jste doma pár cimbalistů. Jaké to vlastně je, dva cimbalisti, protože jako když si hrajete, učíte oba dva, potkáte se vůbec se svým manželem Jakubem Šíblem někdy, nebo třeba jenom v nedělu ráno na mši?
6: No to soužití naše je velmi zajímavé, ale krásné. Já jsem moc šťastná za to, že mám manžela, který je taky cimbalista, vlastně si v tom jako velmi rozumíme. Máme hrozně malý byt a v jednom místnosti máme kuchyň, koupelnu, postel a v druhém máme dva cymbály, klavír, a vlastně, takže máme vyloženě místnost jenom pro nástroje, ale je to krásné, já jsem za to vděčná.
5: Katko, ale cymbál je lepší než třeba flétna, protože na cymbál si můžeš mnoho věcí položit. Jak ty vzpomínáš, že na dědu, anebo takový, řekněme, ještě takový ten odkaz?
6: No, samozřejmě mám jich víc, ale mám jednu takovou, která ve mně jako zakořenila, a to je, když už děda byl jako nemocný a nemohl chodit a už to bylo takové jako smutné. A pamatuju si, že ležel tady v ložnici, v posteli a s nikým moc nemluvil. A já jsem za ním přišla, byli jsme tam jenom sami dva a já jsem se ho začala ptát, jestli si pamatuje třeba nějakou písničku jako jeho známou. Tak jsem do něho jako začala šít. On se normálně rozespíval a jakože vlastně po těch dlouhých měsících, kdy vlastně málo mluvil, nespíval.
0: A hraje muzika Slávka Volavého.

0: Paní Harnošová, vy nejste strážničanka, odkud vy jste?
1: Já pocházím z Hroznové Lhoty, rodačka z Hroznové Lhoty. A manžel byl zase z Tvarožné Lhoty.
0: No a strážnické slavnosti, vzpomenete si, na kolikátých prvých jste byla?
1: No, to jsme ještě tam jeli na kolách.
0: Už jste byli svoji nebo ještě nebyli?
1: Ne, ještě jsme nebyli svoji, protože my jsme se brali 1955, tak to bylo asi buď v ten 53. roku, tak nějak. To se vždycky ráno jelo dom na kolách.
0: No a v čem ty slavnosti byly tehdy jiné, než jsou třeba dnes? Jestli teda chodíváte, já tuším, že chodíváte ještě pořád, tak je tam nějaká změna?
1: Tak je to určitě, takové určité změny jsou i v té strážnici, jak se to zdobývalo a všecko. No ale pořád, ale je ten folklor krásný a pořád jako jsou to strážnické slavnosti a myslím si, že lidi se mi rádi jezdí. A potom mají pěkné vzpomínky.
0: No, to je Anna Harnošová, ale teďka vnučka Kateřina už Šíblová. Katko, ty teda nebydlíš ve strážnici, vy bydlíte ve Vracově, nebo jsi byla od děcka ve Vracově, tak ty a strážnické slavnosti od malička si jako z folklorní rodiny musela navštěvovat, nebo se s tomu vyhýbala, chtěla jsi, nechtěla jsi?
2: Ne, nemusela jsem určitě. Já si myslím, že tak jako přirozeně, jako každá je nějaká folklorní dítko, co v tom vyrůstá, tak jako k tomu přirozeně jako tíhne, takže určitě to nebylo nějaké, že musíš, nucené. Já jsem ráda chodívala ve strážnickém a babička mi tady sehnala dětský strážnický kroj, tak to si pamatuju, že jsem byla i v průvodu jako úplně malá holka. No a potom jako puberťačka, tak jsem samozřejmě z toho mám spoustu krásných vzpomínek ze strážnických a teď to vnímám spíše už jako takový pasivní účastník těch strážnických slavností. A vlastně mě teď hrozně těší, protože jsem i jako pedagožka cymbálu a moc mě těší teďkom, že to vnímám už trochu z jiné stránky, když třeba moje děti mě zvou na nějaké akce nebo na nějaké programy, nebo se mě jenom ptají, jestli já tam vlastně vůbec budu, tak mě to vlastně tak hrozně těší.
0: Dnes s námi ve vysílání Anna Harnošová s vnučkou Kateřinou Šíblovou a nyní z archivu z roku 1981 opět zpívající Václav Harnoš za doprovodu Brolnu, který hrál pod vedením doktora Vítězslava Volavého.

0: Paní Harnošová, prostě to nejde. Přijel jsem do Strážnice proto, abychom vzpomněli i na vašeho manžela Václava Harnoše. Strážnické slavnosti, já myslím, že to byla asi taková nejsložitější, nejnáročnější dny, kdy vlastně váš manžel zpívával a on byl i tanečník?
1: No, on tanečník jenom tak poskrovnu, ale on obyčejně ty strážnické zahajoval. Tak pátek, sobota, neděla, to pořád se bylo v parku. On byl aj zaměstnaný jako u energetických závodů, tak ještě měli aj na starosti jako elektriku a všecko. Mm.
0: Váš manžel byl takový jako bon vivant, že byl obklopen lidma a rád bavil a rád se přátelil. Tak se možná ptám, já se tak umím představit, že nejen strážničané byli na slavnostech, tak třeba jestli to někdy nekončilo aj u vás, někdy třeba v noci nad ránem.
1: Ano, to máte pravdu, že vždycky nějaká partia byla u nás. Opravdu on byl takový přátelský, s každým hned byl kamarád, hned nabídl i tykání, všecko měl moře známých a moc lidí, a i co jezdili na strážnicky, se k němu znalo. Ale po těch slavnostiach v nedělu, když to skončilo, tak třeba muzika skončila u nás, buď Martinek Hrbáč s muzikou, a tak se besedovalo u nás ještě. A bývalo to takové přátelské, lidi na něho vzpomínají a že ho měli rádi.
0: No tak muzikanti přišli pohranit a i mimo slavnosti, tak já to tak vím z vlastní zkušenosti. Ne vždycky se dobře člověk nají na tom hraní, tak byli třeba někde i hladní. Tak byla jste hospodyně?
1: Vždycky něco bylo nachystané, že? Ano.
2: Babi, ale řekně to s tím paprikášem. S tím paprikášem, jak tě obudili, nikdo to nechtěl dělat, paní Můčková to nechtěla dělat a musela to ty dělat.
1: No, to taky jedenkrát už bylo, myslím, k půlnoci a ještě nebyl doma. A oni měli zkoušku a po zkoušce partia byla, kamarádi tady ze Strážnice. No a ten jeden donesl slepicu a chtěli...
0: Byla aspoň zabitá už?
1: No, zabili, oškubali. No, ale žádná, co tam byli aj ženatí, žádná manželka jim to nechtěla dělat, ne? A on říká, chlapi, pojďte k nám, moja žena to určitě udělá, ne? A obudil mě, no tak jsem stala, a že pojď nám vařit paprikáš. Tak co mě zbývalo, no tak jsem byla i mladá a už jsem byla na takové všelijaké návštěvy zvyklá a tak. No tak jsem stala, chlapi se bavili, zpívali, on vzal harmoniku, no a já dělala paprikáš, tak jsem jim ho udělala a ve 2 hodiny, nebo 3, tak ne, a kolem 2 hodiny ho jako snídali nebo večerali. A tak taková vzpomínka, tak říkali, že jediná já jsem jich nevyhnala, nevyhodila.
0: Říká Anna Harnošová, která si dovolím posoudit, že byla Václavem Harnošem svým manželem dobře vybraná, když tak o půlnoci neváhala a postarala se o návštěvu.

0: Český rozhlas Brno.
1: Kateřina Šíblová, vnučka Václava Harnoše, Katko, ty to máš taky doma divoké, protože jste doma pár cymbalistů. Jaké to vlastně je, dva cymbalisti, protože jako když si hrajete, učíte oba dva, potkáte se vůbec se svým manželem Jakubem Šíblem někdy, nebo třeba jenom v nedělu ráno na mši?
2: No to soužití naše je velmi zajímavé, ale krásné. Já jsem moc šťastná za to, že mám manžela, který je taky cymbalista, a vlastně si v tom jako velmi rozumíme. Máme hrozně malý byt a v jednom místnosti máme kuchyň, koupelnu, postel a v druhé máme dva cymbály, klavír a vlastně, takže máme vyloženě místnost jenom pro nástroje, ale je to krásné. Já jsem za to vděčná.
1: Katko, ale cymbál je lepší než třeba flétna, protože na cymbál si můžeš mnoho věcí položit. Jak ty vzpomínáš, že na dědu, anebo takový, řekněme, ještě takový ten odkaz?
2: No, samozřejmě mám jich víc, ale mám jednu takovou, která by mě jako zakořenila, a to je, když už děda byl jako nemocný a nemohl chodit a už to bylo takové jako smutné. A pamatuju si, že ležel tady v ložnici, v posteli a s nikým moc nemluvil. A já jsem za ním přišla, byli jsme tam jenom sami dva a já jsem se ho začala ptát, jestli si pamatuje třeba nějakou písničku jako jeho známou. Tak jsem do něho jako začala šít. On se normálně rozespíval a jakože vlastně po těch dlouhých měsících, kdy vlastně málo mluvil, nespíval, byl posmutnělý, tak on se rozespíval a úplně vlastně to se mnou jako tahle vzpomínka hodně teďkom i rezonuje, že vlastně jak je hrozně silná ta lidová píseň a vlastně jak dokáže zvednout náladu a...
3: Já chtěla přidat Lesti mořů, že když jsme třeba byli v Petrově v Plzách nebo zkrátka někde jsme byli a tak postávali aj mladí a on všetkých volal zpívat, zpívat. My neumíme zpívat, jak umíš, tak budeš, říkal vždycky. Každý má nějaký hlas, to se všecko dá, že nikoho se nepovýšoval nebo jak, každého zval a měl toho radost, když jako byl toho moc, byla partia, zpívalo se.
2: No babi, já tak řekni ještě tu historku s těma záclonama.
3: No, tak on měl v obýváku, jako v té lince ve skříni, svoje místo a tam měl svůj kroj, košelu, vždycky pěkně všecko. No a já jsem došla z obchodu a koupila jsem si záclony nové. No a jak jsem jich měla zabalené v papíře, tak jsem jich položila, on měl tu košelu pěkně tak už vždycky tak složenou, a jenom tak přeloženém papíře. A já jsem ty záclony položila na tu košelu, já jsem si to neuvědomila. No a oni jeli natáčet do Brna a tak on věděl, kde má svoje věci, všecko otevřel, popadl papír jako z košelu, dal do kufru, zbalil se a jeli. No a byli v tém Brně, než ještě to začalo, tak se oblékali, otevřel kufr, oddělal jako ten papír a jak to vytáhl, to vyletěla záclona místo košele. On stuhl. No ale to bylo halo, souboráci převlékali, muzikanti, no, měli z toho divadlo, no ale že co teď, tam měla být televize, ne? Tak Jožka Vajčner, cymbalista, říká, Václave, já mám košelu navíc, ty víš co, mě za ten cymbálem nebude vidět, tak vem si moju, ale když potom někam jeli na vystoupení, tak vždycky si ho dobírali. Václavé, budu tam záclony.
1: Já bych to bral teďka jako varování pro všechny naše posluchačky. Prosím vás, když jsou chlapi naučení, že tam je jenom košula, tak tam nic víc nedávejte, protože my to bereme jako hotovou věc a já naprosto teda pana Harnoše zpětně chápu, že bych se taky asi nepodíval a prostě veznu, když to tam vždycky je, tak co tam dělali záclony. Katko, ty žehlíš Kubovi košile?
2: A je to tady. No, babička teďkom zvedla významně obočí. Já to neumím a umí to můj muž, takže já jsem se jako velmi dobře vdala. My to máme s babičkou velmi naopak, protože babička byla taková ta úslužná manželka, která vždycky všechno připravila dědovi, dokonce žehlila ponožky a já doma zásadně nežehlím, já jenom peru, ale jinak já jsem se velmi dobře vdala, takže...
3: Přestala.
2: Já jako šila nežehlím, protože to neumím, ale umí to skvěle můj muž, takže... A on toho umí spoustu, on umí vařit, on je dobrý.

0: Paní Hrnošová, děkuji za pozvání k vám dom, tady do kuchyně, sedí se tu dobře, vykládá se ještě lepší, ale myslím, že by bylo pěkné, kdybyste se chtěla podělit ještě s našimi posluchači o nějakou vzpomínku na manžela, zpíval nějakou písničku jenom pro vás.
1: Tak on měl rád písničky všecky, já také. On to bylo jeho místo tady a když jsem umývala nádobí nebo jak, tak on mě řekl, začín, já se chytnu. A mně to nešlo, no, tak vždycky on řekl, začín a on se přidal, tož tak jsme si pospěvovali, ale já jsem měla ráda všechny písničky. A ještě když někde jako jsou někde na nějakém programu a tak, a když hodně zpívají, co on zpíval, ty písničky, tož tak mě to dojme, ano.
0: Nějaké přání našim posluchačům na závěr?
1: Tak já jako hlavně zdraví pro celou rodinu a boží požehnání.
2: Já se přidávám k babičce.
3: To byla letos 90letá Anna Harnošová se svou vnučkou cymbalistkou Kateřinou Šíblovou. Já moc děkuju za milé přijetí ve Strážnici a vzhledem k tomu, že jsme toho navzpomínali více, než se do dnešní notečky vlezlo, tak třeba zase někdy v příštím pořadu. A co dáme závěrem? No jak jinak, než k sobě patřící pěveckou i přátelskou dvojici strážnických zpěváků Václava Harnoše a Jana Můčku. Od mikrofonu vás do všech světových stran zdraví a s tradiční prosbou buďme dobří se loučí váš Jaroslav Kneisel. No a třeba příští týden na strážnických slavnostech. Na viděnou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kristýna Odložilová z Otrokovic se narodila se vzácnou genetickou vadou. Ze svého postižení si ale umí dělat i legraci. Třeba na sociálních sítích na profilu Humor na kolech, kde ukazuje svou energii do života. I když je imobilní, pokořila skálu nebo lyžařský svah. S 26-letou Kristýnou Odložilovou z Otrokovic se potkáme už 18. června. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Lačerat, šukar šuněven. Dobrý večer. Minulý týden jsme si povídali s Jiřím Smlsalem o knize Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava. Dnes se zaměříme na publikaci Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, kterou historici Jan Cimr a Jan Weiskebr vydali v roce 2024. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla kapela Kale a je s vámi Romava Keren. Publikace Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, přibližuje fungování gestapa i osudy jeho příslušníků po druhé světové válce. Knihu vydali v roce 2024 historici Jan Zimmer a Jan Weisgeber. Autoři se zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nedej bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba o někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim rozhodl soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To my se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjel i svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě hadicí stříkal tou vodou studenou.
0: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo anděl smrti.
2: Ano, ve 13. blok Řežanka. Mengele? No Mengele mě udělal hakový kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidů šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, než bych tu neseděl. Jel okolo ten gestapák, ten náčelník, posvědčil a řval, Jude! A máma vystoupila a říká, nein! Čechy šeci kojines. A on okázal rukou, tak máma a dvě, její sestra a ještě jedna, vylezly a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili my.
0: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Rodině u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 42 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donocovací pracovny. No a shodou okolností odtama měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna. Potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty, oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechvalně proslulému lékaři doktoru Josefu Mengelem. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v úzovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht, Zorte sa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal z hodnotu 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka Kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který je malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u molu došetřují nehodu a projíždí se Kivadlově. A pak u Štejna se taky jezdí Kivadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědi u stánku.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědi u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědi u stánku a končíme Lucernou 25.11., kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak. U věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak
0: žezlo?
1: Říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jinak?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích. Ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se to hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě, nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo. Dřív si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal jeho zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni. A hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, a to je z 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátové písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba Růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
1: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, který si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude, určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru a tak dále. Mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, by na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, kdybychom to nezahráli, ale my každý z vás, Vojtou, píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete. Ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti, a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šáhla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani já jsem nikdy nemohl mít zvíře. Jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřený bublině, v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, kterou si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kde jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrh z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělá. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdový vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle. Tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet, se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech, objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je jí věnovaná jedna celá písnička, kde jsem pochopil ten smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, už se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jakýsi slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy, furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se strýdu nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin. Máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku. A máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on, kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář. Dneska už

0: povídají o všem a jsou naprostý přátelé, všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
1: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano, hledáte inspiraci.
0: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem si to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
1: A o fialce.
0: A o fialce a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let, bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je čtyřikrát rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
1: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o který jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky. Užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, co je, táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké, tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to dělat auta, že já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom tisíckrát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, a když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře tak, mezi 11 a 1? Tak.
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se jí snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: To se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit ty žánry s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmikrásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauri, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet jak Brontosauri a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal, písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, tedy zpívá. Účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládány těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, to je velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám vydaří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříněvsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Faster Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

Franta Špaček s dělovou kouli a klasická balada dávno zapomenutého oklahomského countrymana Verna Stouwella Long Black Limousine, kterou v roce 1968 proslavila Jody Millerová a po ní zpívali desítky elitních zpěváků ve věrném překladu Mirka Skunka Jaroše. Pod stejným názvem Dlouhá černá limuzína je ve vlastní verzi zpíval o 15 let dříve Michal Tučný s Pavlínou Jíšovou a Budějickým víkendem.

0: cowboy boots. And a pair of cowboy boots. And a pair of cowboy boots. Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty. Tak, jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Petrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

Franta Špače kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy hradecká dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horačese. Za chvíli jej u mikrofonu vystřídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

Johnny Cash s partou Tennessee Two a její havárie staré 97 stará 65 let. A zase naskok do nákladňáckých písniček. Tentokrát za slavnou Truck Driving Man, v níž vám Franta Špaček s dělovou koulí prozradí, že sedí za volantem rád.

0: Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná. I díky Petru Rybovi.
1: Já s ním takhle z rána, že mi podáš vodu.

Vrinal se na country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 46, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny, v Texasu je ode všeho kousek.

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jarošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
3: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze dvou na tři střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Znímají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí.
4: Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
5: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené tři body.
2: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž Nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám od jak živa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepřeletl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důklednější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm jeden půlkilový biftek, k tomu jeden půl litr piva pravidelně po 6 hodinách, jedna 15-kilometrová procházka každé ráno, jedna postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v Divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózní a rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla... Ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád? Tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka. Vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne jaksi nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13.

Jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena a otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská, a byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík. Jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fouziska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně. Byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zahářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku do prostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skříp od hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem sedali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá noční linka. Tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit. Před námi jsou jako vždycky celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hronie. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě a všem posluchačům samozřejmě nádherný večer. A protože už to se je v rozpoku, jak teď říká,
0: ano.
1: Tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství.
0: Mm-hmm.
1: Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde uh-huh. bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala, jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se, no to byly prázdniny úžasně, jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma, vždycky jsem mamince něco pomohla, a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je.
0: Uh-huh.
1: A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako ano. Což teda o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali,
0: ano.
1: přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: jo.
1: Takže si to doufám vynahradí.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty seš vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka, prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: Ať si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: a
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Vladimír Mišík a písnička Jednou. No a teď pozdravíme paní Ivetu do Olomouce. Krásný večer, Iveto.
1: Krásná hudba.
0: To je dobře.
1: Děkuji. Uh-huh. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
0: Večer,
1: nebo
0: ano. No, to jak chcete.
1: Ano, uh-huh. Ano. A krásné téma. Uh-huh. Jo, léto. Miluji léto tedy.
0: To je dobře.
1: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo. Uh-huh. Takže já jsem celý rok, já jsem žila za socialismu ještě, jo. Uh-huh. Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
0: Ano, ano.
1: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
0: že to pomůže.
1: Soli.
0: Uh-huh.
1: Ano,
0: určitě.
1: Ano, že to pomůže. Ano, takže každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila. Uh-huh. Moje holky dneska žádný ekzem nemají, jo, oni to měli v loktech, pod kolenama, uh-huh, na zápěstí, škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký, škrabali se, svědilo je to, jo, oni nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
0: ano,
1: aby se uzdravili, a já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
0: No tak to je nádherný výsledek. Tady se ukazuje, no, že skutečně moře má opravdu, no, nejenom v sobě svoji krásu, ale
1: ano,
0: i sílu a velkou moc.
1: A dnes mají holky teda, to dodám, uh-huh, 45 let mají dneska holky.
0: Aha.
1: Dneska, zrovna 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
0: Jo.
1: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo po tým ekzému.
0: No, vidíte to, jak se to vydařilo.
1: Takže maminka jim pomohla.
0: Tak, to je krása. No a co chystáte?
1: Maminka Iveta Olomouc Radíkov.
0: Dobře.
1: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: Já jsem je uzdravila.
0: A co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
1: Já mám 3 pejsky, takže pracuju na zahradě tady, ano.
0: Mm-hmm.
1: Tady mám zahrádku.
0: No, to je krása.
1: Jinak jsem tady. Mm-hmm. Pod lesem, nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
0: Prostě budete,
1: jo,
0: venku
1: jsou,
0: s nimi a v přírodě.
1: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo požádá, mm-hmm, tak se tam jdu podívat.
0: No krása.
1: Jo, pobavím, mm-hmm, se,
0: ano,
1: poslechnu si tu dobrou hudbu, dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsi šťastná.
0: Tak to je dobře.
1: Tady pod lesem.
0: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
1: Ano,
0: přeju vám krásné,
1: děkuji,
0: dny. Hodně,
1: ano,
0: zdraví.
1: Ano, zdravím všechny. Ano, děkuji.
0: A
1: moc.
0: Dobrou náladu pořád. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9:30, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou.
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu. Jeden je příjemné a druhé je nepříjemné. Tak no, nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu ten nepříjemné krátce. Když je člověk v práci, je to vedro, tak to je za trest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tím příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu, ale sám to je potom takový riskantní.
0: Jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železářství.
0: Aha, vyjedete do okolí a prozkoumáte co nového, jo?
1: No tak to železářství tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to borec koupil. A je to jakoby v malým, je to tam prostě perfektní, jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře. No.
1: A vy byste si tam taky vybral, tam mají i drogery.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že, když je to v postudení. Ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to ne... Tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivo ze 7. schodu.
0: Jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze 7. schodu.
1: No právě, že já nevím, já kolik žitek schodu do sklepa sedm, ale musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z 5. schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte, paní přede mnou, jestli má doma sklep, a jestli pije pivo ze 7. schodu, no, nejdeka nevím, tak posluchačky přede mnou.
0: Jo, teď už
1: to pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlošově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to může být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže na létu si najdete svoje zkrátka nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat třeba. Co baví vás třeba? Hrajete třeba tenis nebo fotbal v létě nebo tak? Je to, protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co.
0: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě,
1: cestuju. Hrajete fotbal?
0: Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala.
0: No prosím, krása, no proč ne?
1: Jo, to bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
0: Jo.
1: No a na závěr chci pozdravit.
0: Ano.
1: Linkaře, paní Ludmilu z Brna, sympatěčku, paní Vlastičku.
0: Dobře.
1: Polina. No a zkrátka všechny linkaře a i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no, Jirko, myslím. Tak já teď nevím, teď si to nemůžu
0: vybavit. Pozdravíme, jo?
1: Tak všechny pozdravujte. No, budu poslouchat dál. A mi někdo řekne, jaký je pivo ze 7. schodu, jestli má sklep, moc by mě to zajímalo, tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně, hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petr Rezek a písnička Modrá zem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
1: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
0: To bylo krásně poeticky řečeno.
1: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak, jak si začíná po té zimě otravné, trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
0: To sluníčko má sílu, že jo, a dělá divy.
1: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy, to jste řekla krásně. Ano. Velmi krásně. A tohoto si nesmírně vážím, jo, protože trošku jde bokem politika, jo, a takový ty všední politické věci a tak. A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
0: Po čem po strništi?
1: Po strništi. Po strništi. Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lány.
0: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
1: Jo, ale
0: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo moc krát, ano.
1: Věřím, věřím, i já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít, a to se šourá. Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
0: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlapovat a tak jako z boku se šlápnout.
1: A to bylo romantický, potom ty krásný večery v lahví. To bylo něco úžasného.
0: No je, je.
1: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále. Takže hvězdy nad hlavou. No ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně, to znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit. A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne. Tam šlo o ten pocit.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
0: Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře. Což je dobře.
1: Nádherně jste to řekla ze mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné. Z každé strany.
0: Máte už nějaké

0: té pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
1: Jo, jo, jo, no tak ať jde práce dobře od ruky, ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, užijte si to, budu se těšit zase.
0: A já vám děkuji.
1: Noční lince.
0: Děkuji,
1: jo?
0: I všem posluchačům přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
1: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendiu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Jituško, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání a posluchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození po svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pole a posečený pole a potom se tam pásly vždycky husy.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po té straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Tam měla tvrdý straniště, to píchalo do těch nožek, tak jsme museli chodit tak, jak říká pan, tou šouračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měky ty stonky, jo? Tak to tak nepíchalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já, z našich děcek, nás je pět, tak jenom já jsem vždycky, jednou jsem byl ve Skry, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak to už je tam nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože tak... Takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velké horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když to blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, no, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí, jsem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkat uhodil brez do stodoly a teda potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže takhle to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co se stará na
1: to. A když můžu poročet, jako jo, tady mám kudu. Kteří toho mají někdy, oni mě plný zuby, jako jo, no ale nevím. Kdo si viděl, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no.
0: Když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda. No.
1: Takže takhle je to se mnou do dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dovolu. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle, no. Nebo
0: no, tak si dáte krásné lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak jsem pracoval, režiju Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo.
0: Ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě kamarád, manžele, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali s sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
0: dětí. Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrobnici, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky by nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo.
0: Ano.
1: Jo, to je jo, leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to je
1: to
0: dobře. Víte, to je dobře.
1: Přírodě neporučím.
0: Každopádně, František, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo, mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: No, to jsou byla krásné léta.
0: Uh-huh.
1: Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny.
0: Uh-huh.
1: A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. Takže tak... No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a snažit se na to dá všechno zapomenout.
0: Jo. Na které? No.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No, moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavila. A tam u vás, tam v Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak hrozně jezdím, nejradši jezdím na Červenku.
0: Mhm.
1: Do dvora.
0: Mhm.
1: Tam úplně to je nádherný.
0: No tak no, to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, moc je to mě zbytě, že?
0: Tak to je super. Tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, vy taky.
0: Naschledanou, naslyšenou. Já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladí. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stan, stačila nám jenom Celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na Prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu, noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás zdravím, moje sestra, já se zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Mm-hmm.
1: Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro. Mm-hmm.
1: No a když se to probouzí, ty ptáčkové zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No ale to mám taky ráda,
0: je
1: ale
0: dobře.
1: Ty horka. Ale horka, ty horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím i té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale, no a jinak to mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, a by bylo tak co ty 25, 26 víc, ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je a pleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. No, snese to, no. Já ne. Tak jako to... A když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to bylo, to člověk vzpomíná na takový hezký léta. No, by to nebyla kousek, jo. My jsme jako... na dráhu a ona byla dole Mnichovicí na náměstí bydleli a to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně, oni byli strašně hodní oba.
0: Uh-huh.
1: A nezapomenu zkrátka.
0: Ani takže narodí, ráda vzpomínáte na ty dětské prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Uh-huh.
1: To bylo také hezký takový.
0: No je, je.
1: Až přijeli do Sprdně, ty u mě vyprávě pohádky si vymýšlel, tak jsme všechny poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě to jako...
0: A zážitky.
1: Nikdy nezapomene, no, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojedem, že nemůžem zdravotně, no, tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka, tak jo?
1: Jo, no.
0: No, tak to je taky jedině pěkná
1: tak.
0: Věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju, moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožo Ráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: Ano.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový svět a já jsem měla tady ty moje vnoučata od 13, ty bydleli na Prostějovce. Oni neznali les nebo něco. Já už jsem se rozhodla, říkala jsem synovi, že je vezmu s sebou do Pečíkova. No tak mě je dovez a oni toho lesa se strašně báli. Marketka měla tenkrát 5 roku a ten Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkal, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, dovezte mě nějaký houby. No, tak já jsem říkal, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slíbili, tak pěkně půjdem na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu dvoukilové. A také mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby podívali, jak ty houby rostou, jak stojí, tak se mi tam vzal pan, pojďte se podívat, co jsme našli tatínkovýho hříba.
0: Jo.
1: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a bochvítávali to. No prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a já jsem rád, že jsem je taky do toho Jeseníku vytáhla.
0: No je, je.
1: No a tak jsme ho potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak jsem je já trošku do toho lesa, a měla jsem jich 7, to je vnoučat, takže
0: no jo.
1: Už mám pomalu 50-letou vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala.
0: Jo, no tak tak.
1: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým nevzorem, že? Já jsem tam jezdívala v Zlíně taky na lyžování a v létě zase té přírody. Milovala jsem to strašně.
0: Jasně, krásně.
1: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby. Já jsem znala už svoje místa.
0: Ano.
1: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokotce zvolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa na zběr, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbový.
0: No ty museli být, no jo.
1: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala. A ty moje všelijaký trable, to všechno zmizelo
0: všechno,
1: tím, že
0: ano,
1: jsem
0: ano,
1: vždycky
0: ano.
1: V létě užívala tu přírodu. No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenomže už dnes tím v mojím věku, já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to, bylo to krásné.
0: Tak alespoň teď vycházky po okolí. No.
1: že si to ty moje vnoučata užili.
0: Užili a pamatujou, ano. Áno, áno, áno.
1: Takže tak to bylo i tuška.
0: To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
1: No, tak to jsou denně teda.
0: No to je mi jasný.
1: Tři, čtyři kilometry není mít.
0: No to je krása, ano, ano, ano.
1: To jsem zase byla.
0: Ano.
1: Takže já nelením, já se musím unavit, abych si využívala všeho, jinak ano. Nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
0: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
1: Taky. Já vám taky hodně zdravíčka a taky. Hodně, hodně posluchačů.
0: Děkuji moc krát.
1: Moc a moc pěkně.
0: Nápodobně.
1: Nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do Třetice tady byla Jituška už jedna, co volala. Takže máme to do Třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky ke známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasné.
0: Měli to takhle naučený, tak ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme ten neviděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně Podtan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebzdilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak prostě se muselo někde vydat, jo, někde prostě být, a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano, ano, ano.
1: A on říká, pro boha, tady nemůžeš vydržet jednoho doma, já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho výhradu já dojíždím do Brna, do Závadovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejenom tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka, krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti, a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak, takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako no, bývali pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda ze zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo, když jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někde na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No jo, ale tak voda, to je jedno, také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různé rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem s sebou měla plavky, zastavili jsme, rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedovete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou, že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova, se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastní, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak No, bez toho se mi nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptarovím všecky a mějte se pěkně novodovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

když bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci vám poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí. Víte?
0: No, tak to je dobře,
1: tak
0: že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat, nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři. To bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky. Jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan, to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumákách a chytali prostě ryby. A já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej víc. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Kašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každý o půl roku, ale jinak

0: No.
1: Ano, ano.
0: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
2: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, no. I když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
0: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Mm. Tak člověk to má prostě už poskládat.
2: V paměti, pardon. Ano, ano. Dobře.
0: Děkuji vám moc krásně.
2: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju, vydařené.
0: Děkuji,
2: naschledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitřko.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No, krása.
1: Doma, doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky pod Stany Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: U třetí na Bystříčka Tatry.
0: Mm-hmm.
1: A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod Stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v

0: Rakušany. No, pak když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod tam, tak jsme jeli do Osrské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, šelkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo
1: se, no
0: mokrý stan a jeli jsme dom, takže si moc stanování neužil.
1: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
0: Vy jste ho zklamaný, aspoň jeden den se vyspal ve staně.
1: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
0: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení,
1: jo,
0: na hotelu.
1: Už tak to nebyl stán.
0: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kuchyničky říkali, že vydrží, a já jsem nerad hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískanice, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo. A teď teda s věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš chovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
1: Jasně, problém. Rozumím.
0: Příliš vysoké ty horka.
1: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
0: Jo, ty klasické, normální, ne, jo. Ty tropické. Jinak jsem měl ráda i zimu, když bývaly zimy, teda sníhu, to jsme saňkové lyžovali, to taky se mě líbilo. A jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
1: No to je krása, no jo.
0: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako.
1: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, co se čemu se zadaří.
0: No, loni byla radost, loni jsme měli 180 kilo jablek.
1: Pánečku, to je krása, no.
0: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo,
1: nebo
0: říká mě sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
1: jo.
0: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
1: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
0: Ne, ani třešně.
1: Ani třešně, tak to vidíte.
0: Třešně, ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No. Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
1: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte, to já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukala, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
0: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no, ale tady v Kyjově nic.
1: Tady tam u vás nic, tak vy jste to tam zrovna vychytali letos, to nějaké to mrazivé, když byly stromy v pětu.
0: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže.
1: Jo, radši.
0: Vůbec, to zmrzne každý rok.
1: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
0: Děkuju vám moc, protože měsíc po operaci ramene.
1: Jejej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit.
0: Chodím na cvičení a
1: to je
0: na
1: dobře.
0: Magnety. A
1: no.
0: Potrál se tím vazy, v zimě jsem spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostě, tak je to měsíc po operaci.
1: Tak je potřeba ještě tomu dát čas a pak rozcvičit.
0: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
1: Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky. Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuji moc krát.
2: Volám z Vysočiny, 15 km od Třebíče.
1: Mhm.
2: Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda,
1: mm-hmm.
2: že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa.
1: Mm-hmm.
2: A prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty... v lese takový ty jámy prostě po granátech.
1: No, no.
2: Ale tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam prostě suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově.
1: Mm-hmm.
2: Jsme byli na ty hájence. A prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu se sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka je to jak pohádka, že jo. Prostě ať dá prstíček a to a pak zase perníková chaloupka do toho a prostě všechny pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takový aj horor, jo.
1: Mm-hmm.
2: No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově. Tam rostly kuřátka, lišky,
1: mm-hmm.
2: tam rostly dubáci u křížka.
1: Jo.
2: Tak když mamka nás poslala na polívku, skočte mi na polívku pro dubáky, tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to. No, lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
2: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišly tady o to, s tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládal, jsme se sešli tam třeba na narozeniny, nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5. A prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva.
1: Uh-huh.
2: A jak on byl blonďák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
2: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněné vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako, že tak nemám rád. A, jo? No ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby zastřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano, ano,
2: ale
1: ano.
2: Ale zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale... Tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle ty, na ta posezení společná, no, na to povídání.
2: A to vykládám svým dětem nebo
1: občasům
2: a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
1: Musíte vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
2: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že
1: to
2: jo.
1: To je pravda.
2: Byla to, když se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě
1: ano.
2: a nějaká radost.
1: Ano.
2: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
2: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
2: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka,
1: dobře.
2: Kdo má rád a kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lobre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte. Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal se mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávat, hledat i důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestří, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuju. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak abych se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Poslyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte. Ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Copak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilováni.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu. Nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval. Nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře. Mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší, než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí z kondolenční tváři, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala...
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete? Má vás za nemoc praktického člověka?
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktor Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano. Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat. Ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké prášky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitán z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: Taky neví. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. Ta moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tuhle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. Strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měli byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný.
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cená stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, vidíte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel, bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Když si při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
3: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepíte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblin.

0: že mě posloucháte, pane.
1: Já vás poslouchám.
0: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie. Ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
1: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat dezinfekci.
0: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných.
1: Nemávejte zase těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
0: Ano, pane.
1: A je z ní dobrá laboratoř?
0: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodování.

0: probíhající útok.
1: 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou.
2: Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž Divínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýza nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Eridu. Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč?
1: Tady jsou delfy, Dionýze. Moje delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty ses sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já, prosím, v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvání.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: Aha, Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
1: Jak ses sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
1: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
1: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
1: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
1: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
1: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
1: Neřekl jsem ti, aby si sedla.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
1: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
1: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
1: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
1: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nějak to nevysvětlilo.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
1: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. Ha, to jenom jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla jsi v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.